0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel na summit do Turecka pojede. Tečka, rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Meteorologové varují před vysokými teplotami. O víkendu bude až 41 stupňů Celsia. A policie zase zasahovala v tradičních problémových oblastech v Ústí nad Labem i Ostrově. V obou případech proti střelcům. Ládě Jakub má teď další informace. Pavel do Ankary pojede. Tečka. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Ten uvedl, že účast českého prezidenta Petra Pavla na summitech Severoatlantické aliance je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí ústavního soudu. Summit se koná 7. a 8. července v Turecku. Lhůta pro akreditaci končí už v pátek 26. června. Soudce zpravodaj Pavel Šámal k tomu dodal.
2: Posavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr.
1: O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soud teprve rozhodne. Předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požárů, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V Jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požárů.
1: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bárta, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď schválili radní městské části, uvedl mluvčí Petr Habáň. Rodina Bárty si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když je v něm vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Muž v Ústí nad Labem, krásném Březně, střílel z okna paneláku na cisternu s pitnou vodou. Dojela si pro něj policie z Ústeckých Neštěmic. V jeho bytě našla muže pod vlivem alkoholu. Je podezřelý z výtržnictví. No a to ve středu nebyl jediný vážný incident. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchrance. Střelce našla policie mrtvého, prostřelil si hlavu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I ve čtvrtek 25. června bude typické léto. Zase nás čeká líheň 29 až 34 stupně Celsia naměříme a celý den bez mraku.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

rok a tebe, jak se zhřála v obětí. Neznal jsem tvý jméno a držel krok, nikdo nevěděl.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Po Labské nížině padl další teplotní rekord. Nejtepleji bylo na Litoměřicku. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře. A týrané ženy na Slovensku teď obchází strach po smrti učitelky. Poslechněte si další zprávy s Láďou Jakubem. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 34,5 stupně Celsia. Ve čtvrtek pak bude podobně. V pátek nás čekají ještě vyšší teploty. A další teplotní rekordy padnou o víkendu. Na konci týdne má být 40 nebo 41 stupňů v českých a moravských nížinách. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Vláda prezidenta nezařadila do delegace. Ústavní soud jí dnes předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Předseda sněmovny Tomio Okamura už osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřele rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil zase ministr zahraničí Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl. Na neformální večeři v Ankaře ale podle Macinky prezident nebude. Bylo by to podle něj ostudné. Předběžné opatření soudu bylo ale velmi rychlé i podle politologa Jana Kubáčka, který situaci rozebíral v presklubu Frekvence 1.
2: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
1: Celý presklub najdete na webu Frekvence 1. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně žádala ochranu před manželem. Matka dvou dětí se nakonec stala jeho obětí.
3: Bol to krik, deti vrieskali.
4: Povedal Markíze, sused učiteľky, márne žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
5: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
4: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
6: Hnevaj možno zo systému.
4: Žiarlivému alkoholikovi teraz hrozí do živote. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. a 19. hodinou a 30. minutou přihnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou dnes většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. Společnost Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo právě ono tornádo. Dřív to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehráté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Dnes tu pracují s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Zadržování vody pomocí podzemních kolektorů popisuje ředitel společnosti René Kachyně.
7: Můžou fungovat například jako kamen kolektory, průlehy anebo v podstatnou části toho našeho centrálního parku. Je vlastně vytvořen systém zadržování vody pomocí takzvaných krechtů, což jsou obrovské bloky kameniva, které jsou schopny zadržet tuto dešťovou vodu, která následně vlastně plní funkci závlahy pro tu nadzemní část té zeleně.
1: Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost MND i za obnovu budov, které tornádo částečně úplně zničilo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Budou zase tropy, slunečno celý den, celý čtvrtek, teploty od 29 do 33 stupňů v nížinách na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině Poohří i v okolí Plzně. Yeah.

0: Sa muziky.
1: Sa muziky.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel na summit do Turecka pojede. Tečka, rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Meteorologové varují před vysokými teplotami. O víkendu bude až 41 stupňů Celsia. A policie zase zasahovala v tradičních problémových oblastech v Ústí nad Labem i Ostrově. V obou případech proti střelcům. Ládě Jakub má teď další informace. Pavel do Ankary pojede. Tečka. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Ten uvedl, že účast českého prezidenta Petra Pavla na summitech Severoatlantické aliance je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí ústavního soudu. Summit se koná 7. a 8. července v Turecku. Lhůta pro akreditaci končí už v pátek 26. června. Soudce zpravodaj Pavel Šámal k tomu dodal.
2: Posavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr.
1: O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soud teprve rozhodl. Předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požáru, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požáru.
1: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bárta, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď schválili radní městské části, uvedl mluvčí Petr Habáň. Rodina Bárty si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když je v něm vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Muž v Ústí nad Labem krásném březně střílel z okna paneláku na cisternu s pitnou vodou. Dojela si pro něj policie z Ústeckých Neštěmic. V jeho bytě našla muže pod vlivem alkoholu. Je podezřelý z výtržnictví. No a to ve středu nebyl jediný vážný incident. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchrance. Střelce našla policie mrtvého, prostřelil si hlavu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I ve čtvrtek 25. června bude typické léto. Zase nás čeká líheň 29 až 34 stupně Celsia naměříme a celý den bez mraku.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
4: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím. Jen prosím tě pomalu, až jednou řekneš,

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V Polabské nížině padl další teplotní rekord. Nejtepleji bylo na Litoměřecku. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře. A týrané ženy na Slovensku teď obchází strach po smrti učitelky. Poslechněte si další zprávy s Láďou Jakubem. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 34,5 stupně Celsia. Ve čtvrtek pak bude podobně, v pátek nás čekají ještě vyšší teploty. A další teplotní rekordy padnou o víkendu. Na konci týdne má být 40 nebo 41 stupňů v českých a moravských nížinách. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Vláda prezidenta nezařadila do delegace. Ústavní soud jí dnes předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Předseda sněmovny Tomio Okamura už osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřele rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil zase ministr zahraničí Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl. Na neformální večeři v Ankaře ale podle Macinky prezident nebude. Bylo by to podle něj ostudné. Předběžné opatření soudu bylo ale velmi rychlé i podle politologa Jana Kubáčka, který situaci rozebíral v presklubu Frekvence 1.
2: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
1: Celý presklub najdete na webu Frekvence 1. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně žádala ochranu před manželem. Matka dvou dětí se nakonec stala jeho obětí.
3: Bol tu krik, deti vrieskali.
4: Povedal Markíze, sused učiteľky. Márne žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
5: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
4: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
6: Hnevaj možno zo systému.
4: Žiarlivému alkoholikovi teraz hrozí do živote. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. a 19. hodinou a 30. minutou přihnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou dnes většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. Společnost Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo právě ono tornádo. Dřív to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehráté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Dnes tu pracují s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Zadržování vody pomocí podzemních kolektorů popisuje ředitel společnosti René Kachyně.
7: Můžou fungovat například jako kamen kolektory, průlehy anebo v podstatnou části toho našeho centrálního parku. Je vlastně vytvořen systém zadržování vody pomocí takzvaných krechtů, což jsou obrovské bloky kameniva, které jsou schopny zadržet tuto dešťovou vodu, která následně vlastně plní funkci závlahy pro tu nadzemní část té zeleně.
1: Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost MNT i za obnovu budov, které tornádo částečně úplně zničilo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Budou zase tropy, slunečno celý den, celý čtvrtek, teploty od 29 do 33 stupňů v nížinách na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině Poohří i v okolí Plzně.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty

trasy trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatný.

0: vybíráme to nejlepší z muziky, co vás čeká po šesté, třeba i Imagine Dragons.
1: A když už se nám osvědčí Imagine Dragons, tak bych možná přidal ještě něco takového političtějšího. Jeleny.
0: Jo, prostě české luhy a háje, vyloženě.
1: Nebo tak. Až přijde
0: to. To je dobrý, ne, že jsou jelení z luhu a já háju.
1: No, to je fajn.
0: A taky Bruno Mars.
1: Že by to znělo blbě, kdybyste si říkali, že se skočí z kopec. Já jsem takový africký nádech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dobré ráno.
0: Ještě jednou hezké ráno. Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem. Benzín i nafta drží před prázdninami příznivé ceny. Bude jasno a teploty u 34. Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze nepostoupili. Zápas na stadionu sledovalo více než 80 tisíc diváků. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve skupině obsadil poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje svěřenci trenéra Miroslava Koubka prohráli 1-2 s Koreou. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu také vypadl už po skupině. Při cestách do Prahy teď po ránu pozor, metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru v obou směrech nejezdí. Ve stanici Anděl dnes časně ráno srazila souprava člověka. Dopravce posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující mohou využít místo zastavené podzemní dopravy. Už zítra pojedou děti na prázdniny a letní sezóna je tradičně spojena s dražšími cenami pohonných hmot. V případě Česka vypadají ceny podle analytika firmy XTB Jiřího Telečka celkem příznivě. Krizi na Blízkém východě už máme podle něj za sebou. A jak to vypadá s tankováním v zahraničí? Motoristé ušetří v Polsku, připlatíme si ale v Itálii.
4: Kdo chce letos skutečně ušetřit na pohonných hmotách, tak pojede hned našim sousedům do Polska, kde je velmi levný benzín i nafta. V Chorvatsku mají aktuálně o něco levnější benzín, ale zase o něco dražší naftu a hodně podobně je to také ve Slovinsku. No a kdo už míří třeba kousek dál, třeba do Itálie, tady je to s cenami pohonných hmot skutečně už o dost horší. V Itálii je takřka o 10 korun dražší benzín.
0: Dražší je podle Telečka v Itálii také nafta. Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Informují o tom tiskové agentury s odkazem na americkou geologickou službu. Zřítily se některé domy a lidé vybíhali na ulici. Odborníci odhadují, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody.
3: Frekvence 1.
0: Počasí. A máme před sebou další tropický den. Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Už teď hlásí klasické kolony na D1 v Brně. V obou směrech se zdržíte okolo 5 minut. A houstne provoz také na příjezdu do Prahy po D5 u Rudné. Pojedete pomaleji. Opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A také příjemné vstávání s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
1: Dobré ráno.
5: Krásné ráno. Tak nevím, jestli si to můžou dneska říct fotbaloví fanoušci. Když jsem se dala do auta, tak jsem si říkala, že bychom těch v posledních 5 minutách zvládli dát 2 góly. A než jsem dojela na kruháč u nás,
1: tak bylo vymalováno.
5: Bylo jasný, že 3 nedáme.
1: No.

0: Frekvence 1.
1: Krásné čtvrteční ráno, milí přátelé, vítejte u horoskopu. Dnes je den námořníků. Svátek slaví Ivan, Salome a Fabricio. Gratulujeme. Luna ve štíru je ideální pro jakoukoliv činnost, kromě hazardu a nevěry. Hodně bude záležet na tom, jak si budete věřit a posoudíte každou situaci. Co čeká raky? V soukromém životě by se na vás mělo usmát štěstí. Osamělí raci mají naději na perspektivní seznámení. Lvi, ledaco z toho, co vás v soukromí obklopuje, přijímáte se samozřejmostí a ani si neuvědomujete, že by mohlo být hůř. Važte si lásky a svého štěstí. Pany, s buldočí silou a důsledností vyřešíte spoustu věcí. Velký třesk nastane ve večerních hodinách. Váhy, je tady čas věnovat se nejen materiální, ale i duchovní stránce života. Pozitivní naladění se odrazí na každém vašem kroku. Štíři, luna ve vašem znamení je převážně přející, ale to neznamená, že byste se měli chovat jako neřízená střela. Ve vztazích to chce víc sněhy, pochopení a trpělivosti. Střelci, události půjdou tak, jak byly nastavené. Mentální pružnost a ochota vám otevře cestu k mnoha lidem. Kozorozi, zřejmě se dostanete do osidel milostných návrhů. Co s tím uděláte, je na vás. Vodnáři, v páru budete právě vy tím opěrným bodem. Vyřešíte nějaký problém a ještě na něm vyděláte. Ryby, dnešek můžete považovat za velmi vydařený den. Objevíte nové prostory pro svoji aktivitu. Berani, bystře reagujete na jakékoliv výzvy a nepostrádáte humor. Jste-li single, rozhoďte sítě, určitě se někdo chytí. Víci, poradit i pomoci umíte, ale umění naslouchat vám trochu chybí. Vyslechněte partnera, co si má na srdci. Blíženci, prospěch by vám měla přinést každá činnost, kterou si dnes zvolíte. Je zcela možné, že se někde zatouláte. Milí přátelé, postavení planet naznačuje, že dnes by vás mohlo potkat něco nečekaného. V ohnisku budou intimní vztahy, které by se měly víceméně vyvíjet pozitivním směrem. Přeji vám super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: si jedna. Jedna plus jedna, jeden fórek od nás, jeden fórek od vás. Tak když pojďme na to. Já mám připraveno. Já mám jeden takovej aktuální pro všechny, co třeba by chtěli truchlit, že se nedostali letos na vejšku, nebo že to prostě nějak jako neklaplo. Tak takovej fórek, jo? Nebo možná spíš zamyšlení. Všem, co se ti smáli a říkali, že si po vysoké škole stejně nenajdeš dobrou práci, se teď vysměj ty. Dej jim méně hranolků a vykašli se na tatarku.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: pozor, přichází ten náš oblíbený čas, 6 hodin, skoro 22 minut.
1: Ano, za 8 minut půjdeme. My jsme prostě přesný jako hodinky.
0: Ne, tohle to rozumíš, tohleto určení času je potřeba odbavit ve dvou.
1: Ano, ano.
0: Aby tomu porozuměli všichni.
1: Ještě by měl teda přijít na řadu forek, ale nevím, jestli tohle to nestačí.
0: Neboj se, je tady jenom... Tak, je to taky takový jako k zamyšlení.
1: Ano, ano.
0: A jak ty jsi měla jako pro ty, kteří se nedostali na vysokou školu, tak já mám pro ty, kteří nestihli zubnout do plavek.
1: Jo, dobře.
0: Což si myslím, že je tak jako
1: důležitý. Takže je nás většina, no, dobře.
0: Je úplně jedno, kolik sníš zákusků, hamburgerů a jiných laskomin. Boty ty ti budou pořád. No ne.
2: Frekvence 1.

0: 16 hodin sluníčko bude pálit o 106. Raději mezi 11. a 16. na přímé sluníčko vůbec nevycházejte. A oteplovat se bude ještě víc a ještě dál, a to až k víkendu, kdy můžeme naměřit 40 stupňů.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Máme půl sedmé a Lucii Šmídovou se zprávami na značkách.
4: Ano, dobré ráno. Čeští fotbalisté v závěrečném duelu skupiny na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze neprošli. Domácí rozhodli dvěma góly v úvodu druhé půle. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Vystoupením zahraničních souborů pro školy dnes začne 81. ročník mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Potrvá do 28. června. Nejvíce lidí míří do amfiteátru kolem Strážnického zámku v pátek a sobotu.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A už teď se zdržíte na D1.
7: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobil byly projedou levým jízdním pruhem do 10 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D8 od 3. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: No a pojďme společně taky rovnou klidně nakouknout na noviny, protože vysvědčení se nám blíží, akce za vysvědčení v Praze, v Brně a taky v dalších městech. A dokonce, pozor, i pro ty, co chytli pětku.
0: Ano, nejčastěji je to zmrzlina zdarma.
3: To se nedivím, já jsem totiž nikdy takový odměnění za vysvědčení nedostal.
0: Nedostal jsi nikdy zmrzku zdarma? Co jsi dostával za vysvědčení? Já no, totiž taky ne, jako v klidu takhle, buď. Jako, není to...
3: Většinou...
0: Pojeb.
3: No, já jsem jako, to bylo podobné jako vánočního stromečku. Co se stalo naloženo? Vyprask. Ale potom
0: pojďme
3: ještě
0: dál,
3: jako,
0: pojďme dál, co píšu.
3: Historická
0: noviny.
3: Vedra končí, pondělí studená fronta o víkendu. Cože?
0: No.
3: Až o 20 stupňů méně, to není možné.
0: Po víkendu o 20 stupňů méně, no. Tam jsem se dívala, tyjo, že snad nějakých 16 až 20 dokonce. To, jako je to hrozný, co nás čeká příští týden. No nic, pojďme se podívat i na stránky dnešního Reflexu, který vychází právě dnes. O problémech mladé generace se dočtete právě na stránkách Reflexu. První dětský ombudsman popisuje, s jakými nespravedlnostmi se na něj děti obracejí a v čem nejčastěji systém selhává.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Karviná dostala trest za ovlivňování zápasu a je tvrdý. Slezský fotbalový klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a navrch dostal pokutu 10 milionů. Trest je zatím nepravomocný, klub se odvolal. Co vy na to?
2: No to je maso docela teda. Já vím, že něco bylo s Karvinou, podrobnosti neznám a nebudu je studovat. No tak ať si to rozdají, ale je pravda, že je potřeba český fotbal neustále čistit, furt není dost jaksi průzračný.
1: Jako jo, no. Já nevím, jak moc to je pro ten klub, nebo není, jako, nebo jestli to je likvidační.
2: Ono, pro ten klub je jedna věc, tam jde spíš o to, jestli se to opravdu stalo, jestli to byla levárna, jestli jo, tak je to důležitý pro celý český fotbal.
1: No a teďka jsem zaznamenala ještě případ tenistky Vondroušový.
2: No.
1: A ten jako naprosto fatální trest, mě přijde 4 roky, jako v tomhle věku.
2: A za co ale?
1: Nebyla přítomná, když přišla inspektorka odebírat.
2: Jo, tohle to dávají, jo, to vím. No.
1: 4 roky nehrát.
2: No, to je brutál. Hm.
1: To je strašný.
2: No, oni to berou, že jste nebyla přítomná, protože jste plná drog.
1: Možná byla, když možná slavila, ale...
2: Ne, ne, oni to tak berou, já vím, no. Že to je takhle přísný. A oni to vědí, že to je takhle přísný.
1: Je to teda jako...
2: Je to kruťárna, no. Ale ono, když by to nebylo takhle přísný, tak by to možná bylo k ničemu, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

0: tři minutky, za dvě minutky už tady bude tři čtvrtě na sedm. Tak to jsem řekl dobře, ne?
1: To jsi řekl krásně, až mě to
0: řekl moc hezky.
1: Až mě to jako zahřálo u srdíčka.
0: Jejda. No to, pozor.
1: Mně stačí málo.
0: Ty jsi taková skromná.
1: Já jsem
0: jako
1: skromná.
0: Lenin. No. Tak mám tady dotaz na tebe.
1: Ano.
0: Abych tě prověřil, jestli skutečně si
1: chytrá rádio.
0: Jako rádio. Včera jsme nakousli komáří téma.
1: Včera jsme nakousli komáři.
0: No,
1: jsme jim to vrátili trošku.
0: Jsme to malinko nasáli.
1: No.
0: A já bych tomu směle pokračoval. Na světě přibližně popsáno 3600 druhů komárů.
1: Aha.
0: Kolik z nich je v České republice?
1: Tyjo, kolik druhů komárů máme v České republice? Člověk by řekl, že jednoho, viď? Ale ono jich je tady určitě víc. Tak já bych řekla, že třeba sedm.
0: Sedm.
1: Říkám sedm, sedmička, šťastný číslo. Co říkáte vy? Pište na 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. You're self-destructing, little girl.

0: Česku druhů komárů. Tak zněla dnešní otázka od tebe na mě, Máro.
1: Přesně tak.
0: Říkal jsi, že na světě jich je kolik? Strašně moc, viď?
1: No, 3600 až 700 druhů.
0: 3600, 3700. Já jsem říkala, že u nás 7.
1: No.
0: No.
1: A teď?
0: A teď chci znát správnou odpověď.
1: U nás jich žije přibližně,
0: ano,
1: 50 druhů.
0: 50 druhů komárů.
1: Ale pozor, přičemž většina z nich člověka obtěžuje jen příležitostně. Rozumíš tomu? Takže oni to dělají jenom z plezíru, že mají dlouhou chvíli.
0: Takže přátelé, co bysme dneska večer? Viděli jsme u ponížilů otevřený okno.
1: Tam se svítí, já bych je tam jel vysrknout.
2: Frekvence 1.

0: Pokračujeme i po sedmé opět a Radeček.
1: Opět Radeček, trio s námi.
0: Vidíš hned na prvním Radiokempu.
1: Přesně tak, Rožo pod Radošem.
0: Verča a Ondra a ty taky, vy.

0: UB40.
1: Radím si protře brýle, úplně to vidím. Co byste chtěli, UB40? Není problém.
0: Jo, protře brýle, trošku se opotí a ono to klapne. No. Tak, a taky Marie, nebo vlastně Lucie, nebo... Marie. Jo, a co kdyby vzali ještě Danielu?
1: Ježiš, to by byla krása.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: A mají pořád co rozebírat.
4: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak už taky nemusím.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva léka. Že nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
4: Jsem mu říkal, vydrž
0: tak to. Tak mu zlom nohu.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
8: Tam, kde to všechno začalo.
10: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
8: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
14: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A zprávy s Lucií Šmídovou. Přesně 7.
0: Dobré ráno. Prezident bude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Ceny paliv před prázdninami vypadají příznivě. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud je ale po podnětu od prezidenta ve středu před běžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš, bude Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky v pondělí vláda. Už zítra zamíří děti na prázdniny a sezóna je tradičně spojena i s dražšími palivy. Jak ale frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Teleček, krizi na Blízkém východě už snad máme za sebou a ceny pohonných hmot tak vypadají příznivě.
15: Ceny pohonných hmot reagují na klesající ceny ropy a potažmo také na ty klesající velkoobchodní ceny. Takže situace je relativně příznivá a moc na tom nemění ani rostoucí americký dolar, který samozřejmě trochu tu situaci pro motoristy zhoršuje. Nicméně ten hlavní trend je jasný a to je zlevňování.
0: Při cestách do zahraničí se podle Telečka vyplatí tankovat v Polsku. Naopak dražší benzín i naftu hlásí Itálie. Správci Krkonošského národního parku evidují na území našich nejvyšších hor 11 trvale žijících vlků. Šelma se do Krkonoš vrací po téměř 150 letech.
16: Podle odhadu správy Krkonošského národního parku se tady pohybuje nejméně 11 jedinců rozdělených do 2 až 3 teritorií. Nejde přitom o zvířata uměle vypuštěná člověkem. Vlci se do Krkonoš vrátili přirozenou cestou díky obnově populací v okolních zemích a migraci mladých jedinců do nových oblastí. Ve zdejších smečkách už se narodila další mláďata a šelmy se tak v regionu zabydlují natrvalo. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: 3 zápasy a konec. Česká fotbalová reprezentace se na mistrovství světa loučí porážkou 0-3 v Mexiku proti domácímu týmu. V základní skupině skončila na posledním místě. Duel rozhodla 5minutovka na startu druhého poločasu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Bude oběd horko, jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty ještě výš než včera 29 až 34 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Držíte se na D1.
17: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 10 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D8 od 3. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
1: Děkujeme za uvedení.
18: Krásné ráno. Přátelé, dneska je světový den jedné kapely. Jestli poznáte, které? Help,
0: nejoblíbenější písnička mýho tatínka.
18: Fakt? Já mám ráda tuhle.

0: Tak začíná Paul McCartney.
1: No, no. Rychle, než ti vyfoukneme ty jako provazený. Tak
0: pojďme,
1: já, jo, Ringo Starr teda.
0: John Lennon.
1: Na to se často zapomíná.
0: John Lennon.
2: Lennon.
1: No, a ještě?
0: Čtvrtej.
2: Čtvrtej, to vždycky nevím.
0: Vždycky nevím. Pane profesore, neodklepávejte.
1: Je to George?
0: Jo, ten.
1: Tenhle ten.

0: Zbořek Slezáček je tady dneska s námi, další z těch, co se objevili v novém českém filmu Po večerce, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Po večerce přejeme krásné ráno. To je takový, jako, to mě vlastně, jako vy jste kolikátý člověk, který tady k tomu filmu přišel a mě to vlastně nikdy nesepnulo až dneska.
1: No někdy to tak vyjde.
0: Minulý týden tady byl Vladimír Polívka a přiznal se, že on nikdy, ale vůbec nikdy nebyl na táboře. Nikdy nespal v chatce.
2: No jo,
0: nikdy.
2: Ale moje 20 let, nebo kolik, že? Takže institut pionýrských táborů on poznal. A ty letní tábory, co já vím, když jsem se do nich snažil ubytovat své děti, tak to je řehole nějaký sehnat. Nebo respektive se ženete takové bizáry jako herní tábor, který je v nějakým
0: zděným... Jako počítačový.
2: Ano,
0: jako,
2: jistě, ve zděným baráku uprostřed nějakého marginálního města. Ale abyste prostě sehnali... tábor v Beskydech, stanek s podsadou, kde si budou sami vařit a mít si prdel. To se, může se to říkat prdel? No, už jsem říkal,
0: už jste to řekl, dobrý.
2: Tak takový neseženete prostě.
1: Ne. Bez elektřiny.
2: Bez elektřiny.
0: A. No. A vy jste jezdil do takovej?
2: Samozřejmě. Já jsem jezdil ale do pionýrských táborů.
0: Jasně. Ještě. No, já myslím, že pamatujeme všichni tady, co tady sedíme.
2: A vždycky to bylo v Beskydech? A většina z nich byla dokonce na jednom a tom též místě, na Moravce, a já jsem to miloval. Dokonce jsem tam jel, ještě už jsem byl na Gimplu a ještě jsem jel na ten tábor, protože to bylo hrozně fajn.
0: Bořek Slezáček je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Herec Bořek Slezáček je tu dnes s námi. V kinech od minulého týdne je nový český film Po večerce. Slavnostní premiéra, tak ta už je za námi. A vydržíte třeba, když na to chodíte, i na projekci?
1: Když přijdu, tak vydržím na projekci.
2: A sednete si mezi diváky, nebo tak jako spíš na tajňačku?
1: Tam, kam vás posadí, tak to je, jako, jo. Tam nejdřív jdete jako takový ovce, tomu se říká delegace.
2: Medvědi tomu někdo říkal
1: tady. Jako já tomu říkám ovce a zvíře jako zvíře, že oba dva jsou savci.
2: Asi by teda medvěd vyhrál.
1: A otázka. A prostě vás tam postaví pod to plátno a teď moderátor zoufalý, naprosto vždycky opocený, se ptá úplně všech na pokaždé na tu též otázku. Na těch divácích, který tam přišli, vidět, že je to martyrium. Na těch ovcích je taky vidět, že je to martyrium. Na tom moderátorovi je vidět, že to je martyrium a přesto se to děje. A pak vám řeknou, sednete si do řady dvě. A tam si sednete. To je celý.
0: Jste vůbec premiérový typ? Takové to vytáhnu oblek, potkám se s kamarády?
1: Ne, já nemám kamarády, obleku mám spoustu a mezi lidi nechodím.
2: A radši filmová nebo divadelní premiéra?
1: Ježiš, jo, to je od kusu. Radši půjdu na dobrou filmovou než špatnou divadelní a radši půjdu na dobrou divadelní než špatnou filmovou.
2: Bořek Slezáček je tady dneska s námi.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok...

0: 7.23 jsme to o fous přešvěli, takže za 7 minut je tady Lubi.
1: Poslední slovo, pojďme na to.
0: No.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: 257-400-999, telefonní číslo, na které voláte. Telefonní číslo, na kterém byste měli doplnit jednu jedinou větu. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1, koho pak tam máme?
0: Dobré ráno.
4: No, zdravím, Monika.
0: No Moniko, dobré ráno.
4: No Marku, dobré ráno a Lubko taktéž.
1: Moniko, my pro vás máme větu v posledním slově. Chcete ji zkusit doplnit?
4: No jasně, to bych nebyla.
1: Dobře, no tak třeba jste nám jenom chtěla říct dobré ráno a teď to položíte,
4: jo,
1: ne?
4: Pojď. No tak asi dobře, tak
1: Mončo, pojďme na to, přesně tak.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak, Moni.
4: Nůž.
1: Ještě jednou?
4: Nůž.
1: Nůž, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak kudlička to není.
1: Bohužel.
4: Mám asi ještě 20 typů.
1: Dobře, tak to zkoušejte. Moni, mějte se krásně. Díky moc za zavolání.
0: Naslyšenou.
1: Pápa, krásné ráno. Díky.
0: Tak 13,5 tisíce, tak pojďme dosypat, to už máme, tak pojďme si to dát ještě dneska jednou o 14 tisíc.
1: Přesně, za hodinku hrajem, držíme vám palce. Didi na na na.

0: čtvrteční ráno a bude krásné i dnešní odpoledne. Zásadní otázka na meteoroložku Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Už dnešní nejvyšší odpolední teploty při slunečném počasí budou atakovat hranici 35 stupňů Celsia. Teploměr vám nejistě ukáže 30 až 35 stupňů. Máme se tak na co těšit. A před námi je den, který je ve znamení 16-hodinové délky slunečního svitu. A pozor, hodně vysokého UV indexu. Na přímém slunečním záření bychom se tak vůbec neměli zdržovat od 11. do 16. hodiny. Teploty v následujících dnech ještě výrazně porostou. Připravte se na to, že nejvyšší odpolední víkendové teploty budou atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Zároveň budeme atakovat absolutní červnový teplotní rekord z roku 2002, tenkrát v Pražské Hřeži, naměřili 39 stupňů Celsia. A když to sečteme a zprůměrujeme, protože meteorologie miluje čísla, tak víkendové teploty budou až o 15 stupňů Celsia vyšší, než je běžné v tomto období.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
1: Tam, kde to všechno začalo.
4: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
1: Dostává první láska druhou šanci.
5: To druhý už to samo
6: nebudu dělat.
1: Po večerce v kinech od 25. června.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Půl osma je tady, stejně jako Lucie Šmídová se zprávami.
10: Dobré ráno, startuje opět nová zelená úsporám. Po více než půlroční pauze stát znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Při zemětřesení ve Venezuele je 32 mrtvých a 700 zraněných, oznámili první bilanci. Experti z USA odhadli, že obětí může být až 100 tisíc. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí už po základní skupině, a to se ziskem jediného bodu. V rozhodující zápasem podlehla domácímu Mexiku 0-3 a obsadila poslední místo.
11: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Kolony jsou na Pražském okruhu a na D1.
12: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 165. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: Krásné čtvrteční ráno, dnes 25. června, světový nebo možná dokonce mezinárodní den námořníků.
9: No, to... Tak jak obrážíme ty radiokempy, tak jedna posluchačka se nás ptala a říká, jsme tam tak seděli u minerálky.
0: A jasně, jo? Ano.
9: A říká, vy jste mi taky takový námořníčci, co? Jak vy tak jako pendlujete mezi těmi kempy a mě už tak jako svítla ta myšlenka, kam těma si míří. A říkám, ne. Toto ne. Já, Tomáš Fíla, Ondra Albrecht, Radim Majda, jak my tady jsme, ještě Míra Michálek a ještě s náma Ondra. Kubala. My jsme jak labutě, opravdu vracíme se domů.
0: A jak
9: domů.
0: To jako myslel, jako že v každém přístavu jiná?
9: Tak.
0: Jo, takhle.
9: Tak to já jsem kategoricky odmítl tuhle tu špinavou pomluvu.
0: Aha.
9: To v žádném případě.
0: A teď tu o červený karkulce, Máro.
9: Ale tak. Prosím tě. My slušní chlapci.
0: Já vím.
9: V jádru plaší.
0: Ano. Plaší.
9: To se není pravda. To jsme se dočkali.
13: Vypadá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Doručovatel ve Švýcarsku dostal po 42 letech vyhazov za to, že nosil zásilky až ke dveřím bytu. Co vy na to?
2: No to je hnusný. Ten trest, jako.
1: Takže on to dělal kvůli tomu, aby právě to třeba někdo neukradl. No. Jo, tak jim to donos až
2: a oni ho co udělali za co, že jim leze až k bytům, nebo co?
1: Já ne, no, to možný. Švýcarská pošta. Jako
2: nebo že to je proti předpisu.
1: No, že jako to byl jiný
2: předpis. Předpis se dává to jinám a on to dává, no. No tak to je takovej trest za dobrotu na žebrotu, jak se říká česky.
1: Aha, to je pravda, ano.
2: To je oblíbený pořekan.
1: Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.
2: Cesta do pekele vždycky dlážená. No to vidíte, že bychom mohli dělat celý pořad o tom, jak je dobro na no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1, lehce v záklonu a jejich Pandořina skřínka. Myslím si, že nejvyšší čas, aby jsme vytočili Tomáška.
1: Jo, vytočit chlapa takhle po ránu, to jako ženská úplně nechceš, ale zkusíme to.
0: Ale vy na to máte patent.
1: Na vytáčení?
0: Jo.
1: Na vytáčení chlapů.
0: No podívej, podívej. To už je třetí týden po sobě, bez chyby to vytáčí.
1: Tak jo, já doufám, že na druhém konci je i vytočený Tomáš. Ahoj Tome, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno, tak hele, naprosto v klidu, v harmonii, úplně v zenu, modrá obloha, slunce svítí a my dneska máme namířeno do krásného města. No prosím, pokračujte.
1: Frekvence 1 a Coca-Cola, ano, vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak jste na správném místě.
0: V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o fantastické ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, to je důležité, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
1: Tak otázkou je, kam ty dneska jedeš, kamaráde?
2: Hele, mně se hrozně líbí, jak tomu vždycky dáš takovou tu dramatickou pauzičku, co je dnešní otázkou, jo? Mm-hmm. Bude to každý den stejný. Kam jedu? A vy to uhádnete. Tak poslouchejte velmi
0: to dobře. To už stejný není, no.
1: To už stejný není, no, dobře, tak jo.
2: Takže dneska mám namířeno do města, které jako, myslím si, že jediné nebo jedno úplně z mála, má vlastní přehradu uprostřed města, kam se lidi můžou chodit koupat.
1: To je Praha, ne? Hostivařská přehrada.
2: No, Praha je to taky, proto jsem říkal, že je to jedno z mála měst, ale Praha to není.
1: Dobře, tak ještě to můžou být...
0: V Blansku.
2: Dáme další nápovědu, jo?
1: Říkáš, no, ano, ano, hradu. Ano.
2: Takže jedeme do města, které je ve velké blízkosti dvou dalších států, které jsou okolo naší republiky.
0: Hmm. To bude někde Šluknovský výběžek tam nahoře v těch Hruščích.
1: Tam někde, no. Počkej. A nebo,
2: no,
1: to,
2: dobře.
1: A nebo to může jedeme být na jihu. No, no.
2: Uh-huh. No, jedeme na náměstí, které má naprosto, ale naprosto překrásnou radnici ve vídeňském stylu. Dokonce se tam také natáčel Spider-Man.
1: To je asi ten...
0: Co je Spider-Man?
2: Spider-Man je takový ten gumový chlapík.
1: Počkej, ale já si, tam je fakt voda, anebo jsem úplně vedle, jak ta jedle. Ty tušíš, Máro?
0: Jako Budějce?
1: Ne, já bych řekla Liberec, ale...
2: No je to Liberec, je to Liberec.
0: Tam mají takhle přehradu.
1: Tam mají přehradu?
2: No jasně.
0: Tak jestli bychom mohli poprosit pana správce tohoto vodního díla, ať se nám ozve, my bychom si ho chtěli vypotit a natočit takový malý šot do zpráv.
1: Prosím tě, pošle nám aspoň fotku té přehrady. Jsem vůbec netušila, že je v Liberci na náměstí nebo jako v centru.
0: Podívej se.
2: No není na náměstí, že jo, ale je v centru.
1: Jiný města mají na náměstí každý.
0: No. Jako upřímně, co chceš po státu, kde jediná hlavní dálnice končí v hlavním městě na náměstí?
1: Přesně. Takže dneska prosím tě Liberec v 10.
2: Náměstí doktora Edvarda Beneše. Ano. A pozor, ne v 10, ale v 9.
1: V 9.
2: V 9 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Těšíme se na vás a vezeme samozřejmě 500 korunovou poukázku do sítě restaurací Foodmark, luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku. No a spousty radosti a k tomu ještě plato nápojů Coca-Cola.
1: Hele, stihl se to v časovém limitu, měj se krásně, ahoj!
0: Pusinko, ahoj!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: herec Bořek Slezáček je tady dneska s námi. Jestli můžu na chvilečku odbočit od toho herectví, od toho filmu.
1: Odbočte.
0: Já jsem teďka někde zaslechla reklamu, že jste podpořil nějaký charitativní běh. Běháte?
1: Já teď nepřemýšlím nad tím, jestli běhám, to vím, ale že jsem podpořil nějaký charitativní běh.
0: Nebo že jste byl jako osobností, která se zúčastnila, nebo záštitu převzal a teď tam byly ty jména, byla tam, myslím, že Bára Strýček.
1: Ale je vždycky možný, že vás tam napíšou, jo, aniž byste o tom věděli, jo. Faktem je, že jsem svého času, rozhodl, že si dám pauzu od show businessu, pač jsem měl spoustu starostí s reprezentačním pitím alkoholických nápojů, tak jsem dělal ředitel marketingu na Pražském maratonu. A takže jsem přičuch k tomu organizovanému běhání, to se mi nelíbilo vůbec, ale běhal jsem hodně a neběhám, protože už to nedávám zdravotně, kvůli kolenu. Aha. Já jsem byl loni na operaci s kolenem a myslel jsem, že to bude potom lepší, ale jako lepší to je, ale jako nevydržím hodinu běžet. Prostě po půl hodině už to bolí a tak prostě bych se odplazil domů. Takže já jsem vyměnil bych za kolo, jakkoliv na kole jsem taky jezdil vždycky.
0: A to koleno je vaše, nebo tam máte Titan?
1: To koleno je, i kdyby tam byl Titan, tak by to byl můj Titan, jo? Ale to koleno je moje, no mi tam jakýmsi laparoskopickým prostě kouzlem ustřihli kus chrupavky a řekli mi, to přijdu dolečit léčbou krvní plazbou, což znamená, že vám vezmou krev, dají do ostředivky v ostředí a ještě při tétež návštěvě vám ji zase vtříknou jinou jehlou do kolene a tomu jsem se vyhnul, protože já se hystericky bojím jehel, což mi víste, etapy mého života zachránilo život, ale to se nepatří asi.
0: Bořek Slezáček je dneska s námi na Frekvenci 1. Mám prostě

0: Přátelé, máme 2 minuty před 8. A co my jsme to chtěli, Luby?
1: No, říct, co budeme hrát. Skvěle,
0: no,
1: budeme hrát. Chtěli.
0: No, vidíš to.
1: Peha.
0: Klasika, která možná ještě doteď visí v nějakém dětském pokojíčku, jakožto plakátek Backstreet Boys.
1: Jako dětský pokojíček, který nyní už obývá muž před důchodového věku, si chtěla říct.
0: No, tak jako, sorry, nejslavnější boyband všech dob.
1: Jasně, a taky Činasky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
7: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová na svém místě. Dobré ráno.
9: Pěkné ráno. Nová zelená úsporám opět startuje. Benzín i nafta drží před prázdninami příznivé ceny. Bude jasno a teploty u 34. Program Nová zelená úsporám dnes v 10 hodin opět otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatním program nabízí bezúroční úvěr na dílčí i komplexní renovace. Uvedlo to dnes Ministerstvo životního prostředí. Už zítra pojedou děti na prázdniny a letní sezóna je tradičně spojená s dražšími cenami pohonných hmot. V případě Česka vypadají ceny podle analytika firmy XTB Jiřího Telečka celkem příznivě. Krizi na Blízkém východě už máme podle něj snad za sebou. A jak to vypadá s tankováním v zahraničí? Motoristé ušetří v Polsku, připlatíme si ale v Itálii.
10: Kdo chce letos skutečně ušetřit na pohonných hmotách, tak pojede hned našim sousedům do Polska, kde je velmi levný benzín i nafta. V Chorvatsku mají aktuálně o něco levnější benzín, ale zase o něco dražší naftu a hodně podobně je to také ve Slovinsku. No a kdo už míří třeba kousek dál, třeba do Itálie, tady je to s cenami pohonných hmot skutečně už o dost horší. V Itálii je takřka o 10 korun dražší benzín.
9: Dražší je podle Telečka v Itálii také nafta. Metro v Praze bude i o víkendech jezdit častěji. Důvodem je podle radních to, že Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a je potřeba bezpečná a kapacitní veřejná doprava. Malou revoluci v jízdních řádech hromadné dopravy odstartuje letošní září, kdy právě dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze nepostoupili. Zápas na stadionu sledovalo více než 80 tisíc diváků. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve skupině obsadil poslední čtvrté místo. Na úvod turnaje svěřenci trenéra Miroslava Koubka prohráli 1-2 s Koreou. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu také vypadl už po skupině.
8: Frekvence 1.
6: Počasí.
9: Je tady další tropický den, bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupňů.
6: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Kolony jsou na Pražském okruhu a na D1.
11: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 165. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
9: 4 minuty po 8. Po zprávách pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
1: Krásné ráno, tak ozval se Liberec.
12: No, jo. Pan vodohospodář, pan správce přehrady.
1: Ne, ozvala se Eva a píše, přehradu máme přes 100 let starou, ale teď ji asi 3 roky rekonstruovali, ale to si teprve začali napouštět, takže se budeme koupat snad příští rok.
12: No tak proto my jsme to o tom nevěděli.
1: Proto jsme zapomněli, že má Liberec přehradu,
12: jasně. Nevyhracej ty oči, člověče.

0: Bořek Slezáček je tady dnes s námi. V kinech je nový český film Po večerce. Co budete mít v plánu teď? Nějaké další pracovní závazky, výzvy?
1: No, to je dobrá otázka. Končí divadelní sezóna, takže divadla si dají pauzu, ale mají letní scény a zájezdy, tak já tam mám x zájezdů s divadlem Broadway a od 5. srpna do půlky září točíme v dnes již mnohokrát zmiňovaných Beskydech, ale to je zhoda náhod, točíme nový film Honzy Hřebejka.
2: Jo. Půjde do kin kdy?
1: V roce 27, pač než se to všecko jako dodělá, tak to chvíli trvá. Je to film podle mého scénáře, který jsme už dělali, inscenovali jako divadelní hru v divadle Mír v Ostravě, tak je to zhodou okolností režíroval Honza, ale to byla taková mezistanice, my jsme to vždycky chtěli natočit, no tak teď už se to stane a já se nějak jako hodlám věnovat hlavně tomu v letě. Aha. Ale jako na dovču pojedem s dětma, se ženou a tak, ale nebude to nic jako dlouhýho.
2: Kdy jste to upekli s tím Honzou? Měl jste to napsaný dřív, než jste s ním byl jako domluvený? Nebo?
1: No jasně, já jsem si to psal v covidu. Aha. Abych zabil čas. Jasně. A nemusel dělat domácí práce a sekat trávník, pač když řeknu, že jdu psát, tak nikdo neví, co vlastně jdu dělat a dost se jako vyviním. A tak jsem to napsal, dal jsem to Honzovi přečíst, mu se to líbilo a chtěli jsme to rovnou natočit. Pak ale prostě to je tak strašně složitý jako produkovat film, že by to bylo na díl. Nicméně jsme si pak řekli, že to zkusíme vyzkoušet ten text, jestli vůbec jako je platný, jestli funguje na divadle a proto jsme to takhle udělali a protože se to odehrává v Beskydech a

0: čtvrteční ráno, tak zítra vysvěcení a prázdniny, které odstartují velkolepě i tady u nás na Frekvenci 1, protože když startují prázdniny, startují i radiokempy Frekvence 1.
1: No velkolepě, to jsi řekla moc hezky, vlastně i tradičně, ne?
0: Je to tak, říct. Je to tak, no tak Verča s Ondrou, první radiokemp.
1: Ty budou na značkách, jak znám, Verča, ona je taková pečlivka propiska.
0: Ano.
1: Ona tam bude, si myslím, co?
0: To se říká, pečlivka propiska.
1: Takhle, ona je velmi pečlivá.
0: Jo.
1: Ondra Kubala taky.
0: No, jasně.
1: No, proto se to tam malinko bije.
0: Ale oni se potkají v Rožnově pod Radhoštěm, tihle dva, Verča s Ondrou, a to už 8. července, což je vlastně za chvíli, ve středu.
1: Přesně tak, 8. července, kemping Rožnov pod Radhoštěm, jak už si říkala Verča, Ondra, no ale tak samozřejmě nebudou tam sami, že jo, já přijedu taky, dáme kelímky štěstí.
0: Tomáš přijede taky,
1: dá
0: zábavu.
1: Ano, on to teď 100% neposlouchá, že jo, protože on už bude za chvilku na tom Liberci.
0: On už je v Liberci za chvilečku, no.
1: Ale když se vám podaří a Tomáš bude chvilku sticha, přátelé, to je štěstí, to je radost.
0: Víš, jak my to děláme? My tam máme ten mixpult a tam se dá stáhnout čavle a on mu zmrkne mikrofon.
1: No takhle, takže to můžeš ty ovlivnit.
0: To můžeš ovlivnit.
1: Tak nám to udělejte hezky na chvilku.
0: Ne, samozřejmě. Těšíme se na vás všichni a Tomáš je skvělej. Jinak, od té středy 8. července až do konce prázdnin v podstatě, co středa, to jeden radiokemp a to jeden koncert večer od 7 v kempu. Takže teďka ve středu 8.7. je to opět a Radeček Trio. A pak je toho dál víc a víc a víc. Pokáč, Michal Hrůza, Miraj.
1: Adam Ďurica, Xindl Kicks.
0: Kicks.
1: Já si říkal, to přejdeme, ne?
0: Ne, to nešlo přejít.
1: Tak ho rošlapem po celý světnici. A Marpo, hlavně, že jo? Taky.
0: A taky Petr Bende. Tak samozřejmě těšíme se na vás všechny středy v radiokempech Frekvence 1. Ptáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Ten čas se rozhodně namazejte krémy. Jinak nejvyšší odpolední víkendové teploty až u 40.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
3: A máme půl deváté, nejvyšší čas dát si zprávy Lucí Šmídovou.
4: Dobré ráno, Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to Babiš. Zemi zasáhla dvě silná zemětřesení. Podle první bilance je 32 mrtvých a 700 zraněných. Experti z USA odhadli, že obětí může být až 100 tisíc. Startuje opět nová zelená úsporám. Po více než půlroční pauze stát znovu podpoří renovace budov. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí už po základní skupině, a to se ziskem jediného bodu. V rozhodujícím zápase podlehla domácímu Mexiku 0-3 a obsadila poslední místo.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se za Zbraslaví.
6: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na pražském okruhu ve směru narození. Na 11. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 9. až 11. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, tak mluvíme o tom, že o víkendu 40. příští týden, přátelé, koukám na to. Maxima u 23.
3: No to je odezdí ke zdi, to je prostě nic mezi. Chybí.
0: Chybí. Co ti tam chybí, 30?
3: No něco takového ličtějšího. Kdyby si člověk mohl třeba v klidu přečíst nějakou knížku venku a nemusel by to číst ve sklepě.
0: Miluju to vlastně, jako sednout si s knížkou.
3: Číst ve sklepě?
0: A mi na to blbě vidět.
3: Lubi, řekni si, že to takhle nechceš doma.
7: Chtěl bych napsat báseň,

co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Ondřej Prokop, který chce být primátorem Prahy, nepřiznal v povinném přehledu majetku tři byty. Koupy potvrdil, až když ho novináři konfrontovali s důkazy. Co vy na to?
2: No, to se jako nepovedlo, a oni už ho sundali z toho výboru, kde byl nebo co a tak dále, což je legitimní. No to jako takový drobnosti, že zapomenete nějakých pár bytů přiznat.
1: Šmaria.
2: To vypadá vždycky jako ohromně divně. Kor tady, kde všichni si své majetky spravují s takovou vášnivou horlivostí, že si to vůbec neumím představit, kolik já mám vlastně bytů a tak, no to ne, to jako se těžko hraje. A je to něčím vlastně kuriozní troufalost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herec Bořek Slezáček. Pojďme ještě k večerce, tedy po večerce. Čím vás přesvědčili, že jste vzal roli?
1: No, prchama, samozřejmě.
0: Prchama. Jak jednoduché a prosté.
1: Ne, ale jako měl jsem čas, já jsem, když mi volali, tak to oni vždycky začnou, no máme pro vás, pan režisér by si vás strašně přál do role, a tak si říkáte, no fajn, tak budu mít, jsem zvědav. Poslední dobou volají, kdysi se to plánovalo rok dopředu, mm-hmm. nebo rok a půl, a teď vám volají 14 dní předtím, že si budete točit, a to už těžko najdete místo. No nicméně takhle začali a pak z nich vylezlo, že to je jeden nebo dva natáčecí dny, už si to nepamatuje, to přece jenom rok. A já jsem samozřejmě trucoval, říkal jsem, že ne. A řekli mi, že vytáhli kartu silnou. Že Standa Majer taky kývnul na takovouhle čurdu. A já říkám, když Standa Majer na to kývnul, čeče, tak jako, a kdy to je? A oni mi řekli ten termín a říkám, jo, tak to můžu zavolit tomu i agence, pač já se nikdy o penězích s nima nebavím, chci být ten hodný.
0: Jasně.
1: Mě stejně nikdo nemá rád, ale domluvila to Mirka. Takže tím mě přesvědčili, že teda budu se Standou Majerem. Standa Majer na plakátě je, a já ne. Toto byla výhruška, toto byla výhruška produkci. Takhle ne, partičko.
0: A jste pořád kamarádi, když jste to zjistil?
1: Samozřejmě.
0: Co vy tam vlastně hrajete?
1: Já hraju šéfa Vláďovi Polívkovi, mm-hmm. který je hlavní postava.
0: Jako v té práci, s který on odejde?
1: V té práci, s který on odejde, a protože je takový jako vycucaný, vyhořený, tak jsem to já, kdo mu prostě říká, hele, seber se a jeď. Nedoporučím mu letní tábor, doporučím mu vylet někam k moři, aby tam zbalil nějakou paní a přišel na jiné myšlenky. Ale každopádně jsem hybatelem toho jeho rozhodnutí.
0: Zažil jste vy někdy ten pocit toho vyhoření? Teď myslím pracovního.
1: Já, no, vyhoření relativně jako nový termín v tom smyslu, že se to týkalo dřív krbu a teď se to týká všech. Tak. A já ho nejsem schopný identifikovat. Bejvám unavený, tak je mě 60, takže jako unavený prostě občas bejvám. Občas mě některé věci, teď zase nechci říct to slovo, proč se to neříká, štou mě, tak ano. Ještě, že máme synonyma, že? Ale jestli je to jako vyhoření, já si i z vyhoření představuju, jako že fakt sedíte a nechcete nic, krom toho, že byste třeba chtěli umřít, ale tak to asi ne.
0: A kdy už máte den, že se můžete flákat?
1: No, tak právě přijde moje žena.
0: Má nápad.
1: A my žijeme na venkově, máme dům a zahradu, já rád zahradničím. A teď se zabývám takovými přízemními věcmi, jakože sekám trávník, čistím bazén a pleju záhonky a snažím se zdrhnout k tomu psaní. Ale nejenom proto, abych se vyhnul fyzické práci, ale protože prostě píšu rád a mám pár projektů, které chci v nějaké nejbližší době zrealizovat. No a když to jde a dáme se dohromady všichni, jako celá rodina, tak se snažím vyjet třeba na nějaký výlet.
0: No tak jo, my moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Ať vyjdou dovolený, ať vyjdou projekty. Samozřejmě všechno dobrý přejeme i novému českému filmu Po večerce. No a i tomu, co chystáte s Honzou
1: Čabejkem. Ježíš, děkuju a díky za pozvání.
2: Jděte se pěkně,
1: naschledanou.
0: Bořek Slezáček byl s námi dnes na Frekvenci 1.

0: Matematika na vysoké úrovni probíhá právě teď na frekvenci 1. Ráno jsme hráli o 13,5, přihodili jsme 500, to znamená
1: 14 tisíc, já už si myslím, že to budeme derivovat, nebo tak něco.
0: Ne, jakože bychom to vzali přes nějakou funkci.
1: No.
0: Tak máme 14 tisíc na čísle 257-400-999, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: No, tak co uděláme? Že bychom někomu zvedli telefon?
1: 257 400 999, to je číslo, které vás dost možná dělí o 14 tisíc.
0: Koho pak asi tak dělí? Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1. Haló?
4: Haló, ano, tady Jenda z Tošanovic.
0: Jendo, zdravíme do Tošanovic. My pro vás máme větu v posledním slově. Chcete jí?
4: Ano. Ano, vím, jaká to je věta.
0: Tak my ji připomeneme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak co myslíte, Jendo?
4: Já si myslím, že je to nádhera.
0: Nádhera, jo, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Bohužel, Jendo, nedá se nic dělat.
4: Nic se nedá dělat, to je jasné.
0: Jasné. My vás zdravíme do Tošanovic, jste říkal.
4: Ano, Tošanovice, no.
0: Tak jo. Mějte se krásně, díky moc za tenhle ten telefonát a my přihodíme 500. Ať se daří.
4: Ano, děkuji vám. Vám tež přeju hezký den.
1: Děkujeme, mějte se pěkně na Tošanovic.
0: Tak vidíš, 14,5 tisíce, které posíláme směrem k dnešnímu dopolední, už jsou tam?
1: To je naditej bank.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
6: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
8: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Je tu Miloš. Ahoj, hezké ráno.
1: Hezké ráno, já jsem přišel velmi skvěle naladěn, já se k tomu ještě dneska dostanu, byl jsem na koncertu Duran Duran a Legendy a teda kluci, teda klobouček. V jejich letech klobouk velký.
0: Těšíme se na to.
1: No jistě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno. Prezident bude součástí delegace na summitu NATO. Města zavádějí opatření kvůli vedru. 3 osobní auta se srazila na D8 směrem na Prahu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny do Polska to novinářům potvrdil premiér Andrej Babiš.
8: Takže pan ministr zahraničních věcí Macinka dneska pošle přihlášku na NATO a pan prezident Petr Pavel bude členem delegace i s doprovodem.
7: Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě před běžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otevírací doby magistrátu. Ústí nad Labem poslalo do ulic kropící vozy a most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia. Nejlepším klempířem v naší zemi je dívka z Královéhradecké školy. Jde vůbec o první ženu v historii soutěže České ručičky, která titul vybojovala.
9: Do historie se zapsala Libuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocelova. Krom toho, že soutěž s přehledem ovládla, je zároveň první ženou, která se probojovala do jejího finále. Podle kraje je její úspěch zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel, které byly ještě donedávna téměř výhradně doménou mužů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
7: 3 zápasy a konec. Česká fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0-3 v Mexiku proti domácímu týmu. V základní skupině skončila na posledním místě. Duel rozhodla 5minutovka na startu druhého poločasu.
6: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Bude horko, jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 35 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Nehody komplikují provoz na D5 a D8.
10: S menším zdržením počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel v levém jízdním pruhu došlo na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte zde se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
7: Zprávy končí 3 minuty po 9. Má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno, přátelé, máme, no už to letí, 25. června. Ivan má dneska svátek, všechno nejlepší. Tak jsem si na tak budíka na 3. hodinu, abych se podíval na ty naše fotbalisty a popřál, fandil a pak jim popřál. Ale ono není k čemu. Ono není bohužel k čemu. Pojďme si říct se na rovinu. Absolutně jsme na to neměli. Neměli. To srovnání je bohužel takový, takže přejme si, ať nově postavený manšaft, možná by chtěl i výměnu managementu z mého pohledu celkově. Prostě myslím si, že teď je český fotbal opravdu celkově v krizi a chtělo by to radikální řez. To nejsou žádný slova, který bychom měli tady rozebírat. Prostě můj osobní názor v každém případě. No, je to bez nás dál a myslím si, že je to spravedlivý. Takže, hezké ráno ještě jednou a za chviličku budeme volat toho, komu jsme se včera nedovolali, protože, ale k tomu se dostaneme. Tak hezké ráno z Frekvence 1 a ještě jednou, kdo má dneska svátek, tak si to hezky užijte, jakýkoliv svátek teda slavíte. Tak pojďme na to.
6: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Včera se mi to nepodařilo, ale vypadá to, že dnes je den D, protože teď by měl být na telefonu herec. Shakespeareovský herec. Proč to neříct? Jakub Kohák. Jakube, hezké ráno.
1: Kouzelné ráno, ano. Miloši, ahoj.
0: Já tě zdravím. Prosím tě, já včera, jak jsem se zkoušel ti dovolat, tak ano. Jsem si říkal, jestli nakonec si nebyl povolán do výběru trenéra Koupka, protože nemáme střelce, což se dnes také potvrdilo. Prostě není ano. Tam nikdo. Já jsem říkal, jestli trenér Koubek nepovolal na poslední chvíli Kubu Koháka střelce s velkým S, tak
1: samozřejmě co se... povolávák tam byl, ale Shakespeare Brašulko.
0: Já tomu rozumím. No? Kumšt je kumšt.
1: Umění ano, nad ano. Sportem nicméně. Samozřejmě, ty jsi mi včera volal, já jsem byl v kryokomoře, ano. Ty jako každou premiéru významnou se tam zavírám, já se omlouvám, že jsem to včera nebral.
0: Já tomu rozumím, prostě nedá se nic dělat, máš toho opravdu hodně. V každém případě, já jsem to tady včera už říkal, nová Shakespeareovská hra, jedna z těch úplně nejsvěžnějších komedií od Shakespearea.
1: Ano, je to tak a my to potvrdili.
0: Svěží, prostě výborně herecky obsazená. Co by si to...
1: A rychlá, nám to trvalo jenom 12 hodin to odehrát.
0: No tak to je skvělý. Tak prosím tě.
1: Ani ne 2 hodiny, takhle to
0: pořád. Ani ne 2 hodiny, což je na Shakespearea v podstatě kraťas. Můžeme to tak říct.
1: No jejda.
0: No ježišmarja.
1: Jejda.
0: Tak co by si k této... Tak co by si k této hře jako jeden z hlavních protagonistů řekl?
1: No prosím tebe, je to samozřejmě komedie omylů, to znamená, že je to takové plné nedorozumění, že ano. Jsou tam okamžiky, kdy vlastně nevíš, co se děje, ani sami protagonisté to nevědí. Ani
0: záměny.
1: Ty postavy jsou takové, řekněme, mnohovrstevnaté. Jsou tam samozřejmě 2 dvojice, jednovaječný dvojčat. Mm-hmm. A tím už vlastně možná rozdrazují skoro vše.
0: No, úplně ne, ale...
1: O sobě nevědí. Pozor, jasně. Oni o sobě nevědí.
0: To je skvělý.

0: zeho, kde pak, kde pak. To jsou leta skutečně poctivé dřiny.
1: Ano.
0: To jsou hodiny odmakané na prchnech.
1: Ano.
0: Jo, to nemůže skutečně hrát každý.
1: No.
0: A potom z toho nejlepšího zrna se oddělí skutečně jenom to nejlepší.
1: Jenom to nejlepší.
0: Nejvonavější zrnko. A to jsme my Shakespeareovci.
1: Dobře. Prosím tě, Kubo, kdy hrajete?
0: Zase dneska. Včera byla
1: dneska
0: je druhá premiéra. Druhá premiéra. Takže to je samozřejmě závorce druhá oslava.
1: Jasně.
0: A pak hrajeme každý den, boží den, kromě nedělí. To tam vsypeme, mankote. Nádherná záležitost.
1: Prosím tě, a bylo to pro tebe velké překvapení, když jsi byl osloven do Shakespearea? Je to sen mnoha herců, pojďme si to říct.
0: Ano, takhle, zas tak velké překvapení to nebylo, ale tam se to dalo očekávat, ale ano. I tak mě to zaskočilo, proč si to neříct?
1: Jasně. Nabídky
0: se... Já jsem se toho položil plně, jo, pracoval jsem na své postavě skutečně poctivě, no a už jenom sami diváci musí ohodnotit, zda to padlo na úrodnou půdu.
1: Dobře, takže přijďte se podívat, je to Pražský hrad.
0: Nebo na úrodný sklad.
1: Ano, přesně tak. Jděte na komedii plnou omylů, protože určitě to bude stát za to, já se na to chystám, moc se na to těším.
0: Vás všechny vzeme a budeme se těšit a podáme co možná nejlepší výkon.
1: Teď mě napadlo, Kubo, budeš mít čas ještě tak za 5 minut na jeden vstup, nebo máš to úplně plný?
0: No, tak jako by, že jste štoty, tak ještě jako...
1: Mě by ještě jako zajímalo pár věcí, tak jestli dáš ten svůj drahocenný čas, budu rád.
0: Dobře, zabojuju.
1: Dobře, tak za chviličku voláme, hezké ráno.
0: Dobře, hezké ráno, všem. Dáš se mraku, kterou
2: cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
4: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Dostává první láska druhou šanci.
7: To druhý už to samozřejmě.
4: Po večerce v kinech od 25. června.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který je

0: telefonu frekvence 1 herec, sportovec, všeuměl, režisér taky pochopitelně, Kuba Kohá. Kubo, hezké ráno po druhé.
1: Jsem tady, miláčku můj.
0: Tak to je skvělý. Prosím tě, ať pořád jenom nepracuješ. Co ano. Tě čeká o letošních prázdninách a bude součástí ještě sledování také mistrovství světa ve fotbale, protože před pár hodinami jsme řekli světu fotbalové adie.
1: Ano, je to tak. Samozřejmě, budou to samozřejmě letní šestnostké hry.
0: Ano, takže práce.
1: Ano, plus sledování fotbalu, to je samozřejmost, ale pozor, nezapomínejme na to, že již za týden nás začíná Karlovarský filmový festival.
0: Ano,
1: pozor.
0: Ano,
1: a tak přes. Jako významný světový herec snad nemohu chybět. A
0: no, ta bezesporu, já jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli organizátoři neopomenuli tvé kvality a pozvali tě na výroční 60. a vlastně i 80. roční. Tam jsou dvě výročí, 60, 80.
1: Neblázni, tam je i 80.
0: Ano, čeho? Ano. A to se dozvíš na festivalu. Já vím podrobnosti, protože teď jsem dotočil svůj podcast s výkonným ředitelem festivalu Krištofem Muchou a ten to tam krásně vysvětluje, co je 60.
1: No, těšit. Každopádně pozvání jsem dostal, takže mám v plánu samozřejmě zavítat a stát se projdu i po červeném koberci. Ano. Jestli ne po červeném, tak aspoň po nějakém.
0: Po nějakém koberci a pojďme se říct, že v hotelích většinou koberce jsou, takže když by nevyšel ten red carpet, tak prostě bude jiný.
1: Tak půjdu po jiným, no bože, no.
0: No jedy, zelený, nic, černý, nebo ano, nic se neděje. No. No a co odpočinek nějaký? Budeš někde cestovat, pojedeš se někam podívat, léto prostě, budíš pochválen.
1: Odpočinek bude to mezi tím, jakoby zatím ještě úplně přesně to stanovené nemáme, ale někam vyrazit chceme, jako rodina. Mm-hmm. Ale ještě přesně konkrétně místo je tak jakoby záhledu tajemstvím. To naši faroušci teprve dostanou odhaleno.
0: Dobře. A ty takhle rodině plánuješ překvapení každý rok, že se rozhoduješ takzvaně last minute, neplánuješ to?
1: Já ne, má žena, to je generál, dovolený, takže ona rozhoduje, co se bude dít. Mm-hmm. A já zahádnutý v pelotonu, ty víš, co to znamená.
0: Ano, že
1: zatím nejlepší jezdce zahádnutý, jedu za ním a tak jako vlastně jenom kopíruji to, co on dělá.
0: A máš u sebe kreditní karty, chápu to správně.
1: Ano, přesně tak. Takže když on přidá do kopce, já taky musím přidat, to je jasný.
0: Je to jasný.
1: Zastaví na občerstvení, zastavuji i já.
0: Tak, a poslední.
1: Ale jsem takzvaně v háku.
0: Tak, ne na háku, ale v háku. Kubo, prosím tě, poslední otázka. Vzhledem tomu, že samozřejmě teď už půjde fotbal do těch, jako, řekněme, lepších kol, kde se budou střetávat skutečně jen ti nejlepší, pomaličku. Kdo bude mistrem světa? Chci to o tebe vědět a pak to skonfrontujeme, až se uvidíme prostě za nějakou dobu. Kdo bude mistrem?
1: Rozumím ti. Samozřejmě velmi těžké. Těch kvalitních týmů je tam v tuto chvíli ještě velmi mnoho. Chci říct, ne-li všechny, že? Nicméně, hra některých z nich stojí na jedno jméno třeba a asi zvítězí ten tým. Já bych vůbec neváhal a nebál bych se říct Německo. Může překvapit, ale samozřejmě je tam i ta Francie.
0: I Holandsko, pozor, Holanděni.
1: Holandsko, i to Maroko.
0: Mm-hmm. Pozor. Hrajou výborně.
1: Já ti řeknu tři státy.
0: Dobře.
1: A jeden z nich to tam prostě nakope.
0: OK, tak pojď.
1: Tak to jde poslouchej. A tady znám Burvicic a Hradská Zora.
0: Skvělý, děkuji ti moc. Tak jsem to čekal. Přeju ti hezký prázdniny. Ať vám maká Shakespeare.
1: A budeme bojovat, pane redaktore.
0: A hlavně, ať jsme zdraví. Tak děkuji ti za tvůj drahocenný čas.
1: Na tři prsty.
0: Tak, měj se hezky. Ahoj.
1: Tak děkuji za telefonát. Pápa, au revoir.
2: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to Babiš. Zemi zasáhla dvě silná zemětřesení. Podle první bilance je 32 mrtvých a 700 zraněných. Experti z USA odhadli, že obětí může být až 100 tisíc. Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Vytváří falešný pocit bezpečí. Varují ve společném stanovisku výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. GIBS zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: Nehody komplikují provoz na D5 a D8.
5: S menším zdržením počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel v levém jízdním pruhu došlo na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte zde se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
3: Frekvence 1.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem

0: nicméně bylo velké vzpomínání, ale naprosto pozitivní, protože ve vyprodaném Outučku vystoupila kapela Duran Duran, která má na svém kontě víc jak 100 milionů prodaných nosičů, 2 ceny Grammy, 2 ceny Brit Awards, jsou v rock'n'rollové síni slávy a taky mají hvězdu v Hollywoodu na chodníku slávy. Krom toho měli xkrát prvenství v britské hitparádě a tak dále. Prostě je toho strašně moc. Ale mě zajímají emoce a vzhledem tomu, že můj drahý kolega Dan Kostka byl včera stejně jako já, nevěděli jsme o tom na Duranech, tak se tě chci, Dan, zeptat jako milovníka 80. 90. let. Co pro tebe kapela Duran Duran znamená?
1: Ahoj, já tě zdravím, Miloši. Po letech tě zase rád vidím, samozřejmě.
0: Ano.
1: Včera jsme se neviděli, dneska ano, v práci.
0: Ano.
1: Dobrý, no tak prosím tě, Duran Duran pro mě znamená to nejvíc, co jsem vlastně mohl zažít v těch osmdesátkách. Já ještě nahrával, protože jsme bydleli kousek od hranic s Rakouskem, tak jsme si vždycky nahrávali jsme s E-Draj, nebo takhle z těch, jsme si pouštěli tu muziku, kterou jsme stihli z těch rakouských rádií, no a tam právě ty Duran Duran figurovali. Vždycky jsem si říkal, pane bože, to je taková bomba, jednou je chci vidět naživo. No a my jsme vlastně už spolu byli po druhé na Duran Duran, poprvé před 14 lety, tuším, že to bylo také v O2 aréně, a teď znovu, a musím říct, že i po těch letech prostě, jak to říkáme my, nestratili jiskru,
0: ne, bylo to takhle, boží. Vypadají dobře, hrajou dobře a dokážou utáhnout celý ten koncert plný hitů.
1: Tyjo, Simon Le Bon včera co tam předváděl.
0: Přesně tak.
1: No to byla neskutečná. Hele, já se přiznám, já jsem včera protančil, nekecám, troje střevíce. Já jsem opravdu tančil od začátku koncertu až do konce, jsem prostě neseděl, ale tančil a tančil a byla to naprostá pecka. A vlastně tančím ještě teď.
0: Je to v pořádku. Přátelé, byl to opravdu skvělý večer a já jsem tam šel tak jako z maličko, říkám, bude nostalgie, ale přeci jenom už mají kluci nějaký roky. Ne.
1: Ne.
0: Oni opravdu jeli na plný plyn a byl to skvělý zážitek a díval jsem se kolem sebe. Lidi si zpívali, podupávali, já jsem byl nahoře, takže tam se tolik tančit nedalo, ale prostě vlnili se, jeli rytmus, bylo to opravdu jako skvělý. No tak, Dane, další hezká vzpomínka, takhle, když to vypadá, ty koncerty, tak je to skvělý.
1: Je to parádní, no.
0: Ne po každý to tak vyjde, když po letech člověk vidí svoji oblíbenou kapelu, ale tentokrát to bylo za mě absolutní. No a ať nemlátíme, jak se říká, prázdnou hudební slámu, pojďme se dát jeden z jejich největších hitů, ale o nich mají opravdu hodně. Jedna z těch klidnějších věcí, která patří na frekvenci na Ordinary World.
1: Oh.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci.
6: Po druhé už to za mohli
7: budou dělat.
3: Po večerce v kinech od 25. června.

0: kolegyne Martu. Hezké ráno.
1: Krásné dopoledne.
0: Jseš vyletěná.
1: Ano, jinak
0: ano,
1: to nejde.
0: Dneska má být hodně. Dneska bude hodně. Tak, boblíkla
1: se. Hlavně půl litru vody vedle sebe.
0: Naprosto, hodně píte, přátelé, teda vodu. Hezké vysílání a zítra už je pátek zase. Neuvěřitelný.
1: Vysvědčení
0: a kvízíček. Těšíme se na vás.
1: Krásný den.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: A mají pořád co rozebírat.
4: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
5: A tak už taky nemusím.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
5: Je to trapný, no.
4: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
5: tak to. Tak mu zlom nohu.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
10: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
14: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z Fondu zábrany škod.
2: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A zprávy s Lucí Šmídovou. Krásné dopoledne.
15: Hezké dopoledne. Po 40kách přijde po víkendu prudké ochlazení. Na cestách čekejte na začátku prázdnin opět chaos. 3 osobní auta se srazila na D8 směrem na Prahu. Od tropických teplot si máme brzy odpočinout. Předtím nás čeká extrémně horký a rekordní víkend. Den po dni se otepluje a v neděli budou maxima stoupat až ke 40 stupňům. Vlnu veder by měla ukončit pondělní studená fronta. Od západu tak bude přibývat oblačnosti a také se přidá déšť a bouřky. Denní teploty v příštím týdnu se budou pohybovat kolem 23 stupňů. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě ještě horší. Podle novinek CZ se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených komunikací.
16: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jich může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
17: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda uvedl, že vystoupení české reprezentace na mistrovství světa ukázalo realitu. Po vyřazení národního mužstva už po skupinové fázi šampionátu v Americe se vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Šéf Fatscher to zveřejnil na sociální síti X poté, co český tým prohrál 0-3 s Mexikem.
2: Frekvence 1.
7: Počasí.
17: Horký den je tady, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší denní teploty vystoupají na 29 až 35 stupňů.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
17: Nehody stále komplikují provoz na D5 a D8.
18: S menším zdržením počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel ve vém jízdním pruhu došlo na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte zde se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
17: A po zprávách už má na Frekvenci 1 slovo Marta Jandová.
19: Krásné dopoledne vám všem, já vás zdravím v mojí hodince dnes 25. června. Máme čtvrtek, to je vlastně takový malej pátek, zítra bude vysvědčení teda ve většině škol, vím, že ne úplně všude. Školní rok je u konce, prázdniny jsou před námi, spousta z vás se těší, spousta taky úplně ne, no musím říct, že to hrozně uteklo zase. Každopádně na webech jsou teďko všude slevy na různý vychytávky do kempů, na cestování. Co si koupit na léto, abyste se nepotili a tak dále a tak dále. A moje otázka do dnešního vysílání je, naletěli jste někdy nějaký reklam, někdo vám říkali, že bez toho nemůžete žít, vy si to koupíte a pak to přijde v tom balíčku a je tam veliký zklamání, protože buď to nevypadá, jak to ukazovali, tím třeba myslím i ty čínský weby nějaký, že si objednáte nějaký šaty a oni jsou prostě úplně šílený. Prosím vás, pište mi, ať se pobavíme, když se blíží ty prázdniny, když se blíží konec týdne, konec měsíce, pište klidně SMS-kou na 736-300-444 anebo mailem na marta@frekvence1.cz. Já se budu těšit, ale teďko slucí pro vás máme to nejlepší z muziky. Například si zazpomínáme na Petra Muka s písničkou Láska, ta nebezpečná věc. Hezký poslech.
7: Co se děje?
2: Co se děje?
7: S Martou Jandovou.

0: Skvělá, neuvěřitelná Celine Dion s písničkou All By Myself. A viděla jsem, že bude Celine příští rok opět vystupovat, tak se máme na co těšit.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Já jsem dneska nahodila téma, který se týká nás všech, protože doba pokročila, my všichni nějak nakupujeme prostě online, samozřejmě hlavně oblečení, boty a tak dále, prostě těch online shopů je čím dál tím víc, člověk si vlastně skoro ani nemůže vybrat, jo. A ta reklama, když se na to podíváte na ty věci, nebo ta reklama v televizi, je vždycky jako vyblejskaná prostě, lidi v ní jsou úplně nadšený, smějou se, jsou krásný, jsou šťastný, že jo, ten svět je bez chybičky, na nebi, na modrém nebi si pluje pár takových jako vymazlených mráčků a tak. No a uprostřed toho je nějaký ten výrobek, který chtějí právě, aby se prodal. Je to třeba nějaký krém, který do 14 dnů vám vyhladí kompletně vásky, nebo nějaký bodky, ve kterých se cítíte právě jak na tom obláčku. Nebo nějaká super pračka, krmivo pro kočky, já nevím, nějaký prostě lék. Těch reklam je spousta, samozřejmě v televizích, v rádích, ale i na internetu, kde trávíme čím dál tím víc času. Ale jak vlastně my víme, jestli ten výrobek je opravdu kvalitní a nebo ne, protože v těch reklamách nejsou žádný recenze, že ne? No tak. To samý vlastně na online obchodech modelky

0: že jako dozadu na těch šatech byly takový volánky a každý volánek měl jinou barvu duhy. No vypadaly nádherný, načehraný, prostě jak pod nějakou Disney princeznu. Jo. No a pak ty šaty přišly, ona u mě zazvonila, přišla mě ukázat se záchvatem smíchu, opravdu brečela smíchy. Ty šaty vypadaly, jako kdyby už je někdo 100 let nosil, nebo jako kdyby se 100 let koupali v moři. Ty volány byly místo asi 10 cm, byly asi 3 cm. Ty barvy byly někde úplně se ztratily asi na cestě někam z Číny. A ona se hrozně smála, protože měly být dlouhý a bylo to nějak, najednou to byly mini šaty, prostě to vypadalo jako, že to je spíš pro panenku než pro ní. A od té doby teda ona se zařekla, že už si v životě nic takhle z čínského obchodu nekoupí. No prostě se nám to děje všem a je to úplně normální. Já jsem se taky jedno nachytala. Byl to ale jako český obchod. Koupila jsem si kráječ na meloun. Myslela jsem si, že ho nutně potřebuju v mém životě. Kráječ přišel, můj manžel bohužel to viděl, jak ho rozbaluju. Já to vždycky schovávám, aby to nevěděl, když si něco objednám. A on to viděl a dostal tady, jako tentokrát dostal ten záchvat smíchu on a říkal mi, co to je, prosím tě, zase za vychytávku. A já, to je kráječ na meloun. Tohle tě potřebuješ, já se s tím vždycky krájím hodiny. No tak jsem mu to měla ukázat a neukrojila jsem vůbec nic, až jsem to odhodila a vzala zase normální nůž. Takže klidně pište, prosím, na SMS-ku 736 300 444. Já se budu strašně moc těšit na vaše zkušenosti, na vaše zprávy a mezi tím mám pro vás třeba Davida Getu a One Republic s písničkou I Don't Wanna Wait. Máte se na co těšit. Hezký poslech.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Začínáme
4: dobře.
2: Připracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Together Forever na Frekvenci 1. Máme 10:30 a jedeme dál s mým tématem, který je právě dneska online obchody a reklamy, na který možná i někde my se chytneme a koupíme nějakou blbost.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Vy mi na tato téma píšete, takže já nejsem jediná a moje kamarádka už vlastně taky ne. Píše Iveta z Teplic. Ahoj Marto, kdysi jsem objednala z katalogu sako krásné modré barvy pro muže. Přišlo sako, které vypadalo barvou jako montérky. No ty barvy na tom internetu nikdo neví, jak každý počítač svítí trošičku jinak a tak barevně to je vždycky trošičku těžký. A pak tady píše Ilča. Dobíjem paní Martičko, vaše dnešní téma, ano, je to jeden děsběs. Z rovinka minulý týden jsem naletěla. Ty šaty, co byly vyobrazené, byly nádherné, ale to, co mi pak přišlo, v tom bych nešla ani s košem. Hadr za 980 korun, hrůza, už nikdy víc. Krásný den. No je fakt, že někdy to je jako lepší nakupovat v obchodech, který máme přece jenom, který prostě známe, ke kterým třeba je i kamenej obchod, nebo kde víme, že to můžeme vrátit. Jo. Ty čínský obchody, jako jo, chápu, že tam jsou třeba nějaký moderní věci, které jsou třeba jako moderní zrovna v tu sezónu a že vy říkáte, to je jedno, že to není kvalitní, ale je to levný a já to chci nosit jenom jeden rok a tak. K tomu bych tady ještě chtěla jenom dodat jednu věc, že jako nejenom, že tady ty čínský online obchody likvidují absolutně český podnikatele, protože ty prostě nemají šanci snížit ty ceny svých produktů na ty ceny z té Číny, že jo? Ale ono to má nějaký důvod, proč ty věci jsou levný a to je to, že oni chtějí, abyste tam nakupovali, protože tím získávají všechny vaše informace, kde bydlíte, jaký máte telefonní číslo, jaký máte preference a tak dál. A jak víme, mít informace je teďko důležitější, než mít peníze. Víceméně informace prostě jsou strašně, strašně důležitý. Takže pozor na vaše citlivá data od uživatelů. No, zpět k těm obchodům. Já, když si něco koupím online, tak právě chci, aby byla možnost to vrátit tím způsobem, že vím, že třeba existuje ten kamenej obchod, takže ráda nakupuju v obchodech, který právě vím, že jsou třeba v Praze nebo tak. Tady píše, to mě hrozně pobavilo, Janička z Brna píše, objednala jsem si černé lodičky na svatbu, přišly mi, ale dvě levé boty. Obě ve stejné velikosti, ale obě levé. No, tak to je hodně blbý kohor u těch lodiček, kde to třeba byly papuče na doma, tak člověk řekne, jako jo, to si zvykne, nebo tak. Takže tady to by se úplně nemělo dít. Ještě tady to taky vůbec nechápu. Objednala jsem si 6 skleniček na víno, přišlo 6 zubních kartáčků. Pardon, ale jak se tohle může stát? Tak doufám, že ty zubní kartáčky byly aspoň nějaký kvalitní a fajn. Třeba byly ve vínové barvě, třeba se to nějak trošičku pomotalo. Já vám děkuji za vaše zprávy, psát, dejte si pozor a zkuste mít štěstí, prostě držím vám palce. Já budu mít za chvilku moje narozeniny, takže pokud ještě chcete někomu popřát, kdo by dnes slavil nebo dodnes slaví, dnes 25. června, nebo jestli máte nějakého Ivana kolem vás, prosím vás, tak mi napište a já za vás poblahopřeji skrz vlny našeho skvělého rádia Frekvence 1. Těším se na vás.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Vyškov. Na 235. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla do světelné šipky údržby. A k další dopravní nehodě dvou osobních vozidel ve vém jízdním pruhu došlo na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte zde se zdržením okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem. Brnem mezi 165. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 184. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.

0: tady máme narozeniny a mě to nedávno hrozně potěšilo, když jsem měla vystoupení v Liberci, tak přišel pán, který říkal, já vás tak rád poslouchám celou frekvenci, jste skvělí a vaše rubrika narozeniny, to mám úplně nejraději, jak voláte těm lidem, takže teď jsme tady u toho, já vytáčím první telefonní číslo, dostala jsem velice dlouhou básničku od třech hrdliček z Kladna, jo, a je to pro babičku Máci. Tak doufám, že budu mít to štěstí, že nás to propojí a že mi Máci vezme telefon, babička Máci. A už to zvoní, to je dobrý znamení. Teď budu mít štěstí, babička Marcelka, protože to přání za to opravdu stojí. Tak doufám, že někdo skladná řekl babičce, prosím tě, zvedni telefon kolem 10:45. Že by? Tak ještě jednou to nechám zvonit. No, Marcelko. Taková škoda. Nevadí, mám tady ještě jedno telefonní číslo, ale já mezi tím týmácí přečtu tu básničku, jo. Je to Dneska slavíš babičko, Marcelko, v očích máš něhu, v srdci klid, umíš nás rozesmát se i pohladit. Tvoje náruč je bezpečný svět, kde starosti ztrácí svůj let. Umíš dát lásku, radu i smích a z obyčejných chvil děláš ráj v nich. Děkujeme za každý tvůj den, za laskavost, co rozdáváš jen, za pohádky, pohlazení, za čas, za to, že spojuješ nás, ať zdraví štěstí provází tě dál, ať každý den jako krásný bál, ať splní se ti každý tajný sen, to ti přejí tři hrdličky z Kladna, Kája, Emička a Kuba. Tak zkouším to dál a je to pro Neteř, která dneska slaví 19. narozeniny, jmenuje se Lenička a přejí teta Lucka s klukama. Tak uvidíme, jestli Lenička, 19. Lenička zvedne telefon.
1: Haló?
0: Dobrý, mluvím s Leničkou, s Lenkou.
1: Ano.
0: Dobrý den. Ano. Já jsem Marta dobrý Jandová. Den. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše teta Lucka s klukama mi napsali, že slavíte narozeniny a že by byli moc rádi, kdy jsme popřáli, takže milá Leničko, všechno nejlepší k narozeninám přeju.
1: Děkuju.
0: Mám tady teda ještě text. K dnešním narozeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a ať si stále tak usměvavá a přijímá holka jako doteď, přeje právě ta teta. Vy se s tetou vídáte? No, vídáte se často?
1: Vídáme.
0: Jo.
1: Vídáme se často. Každý den.
0: No tak, ježiš, tak to je krásný. No a protože je čtvrtek, uvidíte se i o víkendu, bude nějaká oslavička, ký bublinky.
1: Bude oslavička, určitě se uvidíme.
0: A ještě budete mít teplo.
1: Ještě k tomu tak.
0: No tak jo, tak milá Leni, já vám přeju, ať se vám splní dneska všechno, co si přejete, ať máte krásný nový životní rok, hodně štěstí, zdraví a samozřejmě tu lásku, přesně jak psala teta, jo?
1: Děkuji.
0: Tak jo, mějte se krásně.
1: Na shledanou.
0: Další přání po té mamince Věře Turkové, která dneska slaví 74. narozeniny. Mami, přeju ti hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Děkujeme za vše, co si pro nás celé roky dělala a máme tě rádi, dcera Eva s rodinou. Tak a jdeme na ty slavné, kteří dneska slaví nebo by slavili. Já začnu tím prvním, který by slavil narozeniny. Bohužel už není mezi námi, jelikož je to nejlepší George Michael.

0: Dneska to byl hit, jako vlastně všechny jeho písničky, jak říkám, bohužel už tento skvělý talent není mezi námi. No dneska slaví narozeniny Čágo Belo Šílenci, Tereza Pergnerová, taky herečka Sára Sandevá, Pavla Tomicová, herec Zdeněk Peškula, všechno nejlepší. Narozeniny také slaví moderátor Václav Moravec, tak taky přeju všechno nejlepší. No a 25.6. se narodil spisovatel George Orwell, který napsal slavnou knihu Farma zvířat, která je tématem velice aktuální teďko zrovna. No a narozeniny by dneska slavila i moje maminka, která už 35 let tady se mnou není. Dneska by jí bylo 81 let a já mám pro ní vzkaz. A to je: posílám signál do nebe pro tebe, aby si věděla, že vše, co udělám, je i pro tebe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: A to je přesně otázka na mýho kolegu Robina, jestli za mnou přijdeš. Před chvilku tady proběh, tak než se tady potkáme, tak bych vás se s vámi chtěla rozloučit. Chci vám popřát krásné čtvrteční ještě dopoledne, potom i odpoledne. No a za chvilku už si to užijte s Robinem. Mějte se krásně a poslouchejte Frekvenci. Pa, pa.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity.
3: Je to tak správně, jen se
2: oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Lucie Šmídová, hezké dopoledne. GIBS stíhá policistů kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Na 40-stupňové horko připravují také vlaky. Půlhodinová kolona je po nehodě na D1 před Vyškovem. Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila stíhání policisty kvůli květnovému zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který v tu chvíli už nebyl nebezpečný. GIBS o případu informuje v tiskové zprávě. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit 40 stupni, se připravují také dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučují cestujícím mít u sebe dostatek tekutin, jídla nebo případně i léky. Podrobnosti řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
8: Šťáhlavský dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejím přetížení a nakonec výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší než je venku. Datové schránky od dnešního večera přejdou na novou doménu datovka.gov.cz. Změna domény nemá žádný vliv na funkčnost ani samotné služby datových schránek. Jméno schránky a heslo každého uživatele zůstává stejné. Původní doména mojedatovaschránka.cz zatím zůstává aktivní. Od konce srpna vás přesměruje na novou doménu. Oznámila to dnes Digitální a informační agentura.
10: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl 74-letý kouč na tiskové konferenci po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se český tým může zlepšovat.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Je to další horký den, celý den má být většinou jasno, jen místy přechodně polojasno a teploty vystoupají na 29 až 35 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Po nehodě je dlouhá kolona na D1.
11: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Vyškov, kde na 235. kilometru blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda osobního vozidla do světelné šipky údržby. Kolona vozidel se tvoří mezi 240. až 235. kilometrem. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
12: Pojďme na to, tak je dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží za vámi a vezeme toho opět dost. Plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun, no a taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Takže máme co nabídnout a budeme nabízet i poslední slovo nebo rubriku, což je už za chviličku. Jak říkám, je toho dost, tak pojďme to odstartovat. Hezké dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: V práci máme senzorový kohoutky a já u některých stojím jak kouzelník, než začnou téct. Kolega ten problém nemá, nejsem nějaký vadnej, Roman 40 Praha, to je klasika, no.
2: Já to mám taky tohle.
1: Já to úplně nenávidím, já u toho šermuju.
2: Taky.
1: A teď nejhorší je, že se pak na tebe někdo zatváří, jsi úplně debil, udělá to úplně stejně a jde mu to.
2: Přesně tak, přesně tak. A to je, ještě se to stává třeba u těch pump, nebo tam někde víc
1: umyvadel,
2: vedle mě frérovi to teče.
1: No a mě to neteče.

0: čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, je tady čtvrteční dopolední poslední slovo. Vyvoláte na 257-400-999 jako u život. Teda a vás je, já vyberu opět toho nejrychlejšího z vás. A tím je dneska kdo? Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
3: Ahoj, Renata.
2: Renčo, tak jdeme na to. Pepa Vrtál, alias Fotr na tripu, mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Čím se vlastně, Renčo, necháš inspirovat, to už je na tobě. Jo, třeba tak jezdíš na výlety, na tripy, tak se zamysli, ale já věřím, že ty už dávno máš vybrané své poslední slovo, jenom jsem zvědav, jestli to bude to pravé. Ale předtím, než ho samozřejmě řekneš, tak já ti pustím větu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak, je to na tobě.
3: Telefon.
2: Telefon. Dobře, tak zkusíme, co udělá telefon. Jestli je Pepa Vrtal alias Fotr na tripu závislý na telefonu, na svých tripech, pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není to telefon, já věřím, že teď ze smutku ten svůj položíš a půjdeš si dát panáka.
3: Díky,
2: jo, je mi to líto, ale jako, pravda, no, může to být cokoliv. Nic, pojďme, Renčo, přihodit. Vlastně díky tobě tam máme teď 15 000 korun a to jsou peníze, o které se bude hrát zase odpoledne v 16:30 u Vojty Zenu, tak budeme držet palce, tobě moc díky za, chtěl bych říct telefon, ale telefonát. A zase někdy, naslyšenou, ahoj.
3: Ano, naslyšenou, ahoj.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: A ladíte čtvrteční Frekvenci 1, my vám přejeme krásné dopoledne, připomínám, že Frekvence 1 a Coca-Cola opět vyráží za vámi. Vlastně celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým auťákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola. K tomu nabízíme voucher v hodnotě 500 korun a to voucher do restaurace Food Marks. A aby toho nebylo málo, tak přidáváme ještě pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Jak říkám, je toho dost, Toma už máme taky na telefonu, tak jsem zvědav, kam konkrétně vyrazil právě dneska. No a kdo zvítězil, Tome, je to tvoje, hezké poledne, vítej.
1: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Liberce, stojíme tady před překrásnou radnici a samozřejmě sebou vezeme spousty cen plato nápojů Coca-Cola 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Marks. Vezeme sebou i luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, plátašku, no samozřejmě spousty radosti na léto. Já už tady ale dnešního vítěze mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Ahoj, já jsem Jirka.
1: Jirko, my vás zdravíme, vy máte úsměv na tváři, no bude dne, když jste vítěz, to je jasný. Co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Liberce?
2: Kouchal jsem Frekvenci 1 v autě a zrovna jsem se chystal do práce. Práci mám v Liberci, takže jsem to měl 10 minut, ani ne.
1: No tak to je skvělý, samozřejmě všechny tyhle ceny jsou vaše, tady jsou.
2: Perfektní, tyjo, to je pakl koli a ještě ručník, ten se bude hodit teď v tom teplu.
1: Tak jste to slyšeli sami, spousty radosti dneska v Liberci a zítra zase někde jinde, kde se dozvíte v ranní vysílání Uměry s Lubkou. Tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a my vám s Jirkou přejeme krásný zbytek dnešního dne. Ahoj!
0: Ahoj! Ahoj a gratulujeme k výhře. Jinak ještě dodám na závěr, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, tak si můžete vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a taky barech označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete sledovat zápasy, můžete fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coukep a jste ve hře. Mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a my přejeme hezkou zábavu.

0: reaching out. My love, I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
3: Dáš se vraku, kterou cestou se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A Lucie Šmídová, hezké poledne. Český tým na vyhledávání lidí je v pohotovosti. Lesy trápí dlouhodobé sucho. Česko dál odmítá zákaz spalovacích motorů. Český specializovaný tým hasičů je připraven vyrazit na pomoc do Venezuely. Zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zatím na pomoc vyrazily týmy z tamního regionu. V případě, že by se to změnilo a bylo o vyslání českých záchranářů rozhodnuto, odletěl by český tým nejpozději v pátek. Více řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
7: Český USAR tým je připravený na tuto mezinárodní pomoc, tak aby doplnil i tyto týmy v dalších fázích zásahu a obecně je možno říci, že český tým patří k nejlepším týmům na světě. Naším úkolem může být nejen vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky.
6: Zemětřesení mělo sílu přes 7 stupňů. Podle posledních informací při nich zemřelo nejméně 32 lidí a stovky dalších je zraněných. V dobrovolném cestovatelském systému Drost nejsou pro Venezuelu zaregistrovaní žádní Češi. Česká republika nesouhlasí s návrhem na podobu emisního cíle pro rok 2035, který po tomto roce fakticky zakazuje spalovací motory. Na jednání v Lucemburku to zopakoval český vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci mluví o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu a klesá jejich vitalita. Metro v Praze bude i o víkendech jezdit častěji. Důvodem je podle radních to, že Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a je potřeba bezpečná a kapacitní veřejná doprava. Správci Krkonošského národního parku evidují na území našich nejvyšších hor 11 trvale žijících vlků. Šelma se do Krkonoš vrací po téměř 150 letech.
8: Podle odhadů správy Krkonošského národního parku se tady pohybuje nejméně 11 jedinců rozdělených do 2 až 3 teritorií. Nejde přitom o zvířata uměle vypuštěná člověkem. Vlci se do Krkonoš vrátili přirozenou cestou díky obnově populací v okolních zemích a migraci mladých jedinců do nových oblastí. Ve zdejších smečkách už se narodila další mláďata a šelmy se tak v regionu zabydlují natrvalo. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Na poslední duel České republiky na mistrovství světa ve fotbale si lidé u českých bookmakerů vsadili za 63 milionů korun. Většina na vítězné Mexiko. Na turnaji vsadili za více jak 2 miliardy korun.
5: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Dneska bude celý den slunečno, jasno, jen výjimečně polojasno a nejvyšší teploty 29 až 35 stupňů.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Nehoda komplikuje provoz na D1.
9: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Vyškov, kde se na 235. kilometru došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do světelné šipky údržby. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 162. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než 2 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
2: Krásné poledne, jdeme dál na frekvenci 1, také v čase oběda. Budeme se rýdovat pozvánku na Dolní Moravu. No a taky to nejíst nedělního lifeu Petra Jablonského, aby toho nebylo málo, i dvě ukázky z českých filmů, a to v rámci filmového odborníka. Tak hezkou zábavu.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyník se odstěval do Úkolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, je tady váš oblíbený filmový odborník. Na telefonu máme dneska koho? Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Hezké odpoledne, tady Lenka.
2: Lenko, zdravíme kam?
3: Do Prahy.
2: Do Prahy.
3: Takže jsem kousek.
2: Ano, Lenko, to jste normálně za rohem. Uvidíme, jak to při pondělku půjde. Jste připravena?
3: Ano, jsem připravena.
2: Jo, super.
4: Dneska je mi tak smutno, na prsou mě tlačí, jsem v depresi.
5: Tak, aby se nevožral!
2: Tak, aby se nevožral. Lenko, je to český barevný snímek poměrně dost známý z roku 1983. Víc bych zatím nenapovídal, tušíte, nebo ne?
3: Já si myslím si, že to vím na 99%, že to jsou Slavnosti Sněženek.
2: A to je správně! Ano!
3: Jo.
2: Leni, vy se při pondělku normálně stáváte poloviční filmovou odbornicí už teď v tomhletom prvním případě. Samozřejmě, já jsem mohl napovídat dál, jakože režisér Jiří Menzel, bylo to napsané podle knihy Bohumila Hrabala v ukázce Rudolf Hrušinský, ale k tomu jsme se ani nemuseli dostat. My se teď dostaneme k další druhé ukázce, kterou pouštím právě teď.
6: Tak, hasme v perdeli.
7: Ano, v perdeli, přesně tak, milí příteli.
2: A teď uvidíme, jestli to bude, Leni, trefa do černého, nebo budeme v perdeli.
3: Tak, asi taková odbornice úplně nejsem a nic mi to neříká.
2: Československá filmová komedie z roku 1981. My zůstáváme v 80. letech, tentokrát s Ondřichem Lipským, Michal Dočelomanský, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Nic vám to neříká?
3: Jsou to sami známí herci, skvělí herci, ale nevím.
2: Tak bohužel, tohle je, Leni, tajemství hradu v Karpatech, to znáte určitě.
3: Ano, jasně, že znám.
2: Ale stejně super práce, ale musím říct, že to bylo parádní. Poloviční filmová odbornice, to není jen tak, my gratulujeme, posíláme to nejlepší z muziky a snad se zase brzo uslyšíme na Frekvenci 1. Tak se
3: mějte hezky.
2: Díky,
3: nashle.
8: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, po celém Česku, zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: ladíte frekvenci 1. Za chviličku vás vezmeme na výlet. Pokud nemáte žádné plány, tak si myslím, že se vám bude hodit tip na Dolní Moravu, kde vás teda mimo jiné čeká jedinečná sestava zážitků i největší akvapark, taky wellness na Českých horách, ale více, jak říkám, probereme za pár minut. Předtím určitě Petr Jablonský a to nejlepší z jeho nedělního lifeu tady je.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, to pan Bedřich.
1: Dobrý den, pane Bedřichu. Tak s kým si budeme povídat dneska?
2: Pan Václav Klaus.
3: No tak Bedřichu, dobrý den, já vás zdravím. Tak to je od vás milé, tak povídejte.
2: Dobrý den, všechno nevšich narozená.
3: Já jsem to věděl. No tak můžete i zaspívat třeba, když už jste se dovolal zaspívat mi k narozeninám.
2: Všechno nevší, Vašku.
3: Ne, tak se to nespívá, Bedřichu. Přece happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milý Václave, happy birthday to you. Tak. No, tak vidíte, jak jsme to zvládli a tak já jsem rád, že tak už jsem byl připraven, že mi voláte k narozeninám. No a co dáreček? Byl by nějaký dáreček?
2: Já vás mám rád.
3: No, tak to jste milí. Jakou moji ekonomickou tezi máte nejraději?
2: Byl jste lepší prezident než Miloš Zeman.
3: No to je nejlepší teze. Děkuji moc, Bedřichu, já tleskám a děkuji za přání. A můžete se rozloučit, když jsme se to učili na začátku. Happy birthday, pojďte. No.
2: Nejdu radši.
3: Nepojďte, já chci. Happy birthday, pojďte, Bedřichu, nezlobte mě, pojďte. Happy birthday to you, aspoň konec. Happy birthday, milý
2: Pásové.
3: No, ještě konec. Happy birthday to you. Takže příště to budete umět, jak když bičem mrzká. Ano?
2: Ano.
3: Dobře. Pro dnes za 4.
2: Za 3.
3: Nebudu smlouvat. Za 4,5.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.

0: Posloucháte Frekvenci 1, přejeme krásné odpoledne. Já jsem sliboval parádní tip na výlet. Začnu otázkou, jestli už máte plán, jak odstartovat letní prázdniny, co vy na to? Protože pro zážitky nemusíte za hranice. Světová dovolená má letos adresu na Dolní Moravě. Naprosto jedinečná sestava zážitků, taky největší akvapark a wellness na Českých horách, bude bavit celou rodinu. Čili navštivte s dětmi milované Mamutíkovy zážitkové parky s obřím mamutem, nebo se můžete projít a podívat do oblak. A to na vysutém mostě Skybridge 721 a taky stezce v oblacích. Navíc doporučujeme navštívit úžasný vodní svět s tobogány v nově otevřeném Mallory Aqua Spa. No a právě tady na vás čekají opravdu vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětské vodní hřiště i tři tobogány s délkou přes 270 metrů. A pokud hledáte klid, tak je tu pro vás působivý saunový svět s venkovním ochlazovacím jezerem a taky vodopády. Horský rezort Dolní Morava je tu pro všechny, kteří si chtějí užít den plný aktivit a taky spojit hory, zážitky a wellness. Více informací a taky výhodné pobyty, plné bonusu můžete najít na www.dolnimorava.cz. Tak mrkněte.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
4: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
4: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Dostává první láska druhou šanci.
7: Po druhý už to samozřejmě
8: budou dělat.
4: Po večerce v kinech od 25. června.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
8: Tam, kde to všechno začalo.
10: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
8: Dostává první láska druhou šanci.
11: Podruhý už to samozřejmě budou
12: dělat.
8: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
16: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
17: A Lucie Šmídová, hezké odpoledne. Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Hledaný primátor Karviné se přihlásil na policii. Dvě dodávky se srazily na D5 před Prahou. Vlna veder bude zesilovat. Meteorologové rozšířili výstrahu. Vlna pařáků vyvrcholí v neděli. Hrozí riziko přehřátí. Podrobnosti řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
18: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
17: V Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požáru. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil na policii po návratu z dovolené v Chorvatsku. Pátrání po něm skončilo. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo především o ty na podporu potence. Byly připraveny k distribuci v Česku i v dalších státech Evropské unie. Ústav nyní prověřuje, komu léky patřily. Následně budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně jde o jeden z největších záchytů léků za dobu spolupráce ústavu s celníky. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda uvedl, že vystoupení české reprezentace na mistrovství světa ukázalo realitu. Po vyřazení národního mužstva už po skupinové fázi šampionátu v Americe se vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Šéf Fatscher to zveřejnil na sociální síti X poté, co český tým prohrál 0-3 s Mexikem.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
17: Většinou máme jasno, jen místy přechodně polojasno. Teploty stoupají postupně nahoru. Teploměry už ukazují přes 30 stupňů. Odpolední teploty se dostanou až na 35.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
17: A nehodu teď hlásí z D1 a D5 u Prahy.
12: Z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru do Prahy, kde na 5. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou dodávek. A k další dopravní nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na dálnici D1 na 6. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
19: Pojďme na to, krásné odpoledne. Vítejte tady u nás na Frekvenci 1 také po 13. hodině. Já vás vezmu určitě na rádiokempy Frekvenci 1, které startují vlastně už 8. července a pak další budou následovat každou středu až do 26. srpna. Kde konkrétně budeme a koho všechno tam můžete potkat, to si řekneme už za malou chvíli. Tak teď už pojďme hrát hezkou zábavu.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobota.

0: Frekvence 1.
1: Je to tak, je tady slibovaná pozvánka, protože o prázdninách opět vyrážíme za vámi, za našimi posluchači na tradiční roučou po českých a moravských kempech. A já připomínám, že ten první kemp startuje už ve středu 8. července. Ty další pak budou následovat vždycky každou středu až do konce prázdnin, to znamená do 26. srpna. Rádio kempy Frekvence 1 začínají vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Postupně vystoupí opět Tarareček, Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy, k tomu Miraj, Adam Ďurica, Xindel X, Peter Bende a taky Marpo. No, bude to pěkně veselé. Po celou tu dobu budeme dění z Radio Campu přinášet přímo do éteru, tak jak jste zvyklí pro ty z vás, kteří nebudou moct dorazit osobně, ale byla by to škoda, kdybyste si nenašli čas alespoň na jeden Radio Camp, protože vy všichni návštěvníci máte vlastně jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí živého vysílání, podívat se vlastně pod ruky mým kolegům, potkat tam moderátory Frekvence 1 a tak dále, dát si s někým pivko, poklábosit, k tomu třeba opéct buřta, protože tam bude tradičně táborák a opékání špekáčků, k tomu soutěže, oblíbené kelímky štěstí a tak dále. No, vybírejte z termínu na webu frekvence1.cz a že je z čeho vybírat, já jenom volně řeknu, že všechno odstartuje v kempingu Rožnov pod Radoštěm. No a pak už kemping Lipno Modřín, kemp Stříbrný rybník, kemp Strážnice, kemp Pohora, kemping Vranovská pláž, koupaliště, kemp Podbořany a poslední akce 26. srpna, kemp Kristýna. Tak si vyberte, do kterého kempu vyrazíte a my přejeme hezkou zábavu.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: pěkně zvesela hraje Frekvence 1 ve čtvrtek 25. června, pár minut před 3:15 odpoledne. Tohle je Scatman Joe na jeho hit Catman. No ale těch hitů docela do zpráv, ještě než se tady rozjede odpolední vysílání, Vojty a Jany, je požehnaně. Tina Turner, Poetika, další už ani snad nemusím vypíchovat, protože, jak říkám, máte se na co těšit, ale teď už taky tip pro vás, pojďme na něj.
1: Fondy Evropské unie pomáhají, zachraňují historické památky a vracejí jim nový život. Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, jedna z nejvýznamnějších barokních staveb v České republice, prošel díky evropské podpoře rozsáhlou revitalizací. Projekt pomohl zachránit historické objekty zámeckého areálu, které byly dlouhá léta využívány jen omezeně a některé z nich byly ve špatném technickém stavu. Obnovou prošla jízdárna, konírna, kočárovna, vodárna i růžový domek. Rekonstrukce těmto budovám vrátila jejich historickou podobu a zároveň jim dala nové využití pro návštěvníky. Součástí projektu se stal také nový návštěvnický okruh, který představuje dosud méně známou část zámeckého areálu. Návštěvníci se mohou prohlédnout interaktivní expozici věnovanou slavnému chovu koní rodu Kinských, seznámit se s historií hospodářského zázemí zámku a navštívit nové informační centrum. Díky obnově se rozšířily možnosti pro kulturní akce a cestovní ruch v celém regionu. Chcete vidět, jak evropské fondy pomáhají zachraňovat naše kulturní dědictví a vracet historickým místům jejich původní význam? Máme pro vás tip na výlet. Frekvence 1 doporučuje návštěvu zámku Karlova Koruna, kde se jedinečná historie propojuje se současností. Projekt byl spolufinancován Evropskou.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Tom Grennan na Frekvenci 1, takhle skvěle hrajeme před celou, ještě než tady bude Lucinka a samozřejmě taky Jana s Vojtou, odpolední vysílání.
1: Dobrý den, Vojta se nám někde toulá. No, já myslím, že tam stojí a přemlouvá kávovar, protože kávovar v tomhle teple přestal fungovat.
0: No přemlouval.
1: Ty jsem ho předběhla.
0: Přemlouval, nešel na záchod a tam jsem ho potkal. A...
1: Který byla... Já jsem říkala, hlavně Robine, neříkej, že je na záchodě.
0: No. Hele, ale já jsem dneska dopoledne taky byl na záchodě, vlastně.
1: Ježišima.
0: Takže my tady, já nevím, co tady máme za problém, jo?
1: No prostě, ale... řekne jasně, no, to počasí je na potrat.
0: Ne, každý si čistí před tou party, před tou vlastně garden party.
1: My máme dneska
0: pivečka, no. Tak.
1: Takže pozor, ten Vojta tam nestojí u kávovaru, ten stojí, aby byl první u toho grilu.
2: Jo, stojí
1: no, ho znám, no, on to sám říká, on je koleno, nebo to s tím vlastně nesouvisí, on je nedočkavý. Takže na party.
2: Můžu, že tě nepěde na záchod.
1: Tak Robine, čau.
0: Já jdu střídat Vojtu. Čau.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Luzka Šmídová, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. V rozpáleném městě je klíčové mít u sebe vodu. GIBS stíhá policistů kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Několik kolon je na D1 před Brnem. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko ve městě. Sebou bychom měli mít vždy láhev s vodou. Organismus se totiž ve městech přehřívá rychleji.
5: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na láhev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila stíhání policisty kvůli květnovému zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který v tu chvíli už nebyl nebezpečný. GIBS o případu informuje v tiskové zprávě. Datové schránky od dnešního večera přejdou na novou doménu datovka.gov.cz. Změna domény nemá žádný vliv na funkčnost ani samotné služby datových schránek. Jméno schránky a heslo každého uživatele zůstává stejné. Původní doména mojedatovaschranka.cz zatím zůstává aktivní. Od konce srpna vás přesměruje na novou doménu. Oznámila to dnes Digitální a informační agentura. Nejlepším klempířem v naší zemi je dívka z Královéhradecké školy. Jde vůbec o první ženu v historii soutěže České ručičky, která titul vybojovala.
6: Do historie se zapsala Libuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocelova. Krom toho, že soutěž s přehledem ovládla, je zároveň první ženou, která se probojovala do jejího finále. Podle kraje je její úspěch zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel, které byly ještě donedávna téměř výhradně doménou mužů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl 74-letý kouč na tiskové konferenci po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří ale, že se český tým může zlepšovat.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: Většinou máme jasno, jen místy přechodně polojasno. Teploty stoupají postupně nahoru, teploměry už ukazují přes 30 stupňů. Odpolední teploty se dostanou až na 35.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: A teď krátce po 14. hodině se zdržíte na D1.
7: Pokud jedete po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s rozkouskovanou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo exitu Velká Bíteš a rozjíždí se z úrovni dálnice D2, tedy zhruba mezi 168 až 196 kilometrem. Ve směru na letiště navíc může dojít k blokovému odbavování tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
8: Krátce po 14. hezké čtvrteční odpoledne přejeme.
1: Předposlední den. Zítra už se nebudou učit, podle mě, hadi.
8: Zítra? No tak jako že by přišli ráno na 8. do školy, dali si 6 hodin vyučování a na konci jim dali vysvědčení, popřáli hezký prázdniny.
1: No, myslím, že ne. Zítra to je o 1 hodině, ne? Hodina, dáme vysvědčení, popřejeme si hezký prázdniny, no. Řekneme si, co budeme dělat.
8: No. Ale u těch našich to bude ještě jako trošku specifičtější, deváťáci. K tomu se dostaneme za chvilku, to je na trošku delší povídání.
1: Plánují nějaké jako větší rozloučení.
8: No, to právě mají dneska.
1: Je to už mají dneska.
8: To mají dneska, takže já odtud letím přímo do školy, kde bude takzvaná zahradní slavnost.
1: Jo, takhle. No, vidíš to. No. Tady jak vždycky, jako, já nevím, jestli to bylo za vás, jo, že se to takhle pompézně všechno pojalo. Bylo nebo nebylo, že ne?
8: My jsme přinesli učitelce pivoňky.
1: Přesně.
8: Ona nám dala vysvědčení.
1: Přesně.
8: Otevřela flašku, dala si nohy na stůl. A byla ráda, že to má za sebou.
1: A běž tam.
4: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na Frekvenci 1 dnes budeme samozřejmě myslet na vás, na všechny, co jdete dneska na, jako vlastně předposlední den do školy. Bude to takový ten den, kdy vlastně učitelé musí ještě pořád vymýšlet nějaký ten program, aby vás zabavili.
1: Ten předposlední den je o tom, že se počítají ztracený a roztrhaný učebnice.
0: Ježiš, jako, to jsem úplně nesnášela. Jak se vždycky vzadu do té tabulky zapisovalo, v jakém stavu si vrátil tu učebnici.
1: Ano, přesně tak. A kolik musíš doplatit?
0: No, taky jsem platila.
1: No, několikrát.
0: Ale já jsem měla vždycky jako pocit, že platím za někoho přede mnou. Že prostě ten učitel přede mnou byl benevolentnější. Takže ten, kdo to vracel přede mnou, byl to salát. No. Tak se to pak ke mně dostalo do ruky.
1: No, to je ta nespravedlnost. Ale ve škole vždycky za všechno může někdo jiný.
0: A tak jako nešlo to z mý kapsy, jo. Mamka to zacvakla.
1: Mě o to zkracovali kapesný, děkuju pěkně. Ale...
0: My jsme se vlastně nedostali ještě k tomu, k té oslavaci tvýho syna, že jo?
1: Ano.
0: Nenechám si to jako jeden takový vstoupeček, že bychom to pojali nějak velkolepě.
1: Můžeme to k tomu dát třeba i nějakou fanfáru?
0: Myslíš, že poslouchá teď syn?
1: Teď? Ne, teď právě počítají ty učebnice.
0: On pořád počítá. Aha.
1: No, podle mě to mají na dlouho, přece jenom byli tam 9 let. Oni to mají dneska takový jako trošičku delší, ale tak necháme si to na
0: základku. Je fakt, že jestli vůbec deváťáci něco vracejí, viď?
1: No tak i deváťáci měli.
0: Vracej. Jinak, oni deváťáci nic jiného nového nedostávají.
1: Takhle napadlo mě, jestli deváťáci...
0: Takhle vy vykrvácíte v září, že jo? Víš co?
1: Jo, nová škola, nový pomůcky.
0: A v těch školách to není tak, že by ti
1: nová
0: dávali...
1: Nová lítačka. No, Maria.
0: Nová holka.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Frekvence 1, téměř konec školního roku, zítra naposledy. Tak pojďme to dneska vzít, jakoby to rozloučení těch deváťáků se základní školou.
1: No, jo? Každý to má trošku jinak, u vás je to jak?
0: U nás je to tak, že normálně dopoledne šli do školy, vraceli ty učebnice a ty pomůcky, které měli ze školy zapůjčený, a potom snad mají nějaký jako společný oběd.
1: Vážně?
0: No, ve školní jídelně samozřejmě. Jo,
1: ale buchtičky se šodou.
0: Rýžový nákyp a mají vyhrazený stůl a mají na něm dneska výjimečně ubrusa kytku.
1: Ne, ne. To je lepší než file, že?
0: Ne, oni to mají, byl jsem poučen, že to mají tak, že normálně půjdou na oběd a potom se začnou chystat na rozlučku. A že oni mají dokonce připravený prej nějaký pásmo, jako bývaly ty besídky ve školách. Jo,
1: oni budou něco říkat.
0: Takže no, nevím, jestli budou recitovat básničky, ale asi budou mít nějaký pásmo. Jako
1: no, spíš proslovy k těm učitelům, jakože vy jste byl můj oblíbený učitel.
0: No a pak proslovy těch učitelek, jako to jsem ráda.
1: Že ten
0: že už tě neuvidím.
1: Jo, to si dokážu představit, ale jako za nás to teda taky jednou takhle bylo, pamatuju, nebo když jsem vycházela tu devítku, bylo to hrozně emotivní a já jsem si napsala proslov a já jsem měla před tou třídou předstoupit a říkat těm učitelům, jak nám budou chybět, blablabla. Bla, bla. A já jsem si stoupla s tím papírem a udělala jsem takový dol. Verčo, přečti to, Verčo, ne, já ne. A teď tam takhle koloval ten list, jsem nebyla schopná mluvit.
0: Takže to bylo hodinový pásmo o tom, že jste se všichni navzájem rozblečili a podávali jste si papír.
1: Vzlikačka.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1. Malinovka bez výčitek. Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Frekvence 1.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme. Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi jsou půlové zprávy.
1: Po půlových zprávách bude naše rubrika a ta se týká příběhu. Jeden takový příběh je připraven a vy budete vlastně na konci toho příběhu typovat, jestli se to mohlo nebo nemohlo stát.
0: Ale postupně, nejdřív zprávy.
2: A přeju hezké odpoledne. Vlna veder bude zesilovat, meteorologové rozšířili výstrahu. Vlna pařáků vyvrcholí v neděli, to se teploty můžou dostat i nad 40 stupňů. Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a policií odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo především o ty na podporu potence. Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Vytváří falešný pocit bezpečí. Varují ve společném stanovisku výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce po půl třetí se podíváme na odpolední provoz.
4: Pokud jedete po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s rozkouskovanou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo exitu Velká Bíteš a rozjíždí se z úrovní dálnice D2, tedy zhruba mezi 168 až 196 kilometrem. Ve směru na letiště navíc může dojít k blokovému odbavování tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: A příběhy, které nás baví. Občas nás taky inspirujete, něčím posíláte. Většinou jsou to příběhy, které byly i sfilmovaný. Mm-hmm. Jo, že občas někdo pošle něco, co se mu strašně líbilo. Je takový příběh, já nevím totiž úplně přesně, jak se jmenoval ten film, ale to mi taky poslala jedna tady naše posluchačka o člověku, který chodil lézt do různých děr a jednou tam se nějak zašprcnul.
0: A nemohl se dostat ven.
1: A pozor, ale aby se dostal ven, tak si musel amputovat ruku.
0: No ale potom byl film 127 hodin.
1: No.
0: 127 hodin.
1: A ona mi ho doporučovala
0: scéna,
1: právě.
0: Kdy si tam láme tu ruku a trhá ty nervy, to jsem nedal. A to jsem otrlý divák.
1: Já jsem to teda dokoukala. No. A právě jedna z našich posluchaček mi to doporučila, tak jsem jenom psala, že děkuju, že to nepoužiju. Nebo respektive, že to jako chci použít, ale že to Vojta zná.
0: Ne, ale pozor, ten film je skvělej. Jako doporučuju k shlednutí, natočil ho Danny Boyle, což je režisér, který natočil Trainspotting nebo Sunshine.
1: Parádní snímek. Jako, až ho slídnete, už nikdy nikam nepůjdete sami.
3: V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, trošku jsme se zapovídali ohledně toho filmu 127 hodin, ale teď se pojďme věnovat nějakému úplně jinému příběhu, který je buď pravda nebo blábol.
1: V tomhle příběhu, který vám budu vyprávět, hraje hlavní roli slepice. Jo, představte si, že zaměstnanci nějakého distribučního centra, což bylo v Anglii, našli naprosto vyčerpanou slepici, která byla schovaná mezi kabinkou a návěsem kamionu. Nikdo vlastně dodnes neví, odkud pocházela a několik kilometrů na nákladním voze urazila, ale rozhodně se předpokládá, že ona se do toho distribučního centra skutečně dostala na tom nákladňáku, na tom kamionu. Ona se tam musela prostě nějakým záhadným způsobem udržet a přijet na tom nákladňáku.
0: No, tak třeba zrovna snášela, on se rozjel a jí bylo líto to přerušit.
1: No právě, a že se jako udržela. Je fascinující, že prostě ta slepice nevylítla z toho kamionu, kolik tomu, že je 90 kilometrů, jo. No, prostě je to fascinující. Každopádně, zachráněná slepice dostala jméno Ginger podle hrdinky animovaného filmu Chicken Run, která se snaží uprchnout ze slepičí farmy. Zaměstnanci přivolali ochránce zvířat z jisté organizace, ty ji odvezli do záchranného centra. A z téhle neznámé nosnice se během několika dní stala malá celebrita.
0: Jsem se lek, že z této hrdiné nosnice se během několika dní stala polévka.
1: Dlouho tažený vývár.
0: Hele, jo, tyhle věci se klidně můžou stát. Já bych tomu věřil.
1: To blábol.
0: Ty jsi vymyslela slepici na kamionu.
1: Prosím vás, je to blábol. Takže tento příběh se nestal. Slepička se slavnou nestala.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Přátelé, pojďme mluvit o muzice trochu podrobněji. Máme tady Honzu Dědka.
1: Honza Dědek, jako vždy, má nachystáno 7 faktů o nějakém velkém světovém hitu. A no a dneska to bude opravdu hit, který známe asi všichni horem dolem, tam a naspátek prostě.
0: Super Trooper.
1: Super Trooper, přesně tak. Takže ABBA.
0: ABBA. ABBA byly dva.
1: A byly dvě.
0: A byly dvě.
1: A pak z toho byly dva.
0: A
1: páry.
0: Dobrý bylo, že nebyli sourozenci.
2: 7 faktů Honzy Dětka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: A dneska to bude opravdu klasika s velkým K. Jedna písnička od skupiny ABBA o dopadu popularity na osobní život popové hvězdy. O rozpolcenosti mezi povinností vystupovat na jevišti a touhou po soukromí sdílené s milovanou bytostí. Ve skutečnosti je v pozadí úplně jiný příběh. Od začátku natáčení věděli, že se jejich 7. album bude jmenovat Super Trooper. Akorát jim chyběla titulní píseň. Nakonec jim jako základ posloužila skladba s pracovním názvem Blinka Lila Šerna, tedy třpítící se malá hvězda.
3: Za druhé...
4: Text napsal Björn Ulvaeus. Zrovna se rozváděl s Anetou z ABBY. Až po mnoha letech přiznal, že ho tehdy inspirovala už jeho nová přítelkyně Lena, kterou si vzal v lednu 1981. Rozvedli se v únoru 2022 po 41 letech. O 4 roky později tahle bývalá novinářka zemřela.
2: Za třetí.
4: Album Super Trooper vyšlo, stejně jako titulní píseň, 3. listopadu 1980 a oboje dobilo britskou hitparády.
3: Za čtvrté.
4: V případě singlu to byla 9. a zároveň poslední nahrávka skupiny ABBA, která si podmanila ostrovní žebříček. Album se navzdory až listopadovému uvedení na trh stalo ve Velké Británii nejprodávanější deskou roku 1980. Koupilo se ho bezmála 8 milionů lidí.
2: Za páté.
4: Svůj podíl na tom mělo i video s nejpočetnějším obsazením, jaké se kdy v jakémkoliv klipu skupiny ABBA objevilo. Kompars tehdy tvořilo kompletní osazenstvo jedné cirkusové společnosti.
3: Za šesté.
4: Mimochodem, část toho videa byla později použita i v klipu k písničce Happy New Year.
2: A konečně za sedmé.
4: A jen pro úplnost, Super Trooper jsou masivní reflektory používané na velkých koncertech, které dokáží rozsvítit celý stadion. V roce 1956, kdy byly uvedeny na trh, byly považovány za nejjasnější světla na světě. Tak se s nimi teď pojďme posvítit na velký hit roku 1980. Tady je na Frekvenci 1 ABBA a Super Trooper.

0: Tak my si jedna právě teď míříme za naším kolegou Tomášem Fílou, protože Tomáš Fíla i tento týden, celý tento týden, dnes, zítra a vlastně i v následujících týdnech bude rozdávat dobroty.
1: Ano, vyráží za vámi s autem naloženým výhrami a kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát třeba nezbytnou letní výbavu.
0: Ano.
1: Což je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
0: Ano, všechno to totiž ruku v ruce právě s nápoji Coca-Cola. K tomu všemu dostanete taky voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
1: No a když Coca-Cola, tak pořádná nálož nápojů Coca-Cola v těchto vedrech k osvěžení, to ideální, že?
0: Třeba na čelíčko, ta zlaďovatělá plechovka.
1: Jo, to je, nebo za krk.
0: Nebo do třísel. Dobrý, tak to mě...
1: Celé co svrkne potom.
0: Kde pak tě máme? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Liberce. Stojíme tady před překrásnou radnici a samozřejmě sebou vezeme spousty cen plato nápojů Coca-Cola 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Marks. Vezeme sebou i luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku, no samozřejmě spousty radosti na léto. Já už tady ale dnešního vítěze mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Ahoj, já jsem Jirka.
2: Jirko, my vás zdravíme, vy máte úsměv na tváři, no bude dne, když jste vítěz, to je jasný. Co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Liberce?
3: Kouchal jsem frekvenci 1 v autě a zrovna jsem se chystal do práce. Práci mám v Liberci, takže jsem to měl 10 minut, ani ne.
2: No tak to je skvělý, samozřejmě všechny tyhle ceny jsou vaše, tady jsou.
3: Perfektní, tyjo, to je pakl koli a ještě ručník, ten se bude hodit teď v tom teplu.
2: Tak jste to slyšeli sami, spousty radosti dneska v Liberci a zítra zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání U Míry s Lubkou. Tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a my vám s Jirkou přejeme krásný zbytek dnešního dne. Ahoj.
3: Ahoj.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
0: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 15. hodina před námi. Co vám budeme hrát po té 15. hodině?
1: Třeba kapelu Roxette. To bude Enrique Iglesias.

0: také správy.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Počínáme
4: dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
7: Pěkné odpoledne. Český tým na vyhledávání lidí je v pohotovosti. Lesy trápí dlouhodobé sucho. V kolonách se zdržíte na Pražském okruhu. Český specializovaný tým hasičů je připraven vyrazit na pomoc do Venezuely. Zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zatím na pomoc vyrazily týmy z tamního regionu. V případě, že by se to změnilo a bylo o vyslání českých záchranářů rozhodnuto, odletěl by český tým nejpozději v pátek. Více řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
8: Český USAR tým je připravený na tuto mezinárodní pomoc, tak aby doplnil i tyto týmy v dalších fázích zásahu a obecně je možno říci, že český tým patří k nejlepším týmům na světě. Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky.
7: Zemětřesení mělo sílu přes 7 stupňů. Podle posledních informací při nich zemřelo nejméně 32 lidí a stovky dalších je zraněných. V dobrovolném cestovatelském systému DROST nejsou pro Venezuelu zaregistrovaní žádní Češi. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci mluví o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu a klesá jejich vitalita. Ministr životního prostředí Igor Červený čelil při dnešních sněmovných interpelacích vytýkám opozice kvůli personálním změnám na ministerstvu. Jeho předchůdce Petr Hladík uvedl, že motoristé propustili odborníky a přijali nekompetentní lidi. Ministr podle něj porušil zákon.
9: Pokud jste tady řekl, že jste byť jednoho zaměstnance ministerstva životního prostředí propustil na základě členství v politické straně a je jedno, jestli lidovce, zeleného, člena ANO, motoristu nebo jakékoliv jiné politické strany, pak jste porušil zákon a ústavou dané pravomoce těchto lidí.
7: Ministr Červený z motoristů řekl, že nechtěli, aby jim sociální sítě spravovali mladí lidovci. Na poslední duel České republiky na mistrovství světa ve fotbale si lidé v českých bukmejerů sadili 63 milionů korun. Většina na vítězné Mexiko. Noční zápas Česka s domácím Mexikem na fotbalové mistrovství světa sledovalo v české televizi 427 tisíc diváků.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Teploty dnes stoupají vysoko, je už to znát. 35 stupňů měří.
0: Ne, krásně ti to mluvíš.
7: A zítra to bude ještě horší, tak se těšte. Vyšplhají teploty až na 37 stupňů.
0: Wow.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: A teď se zdržíte na Pražském okruhu.
10: Na Pražském okruhu se vytvořila kolona vlivem silného provozu u obce Oře. V každém směru zde naberete okolo 15 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může dojít k blokovému odbavování tunelů. V návaznosti na Pražský okruh se pak také ucpává konec dálnice D5 ve směru na Prahu, kde se tvoří zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: A na Frekvenci 1 pokračuje odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem.
0: Frekvence 1 je tady s vámi taky dnes, 25. června. Přátelé, my pro vás samozřejmě budeme mít proplácení účtenek. Proplácení účtenek bude vlastně jedna z věcí, která bude určitě probíhat i celý léto, takže vy posílejte, když budete v létě utrácet. Ano. Jenom výjimka je na Radiokempu, že jo?
11: No, tam se to proplácí přímo na místě. Jinými slovy, pokud chcete proplatit účtenku a být přímo u toho, tak pojďte za námi na Radiokempy.
0: Jo, a o tom bude samozřejmě taky řeč. My vás budeme zvát na ty konkrétní, kde se můžeme potkat a co tam bude hrát, tak si to nenechte ujít. No a za chviličku teda jeden ten telefonát, který bude zásadní, protože bude o penězích.
11: Tak buďte u telefonu a buďte ve střehu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na Frekvenci 1 i dnes budeme proplácet účtenky a i dnes se pokusíme dovolat někomu z vás, kdo utrácel, až jířil bych řekl, a my má tu šanci získat ty peníze zpátky.
1: Voláme i Ivetě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Ivota, pardon.
0: Tak jestli nás slyší, tak to nezvedne.
1: Ne, Ivetko, vemte to, máte tady krásných 1300 korun. Iveta je z Třeboně.
0: Aha.
1: Tam je krásně. To jsme se teď věnovali v jednom z těch podcastů s Mírou Třeboní.
0: Já mám Třeboň hrozně rád. Dole, v Třeboni dole na náměstí, na rohu, tam je cukrárna. A pokaždý, když jsem v Třeboni, tak tam jdu na zmrzlinu, protože tam mají nejlepší v Třeboni.
1: No tam totiž je vždycky fronta.
0: No jasně. No,
1: to
0: no,
1: prostě
0: no.
1: Někde zmínili v nějakém guideu no. A všichni tam chodí na zmrzlinu.
0: Ale ona je tam fakt skvělá, ta zmrzka. Ale úplně nejlepší je vzít to od zhora a tam po pravý straně v jednom hotelu dělají zase ty nejlepší kapří hranolky.
1: To jasně, no. Přesně.
0: Prostě jeďte se najíst do Třeboně. Máte to i s desertem. Ale vypadá to, že nám naše posluchačka z Třeboně nechce vzít telefon.
1: Ivetko, no. Vemte to, no. 1300 korun, kde to najdete. Je to teda samozřejmě účtenka za to, co nám teď vlastně účtenky chodí úplně nejčastěji.
0: Takže pohonné hmoty.
1: Pohonné hmoty, no. Což se vlastně jako hodí takhle před letem, že jo.
0: A ono by to mělo začít zlevňovat, už zase můžete posílat účtenky za něco jiného.
1: Třeba za maséry, nebo tak.
0: A nebo třeba za nějaký letní potřeby, jako jsou plavky a tak podobně. Ne?
1: To už by mohl mít člověk nakoupený, viď? Já teda nemám plavky ještě letos. Ještě jsem totiž nezjistila, který mi sluší.
0: Takhle.
1: Tak dáme kolik? Poslední tři tutí?
0: Dáme tři.
1: Tak to jo.
0: Podle mě je Iveta teďko někde u rybníka.
1: No, dost se to nabízí. A nebo je ve škole. A čistí...
4: Volaný účest.
0: Tak to je škoda.
1: Tak bohužel, škoda. Přátelé, dneska nemůžeme zatleskat. Dáme tam úplně jiný zvuk, takový ten smutný zvuk.
0: No.
1: Nedá se nic dělat, budeme proplácet zase zítra.
0: Tak buďte u telefonu.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 a přátelé, začíná se nám to, že jo, končit.
1: Ano, pokud nás teď někdo poslouchá, tak s náma taky skončil.
0: Já myslím, že taky potřebujeme prázdniny. Jistě. No, blíží se prázdniny, blíží se ten moment, kdy budete té vaší oblíbené paní učitelce, možná mnohdy i neoblíbené, to se a tak
1: nějak
0: stane.
1: A nebo oblíbenému panu učiteli.
0: A nebo neoblíbenému panu učiteli. Každopádně sluší se na konci školního roku za vysvědčení dávat nějaký ten prezent. Že?
1: Ano, ano. Je na vás, jaký prezent učitelce dáte, jestli to bude květina. No. Já jsem je vždycky litoval, ty učitelky. Já měl pocit, že sebou musí mít dvojí kolák.
0: Já jim to vždycky záviděla. No, já jsem vždycky říkala, až budu učit, jakože jsem měla jeden čas takovou vizi, že by šla učit, no. A říkala jsem si, já se úplně těším na konci školního roku, až si ponesu prostě ty pugety domů, nebudu to mít kam dát. A nejlepší je, že třeba přijdeš v den vysvědčení domů a druhý den jdeš na dovolenou. No.
1: A během té dovolení to všechno zvadne a začne plesnivět. No, takhle, na mě to vždycky působilo, když jsem viděl potom ty učitelky, protože jak jsem z vesnice, tak tam polovina vesnice učila, že jo, tak si to všechny vozili domů. No. Takže vlastně ty pivoňky z naší zahrady si potom přivezla ta učitelka, která bydlela o tři baráky dál.
0: A zrovna, když zmiňuješ ty pivoňky, no. Tak pivoňky pro mě, mám asociaci, znamenají konec školního roku. Já když někde jdu

0: nebo nám namluvte hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
1: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Půlové zprávy před námi, jak to vypadá s počasím, bychom se také mohli dozvědět.
1: No tyjo, počasí se nám jako...
0: Já si
1: jenom říkám, že doufám, že nenastane ten stav, kdy jako vedro a pak tě to překvapí během toho léta, během těch prázdnin a přijde ta šňůra těch.
0: Hele, já jsem teda koukal pár dnů zpátky, od té doby jsem se na to opravdu čestně nedíval, na předpověď počasí.
1: Ona se to hlavně mění.
0: Poslouchám ze dne na den spíš, jo,
1: jak bude zítra,
0: co nám řekne
1: zítra.
0: Dagmar Honcová, ale viděl jsem tam nějakou dlouhodobou předpověď a ta předpovídala, že někdy v příštím týdnu by se to mělo zlomit z nějakých 38 stupňů na 23 a pak by to mělo vyšplhat až přes 40.
1: Ne.
0: No, prejo, no.
1: Ne, nebudem tomu věřit. Toto je tyhle dlouhodobý předpovědi, to tě jenom straší.
0: No jasně, to
1: je nejlepší je vystrašený posluchač.
0: To je v podstatě jakoby srovnatelný s kartářstvím.
1: To je podle mě marketingový tah. Oni chtějí, abyste si nakoupili prostě krémy, opalováky. To je drahý jako blázen, no, jo. Jasně. Tak oni prostě chtějí, abyste to kupovali.
0: Hele, až se ochladí, tak je zlevněj.
1: Přesně, na Vánoce jich pořídíte.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Dobré odpoledne. Vlna veder bude zesilovat. Meteorologové rozšířili výstrahu. Vlna pařáků vyvrcholí v neděli. To se teploty můžou dostat i nad 40 stupňů. V horkých dnech dopravní podniky nasazují přednostně klimatizovaná vozidla. Jejich podíl v české městské hromadné dopravě v posledních 5 letech výrazně stoupl. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostal na policii po návratu z dovolené v Chorvatsku. Pátrání po něm skončilo.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A podíváme se na odpolední provoz.
6: Na Pražském okruhu se vytvořila kolona vlivem silného provozu u obce Oře. V každém směru zde naberete okolo 15 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může dojít k blokovému odbavování tunelů. V návaznosti na Pražský okruh se pak také ucpává konec dálnice D5 ve směru na Prahu, kde se tvoří zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Páteční ráno už bude místy tropické, znamená to jediné, teploty nebudou klesat pod 20 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední páteční teploty se ve stínu ve 2 metrech nad zemí zastaví nejčastěji od 31 do 36 stupňů. Jedná se o výrazně zátěžové teploty. A i v pátek bude převládat jasno, maximálně polojasno a denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 16 hodinách. Buďte na sebe velmi opatrní a od 11. do 16. hodiny buďte raději v chládku vašich domovů. No a pak přijde víkend a s ním ještě další výrazný nárůst teplot vzduchu. Rtuť teploměru bude atakovat hranici 40 stupňů Celsia a i doposud nejvyšší naměřené teploty na území Česka. Ta byla naměřena 20. srpna v roce 2012 v Dobřichovicích na 40,4 stupních Celsia.
0: Na Frekvenci 1 s vámi dneska chceme řešit takovou praktickou věc. Co dát zítra na konec školního roku třídním učitelkám a učitelům jako dárek na rozloučenou?
1: Píše nám tady naše posluchačka Martina. Naše děti, tedy děti v naší třídě, se složily a učitelce dávají ovocný strom, který si může zasadit na svoji zahradu.
0: Aha, to je hezký dárek. To je hezký.
1: A jak se celá... paneláku.
0: Kdyby jí rostla mervíka na balkoně.

0: Míra Michálek i dnes pokračuje v sedle. Já se obávám, že až se vrátí, tak to sedlo bude mít pořád jaksi na sobě už přirostlý. Že prostě za ty 3 týdny, že to ze sebe sundat bude vlastně hrozně těžké.
1: Lepší, když bude na něm, než když bude v něm.
0: To se, v tom sedle nebo to sedlo?
1: Míro, my tě zdravíme.
0: Čau.
2: Já mám takový veliký sedlo, to je dobrý právě.
1: No to je to dobrý, jo. Tak jo.
0: Tak máte dětský s těma opěrkama.
1: Pojďme na to, kde se nám pohybuješ právě dneska.
2: Tak já jsem opustil město Utrecht se slzou v oku teda, protože tam bylo opravdu krásně. Dokonce musím říct, že jsem si tam jedný zásadní věci. Ono, jak se tam jezdí, tam podle mě 80% lidí jezdí na kole. Takže tam těch aut je opravdu hodně málo a je tam mnohem čistší vzduch. Když projede třeba nákladní auto nebo dodávka, tak to hned cítíš. Proč to tak necítíš, jak je tam toho smradu víc. Ale tady je to okamžitě cítit. A hlavně, co bylo zvláštní, jak bylo vedro, měl jsem otevřený okna, tak v noci není vůbec hluk. Že když náhodou někdo jede k ránu nebo večer, tak jede na tom kole. Jasný. Takže nemáš takový to.
1: Ale máš.
0: Občas cinkne zvonek, jako.
2: Jasně. Pane, raktávám blatník. No jo, slyším. Je raktávám blatník.
1: Kde tak jsou mý blatníky?
2: Takže já jsem opustil Utrecht a mířím teďka do města Breda, taky moc krásný město samozřejmě na vodě, ale projíždím naprosto fantastickou krajinou, jsem z toho úplně unešený, protože já jedu právě okolo těch vodních příkopů a vypadá to krásně, jsou to vlastně taky řeky, si představte, spíš menší. No a všude okolo toho jsou ty krásné domečky, většinou cihlový, s nádhernýma zahradama, všude kytky. Ty děti, já nevím, jestli mají prázdniny, ale všude se koupou děti v tom, jo. Já bych tam dítě teda nepustil mezi ty lodě do takového kanálu, ale jsou tam a užívají si to. Vypadá to opravdu moc hezky, samozřejmě klasicky se stane to, že přijdeš na křižovatku, kde je červená a zvedá se silnice, protože zrovna projíždí loď,
1: jo.
2: Což je takový pro nás jako celkem nezvyklý. No. Se toho poprvé pak lek, jako když se ta silnice začala zvedat. Ale ta cesta je úplně úžasná. Co mě trošku štve na těch cyklostezkách, oni na ně můžou malý motorky. Jo, takže jakoby nestačily ty rychlý elektrokola, takže ty si tak jako jedeš a najednou tě jde 60 skútr prostě. Jo, tak to je takový trošku méně příjemný, ale jinak je to krásný, ta cesta je úplně úchvatná. Určitě to budu dát na Instagram, tak sledujte, je to fakt super.
0: Rozhodně. Užij si Bredu, jinak předpověď počasí Breda. Pátek 38, sobota 32, neděle 24.
1: Tak se konečně opálíš.
2: To je přesně jak náš věk, přátelé. Bojta 38, 34 a já
1: 24.
0: A všichni jsme si ubrali.
1: Míro, díky moc. Ať to šlape, ahoj.
2: Slyšíme se zítra, ahoj.

0: Frekvenci 1 chodí velmi zajímavé tipy od vás, co dát učitelkám a učitelům na závěr školního roku. Třeba tady Eda napsal, že jeho dcera dokonce své učitelce vymyslela praktický dárek, že její učitelka hrozně ráda háčkuje, tak jí pořídila novou sadu na háčkování.
1: Je, to je hezký. No. To je hezký. Píše nám tady Gábina, zrovna vás poslouchám, peču jahodový dort. Můj syn ho miluje, tak si nadiktoval, že ho chce zítra přenést paní učitelce do školy s tím, že se určitě rozdělí.
0: No to, když se učitelka nebude chtít rozdělit, tak ať ji ho znovu sebere a řekne, já ho mám rád.
1: Nebo aspoň nechte má svůj okraje.
0: No, mimochodem nějaké pečení nebo dobroty tady píše spousta lidí, že třeba jako kupujou jako mísu oříškovou nebo sušený ovoce a tak.
1: To je skvělý, takový ty kornouty, to mi přijde jako super dárek.
0: A to se přece, ne, to je na začátku školního roku se nosí kornouty v západní zemi.
1: Ale já teď mluvím o tom, jsou to kornouty, kde jsou různě nasypaný ty
0: oříšky.
1: Druhy oříšku a ono to vypadá jako květina, je to strašně hezký. Aha. A jako, jestli má vaše učitelka zuby, tak to určitě ocení.
0: A občas se umí je vycenit. Mimochodem, jak jsi psala, nebo jak jsi četla tu zprávu o tom, že se třída složí, tak tady Martina píše, že má... Že učitelka se z ní složila. Ne, že má dceru v druhém ročníku na gymnáziu a že mají se svojí třídní velmi hezký vztah a že jí zvou na večeři.
1: Yeah.
0: Že jde celá třída do restaurace na večeři.
1: Tam to chce ten vztah, ale no. Představ si, že ty už nechceš ty děti vidět a oni tě ještě pozvou večer.
0: A hlavně, když jste ta učitelka, nevím, jestli chcete vidět svoje děti v druhém ročníku na gympu, jak potutelně pijou alkohol, aby na ně nemůžete,
1: no,
0: že jo?
1: Přesně.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci.
8: Po druhé už to samozřejmě
5: budou dělat. Po večerce v kinech od 25. června.

0: 16. hodina před námi, po 16. spousta skvělé muziky. Co vám zahrajeme?
1: Gala bude. Sean Baker bude. A do třetice zase ženská. Cher bude. A taky Lucka za chvilku.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
7: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
6: Tam, kde to všechno začalo.
8: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Dostává první láska druhou šanci.
9: Po druhém už to samozřejmě budou dělat.
10: Bych tě nedělal.
6: Po večerce v kinech od 25. června.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
13: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
14: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A je tu s nimi Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
15: Pěkné odpoledne. V kuřecích řízcích stezka našly bakterie. Na cestách čekejte na začátku prázdnin opět chaos. A teď se zdržíte na D1 a na Pražském okruhu. V kuřecích řízcích stezka našly státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie, které způsobují salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa pocházející z Polska s datem použitelnosti do 25. května. Letos se jedná o několikátý případ těchto bakterií v kuřecím mase, které inspekce testovala. Výrobky pocházely z různých řetězců a z více zemí. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit 40 stupni, se připravují také dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučují cestujícím mít u sebe dostatek tekutin, jídla nebo případně i léky. Podrobnosti řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
16: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
15: Šťáhlavský dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací. Přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě ještě horší. Podle novinek CZ se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených komunikací.
10: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
14: Frekvence 1.
4: Počasí.
15: A teploty stále stoupají nahoru. Už teď měříme více než 35 stupňů. Zítra bude ještě větší horko. Bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. A nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
4: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu.
17: Pokud jedete po dálnici D1 z Prahy na Brno, počítejte se zdržením asi 15 minut u Mirošovic, kde se opravuje most Šmejkalka. Na Pražském okruhu se vytvořila kolona vlivem silného provozu u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 zde budete popojíždět asi půl hodiny, ve směru na letiště asi 15 minut. Tady ale navíc může dojít k blokovému odbavování obou tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
15: A také 3 minuty po 16. si dál užívejte odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Je po 16. hodině, posloucháte Frekvenci 1. Zítra poslední školní den v tomto školním roce a vy nás celkem jako razantně inspirujete s tím, co dát učitelkám a učitelům na rozloučenou.
18: Vy už to máte vlastně vyřešený, že jo? Už jste nic nedávali a nedáváte.
0: No, já nevím, jestli se člověče, to se budu muset mladýho zeptat.
18: Jsi něco dávali.
0: Jestli něco paní učitelce, a podle mě dneska budou předávat nějaký dárek.
18: No, asi
0: na to,
18: asi
0: na té rozloučce, no.
18: Nejlepší třeba společnou fotku, aby měl kam házet čipky. Ne, to je samozřejmě humor.
0: Ne, ale počkej, kdyby jí dali společnou fotku, tak ty šipky k tomu nejsou špatný nápad.
18: Jako šipky dát učitelce?
0: No jasně.
18: To vlastně není špatný nápad, no. Ale musíš teda jí dát asi i terč, ne?
0: No ty jí dáš tu fotku.
18: Ne, právě. Já mluvím, ale víš, jako mi to přijde dobrý, jako když to vemu vážně, no. Dát učitelce prostě tady ten způsob zábavy.
0: A nebo já bych jí dal ručník.
18: Aby ho udělal do ringu.
0: Ne. Že když namočíš ručník a mlátíš s ním do vany, tak všechen stek odejde.
18: To je nějaká technika.
0: To je technika, kterou já praktikuju. Už máme třetí vanu za posledních 5 let.
14: Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Na frekvenci 1 a 2 pánové jmenují se Petr Kolečko a Michal Suchánek.
1: A jejich rubrika Cože to znamená odpovědi na vaše všetečné dotazy.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: V práci máme senzorový kohoutky a já u některých stojím jako kouzelník, než začnou téct. Kolega ten problém nemá, nejsem nějaký vadnej, Roman 40 Praha, to je klasika, no.
4: Já to mám taky tohle.
3: Já to úplně nenávidím, já u toho šermuju.
4: Taky.
3: A teď nejhorší je, že se pak na tebe někdo zatváří, jsi úplně debil, udělá to úplně stejně a jde mu to.
4: Přesně tak, přesně tak. A to je, ještě se to stává třeba u těch pump, nebo tam někde víc
3: no, umyvadel,
4: vedle mě frajerovi to teče.
3: No a mě to neteče.
4: Mě ani počkám si, až odejde. Jdu k tomu jeho umyvadlu, udělám taky šermu a ne.
3: Na nejhorší, když se namydlíš ty ruce a teď to prostě neteče.
4: Jo, a to ještě dělám občas to, že si udělám ten postup jiný, že jo, že tam strčím ruku a ono se pustí voda a pak si chci usušit a vyjede mi mejdlo.
3: Jo.
4: No, to je u některých taky takhle těch.
3: Takových těch tyčových.
4: No, těch tyčových, jako.
3: Ne, tohle je prostě svinstvo, no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Co dát učitelce nebo učiteli na konec školního roku, aby to byl dárek originální, hezký, vkusný a aby to prostě udělalo všechno parádu. Napsala nám tady Milena, že objevila sadu dárků pro učitele a učitelky, že to prodává jeden e-shop.
1: Já jsem to viděla.
0: Je to takovej vonavý krámek, by se dalo říct.
1: Já jsem teda viděla, je takový e-shop, tohle podle mě bude něco jiného. Tohle je e-shop, kde dělají různě boxy a boxy určený mužům, ženám, já nevím, motorkářům, houbařům a tady je vyloženě box, který je cílený na učitele.
0: A je tam něco i pro mantikáře?
1: Proč myslíš, jako kalkulačka?
0: Opalovací krém faktor 100?
1: Hele, tady píšete, a to si myslím, že je vlastně docela dobrý dárek, že se vlastně strašně často děti skládají na různé vouchery, na večeři, na tady je taky dobrý masáže. Dopřáli jsme thajskou masáž naší paní učitelce. To mi přijde jako super dárek, jakože ho fakt ocení. Jo.
0: Tady Martin píše, že moc děkuje za tohle téma, protože to teď doma zrovna řeší, co dát zítra učitelce na konec školního roku. A že učitelka zakázala květiny, že je nechce.
1: No, já jsem si možná je ten stav přesně, který jsme popisovali, že jede třeba na tu dovolenou. No. Že myslím si, že přijdeš do toho bytu. Ty tam prostě nanosíš těch, nevím, 37 knih, teda těch ne knih, těch květin. A jedeš na dovolenou, sebou si je nevemeš.
0: No jasně, jako a máš garzonku, že jo?
1: Takže no jasně, a ještě alergii.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Půl pátá před námi, což znamená jedno jediné zprávy a potom peníze.
1: No a peníze můžou být jednoho z vás. Jenom potřebujete trefit správné slovo. Takže za chvilku.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Dobré odpoledne, u krátkých zpráv. Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. České televizi to dnes řekl prezident Petr Pavel. Policie přepravila letecky z Filipín do Česka muže, kterému za drogovou trestnou činnost hrozí až 18 let vězení. Na Filipínách čekal po svém zadržení na přepravu od loňského září. Británie zaznamenala nové teplotní maximum pro červen. Naměřili téměř 36,5 stupně a překonali tak středeční rekord.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Podíváme se na odpolední provoz.
6: Pokud jedete po dálnici D1 z Prahy na Brno, počítejte se zdržením asi 15 minut u Mirošovic, kde se opravuje most Šmejkalka. Na Pražském okruhu se vytvořila kolona vlivem silného provozu u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 zde budete popojíždět asi půl hodiny, ve směru na letiště asi 15 minut. Tady ale navíc může dojít k blokovému odbavování obou tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Přátelé, volejte 2 5 7 4 9 9 9, to je číslo Sem k nám a vy ho potřebujete znát z jednoho jediného důvodu.
0: Abyste se dovolali Sem k nám do studia, uhodli poslední slovo a vyhráli spoustu peněz.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza Hradecko.
2: Honza Hradecko, vy jste měl nedávno svátek, Honzo.
3: Ano, včera.
2: Tak to by bylo, no nedávno ve včera.
3: A i narozeniny.
2: Vážně?
3: No, 50.
2: Vy máte na svůj svátek narozeniny?
3: Ne, minulý týden předtím.
2: Jo, tak to je. No ale stejně, že jo? Tak můžete to vzít jedným vrzem, no. Tak teď jste podle mě vycucanej z oslav, takže věříme, že by se vám hodilo 15 000 korun.
3: No teda.
2: No, budou vaše, ale musíte dokončit větu fotra na tripu. Připraven?
3: Ano.
2: Zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak, tipněte.
3: Instinkt.
2: Instinkt. Zkusíme, jestli tohle slovo patří do té věty.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: My jsme vám chtěli k těm narozeninám, k tomu svátku dopřát, ale bohužel, není to
3: instinkt.
2: Tak opožděně všechno nejlepší a musíme konstatovat, máte strašně mladistvý hlas, na 50 to nezní.
3: No vidíte to, tak to je skvělý.
2: Tak aspoň. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Díky moc,
2: mějte naslyšenou. Se moc. 15 000 plus 500 je 15 500. O tyhle peníze budete hrát zítra ráno s Lubkou a Smárou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Radio Campy, frekvence 1.
1: A jak už Znělka napovídá, bude řeč o akcích, které rozboří léto. První Radio Camp 8. července. No a kde je to místo zaslíbené?
2: Kemping Rožnov pod Radhoštěm. Hlavními průvodci a živé vysílání z kempu, které můžete poslouchat normálně v rádiu. Verča Elhotová, Ondra Kubala a od 7 do 8 večer opět a Radeček Trio.
1: A to je vždycky super.
2: A to je skvělý.
1: Takže jste určitě zváni, jinak není to jenom o muzice, ale je to taky o různých soutěžích. Přijdete si tam na své.
2: No a samozřejmě, když kemp, tak opékání buřtů. Ani letos to nebude chybět, takže i v Rožnově pod Radhoštěm se rozhoří oheň, dostanete od nás špekáčky, vy si je hezky opečete a bude to mňamka.
1: Zase jsme u toho.
2: Jídla.
1: Tak si to nenechte ujít. Podrobnosti na www.frekvence1.cz.
0: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Na frekvenci 1 se teď vrátíme do ranního vysílání, protože i dnes ráno Lubka s Márou měli zajímavého hosta.
1: Měli tu dneska ráno herce Božka Slezáčka. Spousta zajímavých dotazů, mrkněte na náš web, tady najdete celý ten rozhovor. No a jeden ten dotaz se týkal i nového filmu Po večerce, který má právě dneska premiéru. No a zněl ten dotaz, čím ho přesvědčili vzít roli právě v tomhle filmu.
2: Tam nejdřív jdete jako takový ovce, tomu se říká delegace.
1: Medvědi tomu někdo říkal tady.
2: Jako já tomu říkám ovce a zvíře jako zvíře, že oba dva jsou savci.
1: Asi by teda medvěd vyhrál.
2: A je otázka. A prostě vás tam postaví pod to plátno a teď moderátor zoufalý, naprosto vždycky opocený, se ptá úplně všech na pokaždé na tu tež otázku. Na těch divácích, který tam přišli, vidět, že je to martyrium, na těch ovcích je taky vidět, že je to martyrium, na tom moderátorovi je vidět, že to je martyrium a přesto se to děje. A pak vám řeknou, sednete si do řady dvě. A tam si sednete. To je celý.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
4: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Come on, yeah.

0: 17. hodina před námi, velké hlavy budou startovat a v nich spousta skvělé muziky.
1: Ed Sheeran bude. Taky třeba Poetika. A nebo Depešáci. A za chvilku i zprávy.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
2: a Marek Malášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Pozor! Velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Má pro nás Ladě Jakub. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Naši hasiči míří na pomoc do Jižní Ameriky. Policie zadržela primátora Karviné a prezident si o programu na summitu rozhodne sám, nebude poslouchat vládu. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijela odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Aféra se týká ovlivňování fotbalových zápasů. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
8: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu z plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
7: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. Sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
9: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: A jak bude během posledního školního dne, i na horách bude hodně horko. 28 stupňů Celsia naměříme v 1000 metrech nad mořem. No co na slunci v nížinách, až 37 stupňů, tak se na to připravme.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: D11 Královéhradecká dálnice hlásí na 52. kilometru nehodu, kolony jsou od 56. kiláku. Dálnice D35 ve směru na Olomouc na 159. kilometru u exitu Městec, tam sjeďte kvůli nehodě na dalším kilometru. A ještě Pražský okruh ve směru na Ruzyni na kilometru 18 taky hlásí bouračku, kolony jsou na 15 minut už od 15. kilometru. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1 a velkými hlavami.
10: 1, 2, 3, 4, všechny 4 velké hlavy.
11: Ahoj.
6: Ahoj.
11: Vedeli ste, že najviac tričiek oblečených naraz na jednu osobu bolo 260 kusov?
6: Kam letel?
12: Počkaj, mňa by zaujímalo, jestli to bral od S až po XXXL.
10: No, obrácenie asi
11: dobrý spôsob uvažovania. On to bral od MK po 20XL.
10: Takhle, a
12: to existuje. Jo, vlastne to je moja veľkosť.
11: Bol to Kanaďan, ktorý to urobil na dobrú vec, pretože on za výťažok z toho nechal postaviť deťom ihrisko.
12: Skvelý.
10: Je sice krásny, ale myslím si, že tento rekord překonalo mnoho Čechů při cestě ze zahraničí. Hmm,
6: tak co dnes budeme řešit, pánové?
12: Tak, máme tady rozptylování neboštíků.
10: A jeden retrovlak, který ale není u nás.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
6: Pojďme do Švýcarska. Švýcarská pošta vyhodila svýho zaměstnance po téměř 42 letech služby. A důvod? On totiž doručoval balíky až ke dveřím bytů adresátů, místo toho, aby je nechával pouze u vstupu do domu. Jak nařizovali interní předpisy. Doručovatel byl mimochodem kritik změn na poště.
11: Ale strašný. Víte, jak se hovorí, každou snahu je potřebné důsledně potrestat.
10: No, anebo do vedení švýcarské pošty nastoupil někdo z manažerů české pošty.
2: Velké hlavy.
3: Jana a

0: Velké hlavy na frekvenci 1 nastoupeny. Řekni něco maďarsky jako Slovák.
1: Halaň bekeď ještěmbeleď.
0: To jsou potvrzení.
2: Velké hlavy frekvence 1.
1: To znamená nekecaj a daj si dole podprsenku.
3: Yeah. Fakt, jo.
1: Halaň bekeď ještěmbeleď.
0: Já si pamatuju čembeleď.
3: Starosta maďarské obce Duna Bogdány poukázal na množící se případy takzvaných pohřbů rozptylem popela do vod Dunaje. Pozastavil se nad... Jo, takhle rozptýlit. Já myslím, že je lehtaj, nebo takhle.
4: Jako rozptýlit, že jim pustí erotický film.
0: Chceš rozptýlit nebo štíka takového jako pošimráš.
3: Pozastavil se nad tím, že příbuzní se nerozpakují uskutečnit takové rozloučení s neboštíkem ani poblíž lidí koupajících se v Dunaji. Tyjo, to je hustý.
1: Pozrite, já jako zdravotná sestra vím, že popol z neboštíka je sterilní a hygienický.
4: No za to koupání v Dunaji je absolutně nehygienický. No.
0: Takže svět je zase v rovnováze. No.

0: 25. červen je den kapely Beatles.
1: Věděli jste, že slavný hit Yesterday nesol pracovný názov Míchana Vajíčka a víte vůbec prečo?
2: No, protože včera si je dal.
3: Natáčeli to ráno hned po snídani.
1: Mikáš?
4: Čiže to je blbost.
1: Ne, je to blbost.
3: A nebo je to, počkej, něco jako s vajíčkama na
0: tvrdo? Ne, já vím.
3: Je tvrdý.
2: Nevíme.
0: Soft boiled
2: eggs. Tak nám to řekni.
1: Takže Paul McCartney sa s touto melódiou prebudil a bál sa, že ju zabudne. Preto si ju provizorně otextoval jedlom, které si právě chystal.
2: Aha, no vidíš
3: to. Je tak dobrý, jakože bratranec Michaela Jacksona byl ten...
2: Blondiák.
4: Asi dvě dvorku.
3: Stevie Wonder.
1: Vajíčka!
3: Na tvrdo.
5: Jak se do rádia volá,
6: tak se z rádia ozývá.
5: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
6: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
5: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
6: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
5: Nahrajte vzkaz.
6: A už jsme v kontaktu.
5: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

auta, protože tahle holka jede do Znojma, kde bude šlapat na kole a je jí úplně jedno, jestli to bude do kopce nebo z kopce a je jí úplně jedno, jestli bude 40 nebo 45 stupňů. A protože má ráda Eda Sheerana písničku Shape of You, tak my jí právě teď tuhle písničku tady na Frekvenci 1 posíláme. Ahoj, Káťo.

0: Není nad to cestovat vlakem, který nemá klimatizaci.
1: Ale všimli jste si, třeba tady v Praze jsou tramvaje, mají klimatizace a vždycky se najde někdo, kdo dá odevře okna.
2: Tak, protože mu to málo.
1: Nechápu, I don't
0: understand. Ty řidiči jsou hrozný.
1: Tak za chvilku půjdeme do Polska.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Dálnice D35 je uzavřena u nehody na 159. kilometru směrem na Olomouc. Je to u exitu Městec na 157. kilometru, kde ještě naposledy můžete opustit dálnici. A v koloně na Pražském okruhu směrem na Ruzině se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 15 minut od 15. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Velké hlavy frekvence 1.
1: V Polsku se stal nečekaným hitem vlak, který nemá Wi-Fi, klimatizaci ani moderní vybavení. Cesta je pomalá, trvá déle než autem, přesto jsou spoje vyprodané. Lidé si totiž oblíbili retro atmosféru a možnost na chvíli zpomalit.
2: No já jsem takhle vyrost, že stáhneš si okýnko, koukáš, jak ubíhá krajina, to je fakt hezký.
1: No, já to znám.
0: Někdo k tomu článku, taky jsem to čet, připsal, že stejný komfort nabízí i rychlík z Olomouce do Ostravy přes Krnov a prý jako bonus krát do roka výluka. No.
8: Ale podľa mňa je toto výborná inšpirácia pre slovenské železnice. Mm-hmm. Mali by zdražiť, veď ide o zážitkovú jazdu.
1: No to také, ale to také.
0: Zážitek to bez pochyby.

0: Petrův zdar.
1: Jdeme lovit ryby.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Tak mi povedzte, ako sa volá najväčšia sladkovodná ryba žijúca v ČR a SK.
4: To je ten sumec.
0: Sumec?
3: No jasne. A počkajte, dnes je deň sumcov.
0: A slyšeli ste to?
3: Čo?
0: Normálne sumec pokúsal človeka.
4: Videl som to, videl.
0: Chápeš? Ja totiž, my totiž chodíme do řeky.
5: A kde ho pokousal?
0: To nevím, ale...
4: Na stehně.
0: Ne, někde na nějaký jesenický
4: jako
0: přehradě.
4: Kde, myslím, jako
5: jako
4: kam
5: myslím, kde na těle, protože když si představím, jak ten chlap plave.
0: Ale jo. Já jsem vám jenom chtěla říct, no, že my chodíme k řece a tam je taky jeden obrovský sumec, který furt vyskakuje z vody. To vypadá, když se tam koupe člověk.
5: Jo.
0: Já se úplně bojím, že nás stáhne pod vodu.
3: Počkej, takže my máme medveď a vy máte sumcov?
4: No. A hej.
3: Aha, no dobré. A ještě mi povedzte, má sumec šupiny?
4: Má. Nemá.
3: Zamyslíme se.
0: No má.
3: Jana je velká rybárka.
0: Má. Protože neměl, to ví, že má.
5: Má šupiny, má.
3: Tak, sumec šupiny nemá.
0: A co má teda?
3: Počkej, já ti to povím. Je to...
4: Má chlupy, to medvěd
3: slovenský. Je to dravá ryba, která má tělo pokryté hladkou a slizkou kůží.
0: Jako had. Slizkej had.
4: Nikdy ti ten tvůj nechytil sumce?
0: Nemám tě rád. Takový,
4: o sumcové mluvím.
0: Podle sumce poznáš rybáře.
3: A měl šupiny.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
6: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
6: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
6: Kdo to bude tentokrát?
7: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
6: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Ahoj, tady Eva Farná, zapněte rádio a vypněte starosti. Jinými slovy, naleďte frekvenci 1 a mějte krásný den.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: dáš mi.
1: Čágo Bélo, šílenci. Tereza Pergnerová má narozeniny.
2: Mohli se potkat.
3: Takúto dvojku som zložil. Je staršia Tereza Pergnerová alebo čistiaci prostriedok Savo?
1: Tereza je nieco přespade?
3: Je.
4: Savo je starší.
3: Savo je starší.
5: Ja si nemyslím. Ja si to nemyslím.
1: Savo bude starší.
5: Savo
1: je starší.
5: Tyjo, nebude. Savo nebude starší než ona.
1: Mikeš to pil už na vojne.
4: Přesne.
3: Takže, Tereza Pergnerová 52, Savo 53.
5: No, takže starší.
4: Fakt jenom takhle málo.
3: A viete, ako
5: kolikrát
3: vzniklo,
5: vám Savo zničilo
3: obličení? Ako vzniklo spojenie Savo?
5: No to je sakra...
3: Sakra...
1: Ono to...
5: Ono to funguje.
3: Tak, je to spojenie slov sanitace a voda. Takže Savo.
5: Aha.
4: Alkoholici říkají sakra voda.

0: raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Tak jo, tak máte něco?
3: Muž a žena.
2: Foukám.
0: Můžeš mi, Karle, prosím tě říct, proč jsi přišel domů až ve 4 ráno?
4: Všichni chtěli domů.
0: Mějte se krásně.
2: A pozor, a teď je to jasný.
3: Dovi, dopo a...

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
7: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A s tím taky, Láďa, vítej.
9: Krásný večer. Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech nad Ohří na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět 5,5 kilometru dlouhý obchvat města Plasy na severu Plzeňska. Jeho součástí bude půlkilometrový most, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku. V nejvyšším místě bude přes 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Ve Zlíně Loukách to bude chtít pevné nervy a delší čas na cestu. Stavaři začnou ve středu 1. července opravovat vytíženou silnici 1. třídy 49. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku poblíž supermarketu Terno ve Zlíně. Silnice zůstane průjezdná jedním jízdním pruhem. Hostem presklubu Frekvence 1 bude prezident asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Jakub Weinlich si s ním bude za chvilku povídat o končícím školním roku. Ptát se můžete i vy. Číslo 257 400 39.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Zítra raději nechoďte ven, zůstaňte doma s klimatizací a pijte vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia. Na horách se taky moc neschladíte. V Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech i na Šumavě bude až 28.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Hodně se bouralo, dálnice D35 je stále uzavřená na kilometru 159 u exitu Městec, je tam nehoda. Naposledy můžete opustit dálnici na kilometru 157. Na silnici u Milotic nad Opavou na Bruntálsku dejte pozor na nehodu dvou osobních vozů a jedné motorky, probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Bouralo se také na Frýdecko-Místecku do stromu, je tam padlý strom u Hukwald na silnici 61. Na silnici 377, to je okres Blansko, dejte pozor u Kunčiček, tam je přeprácené vozidlo. No a v Liberci se bouralo na Vratislavické, je tam kvůli tomu silný provoz. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 na teď už Pressklub.
7: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinlich a host.
10: Hezký podvečer, už zítra rozdají učitelé základních a středních škol a také dalších gymnázií a dalších školských institucí vysvědčení a začnou dva měsíce prázdnin. Jaký byl ten uplynulý školní rok, proberu to dnes s prezidentem ředitelů základních škol Lubošem Zajícem. Hezký podvečer a díky, že jste si udělal čas na naše posluchače.
11: Hezký podvečer i vám.
10: Tak jaký byl ten školní rok?
11: Školní rok byl trochu divoký. Čekala nás spousta změn, které jsme museli nějakým způsobem zvládat. Někdy to bylo jednodušší, někdy komplikovanější, někdy to byly plánované věci, někdy to byly věci, které nás překvapily.
10: Vy jste ředitelem také základní školy Pečky, po 18 letech skončíte v této funkci, budete už jen prezidentem, řekněme profesionálním prezidentem asociace ředitelů základních škol?
11: Ano, předpokládám, že se budu téhleté činnosti věnovat naplno, protože, jak už jsem říkal, tak těch změn je opravdu velice mnoho a pokud se tomu chceme věnovat naplno a pokud chceme skutečně pomoci vytvářet to školské prostředí tak, aby bylo co nejvstřícnější, co nejfunkčnější, tak je třeba, aby se tomu někdo věnoval, jak se říká, na plný úvazek.
10: Čili se budete profesionalizovat?
11: Je to jako dlouhodobější proces, protože skutečně jako asociace k tomu spějeme už další dobu a teď je to tedy nějakým způsobem završeno.
10: Když bych to měl shrnout, tak jste do teďka říkal, že ten školní rok byl takový pestrý, řekněme, chvíli lehčí, chvíli těžší. Jak moc vám zkomplikoval například ministr Robert Plaga to, když zkrátil ten školní rok, byť to bylo třeba jenom o dva dny. Tak ale dovedu si představit, že to základní školy nějakým způsobem může rozkolísat.
11: Řekl bych, že největší problém to nebyl ani tak pro ty školy, protože sice jsou naplánované nějaké akce, ale to se nechá upravit. Větší problém si myslím, že to bylo pro rodiče, především malých dětí, které nemají naplánované
10: příměstské tábory. Oni ty dva dny udělají poměrně věci, hodně.
11: Takže to musí teď řešit.
10: Museli jste to nějak jako ředitele řešit ve velkém, řekněme, a z těchto důvodů, co jste jmenoval, například i některé školy nakonec přistoupily k tomu, že budou pokračovat v naplánovaném ukončení školního roku, to znamená až v úterý 36.
11: Ono to není, že by pokračovali ve školním roce, protože ten oficiálně končí skutečně zítra. Ale školy v některých aktivitách pokračují a velká část škol, včetně naší, zajišťuje vlastně pomocí školních družin, hlídání a program právě pro ty děti, u níž rodiče neměli šanci zajistit něco jiného.
10: Když už jsem zmínil Roberta Plagu, jak moc jste vlastně pocítili změnu ve vedení ministerstva?
11: Tak samozřejmě ta změna se projevila v celé řadě věcí, ať už to bylo například změna vstupu platnosti rámcových vzdělávacích programů a dalších záležitostí.
10: To bylo posunuto.
11: Výuka jazyku a podobně. Jsou to věci, které jsou odlišné od toho předcházejícího. Pro nás je podstatné to, že nakonec to bylo nějakým způsobem rozhodnuto. To znamená, že bylo jasně řečeno, co bude, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet a jak se na tom bude dál pracovat. Čili ty změny byly skutečně dosti velké, ale jsou nějakým způsobem přijatelné v tom smyslu, že víme, co bude.
10: Vy jste zmiňoval například také jazyky. Druhý jazyk na základní škole měla se původně učit angličtina už od první třídy a druhý jazyk měl být tuším od sedmé třídy povinný. Je to tak? A nakonec tady došlo k úpravám. Od první třídy angličtina nebude. Druhý jazyk bude pouze mezi volitelnými.
11: Co se týče prvního jazyka angličtiny od první třídy, tak podle informací České školní inspekce už v současné době zhruba 50% škol ten anglický jazyk učí už od té první třídy. Není řečeno, že se nesmí učit. Je řečeno, že to není povinné pro všechny. To znamená, že ty školy, které už to takto učí, v tom budou dál pokračovat.
10: Dobrovolná aktivita škol, řekněme.
11: V podstatě myslím si, že bude stále přibývat škol, které se k tomuhle modelu budou přibližovat, protože ta angličtina samozřejmě je pro ty děti důležitá. Tam ten problém spočívá především v tom, že tu angličtinu by měli učit především opravdu kvalifikovaní, dobří učitelé, protože ta výuka v době, kdy děti ještě neumí číst, psát, vyžaduje metodicky jiné přístupy, vyžaduje to, aby ten učitel získal to dítě pro ten jazyk, aby ho ten jazyk bavil, protože pokud se jim to zoškliví už v tomhletom věku, tak pak je to špatně.
10: Jak je vůbec v dnešní době problém sehnat kvalitního učitele? A teď už to, buď bych tady mohl udělat tečku, nebo bych se mohl zeptat kvalitního učitele cizích jazyků.
11: Udělejme tečku, protože skutečně ta situace není úplně ideální. Samozřejmě liší se to například regionálně, protože jsou oblasti, kde těch kvalifikovaných učitelů je relativně dost, byť některé aprobace jsou samozřejmě problematické, ale takové regiony jako Praha, střední Čechy, okolí Brna a podobně, tak tam je problém sehnat vůbec nějaké učitele. Takže pak se to řeší různě, řeší se to třeba tím způsobem, že lidé, kteří nastoupí do procesu, si postupně dodělávají vzdělávání a tím vlastně je získáváme do těch škol. Případně mohou nastoupit i někteří odborníci, nepedagogové, kteří si právě pak dodělají tu pedagogickou část a podobně. Čili je to stále ještě nedostatek, byť třeba fakulty, které připravují učitele, už mají nastavené programy na to, aby právě ty nedostatkové aprobace nějakým způsobem doplnili. Ale není to jenom problém učitelů, je to problém i třeba podpůrných pozic, jako jsou psychologové, sociální pedagogové, speciální pedagogové a podobně.
10: A nebo také asistenti učitelů?
11: A asistenti, to je kapitola sama o sobě.
10: Tam vy cítíte velký problém?
11: Tam je velký problém především v tom, že ten počet asistentů v poslední době dost výrazně, až skoro nekontrolovaně rostl a vytvářelo to obrovský tlak na státní rozpočet. A samozřejmě každá akce vyvolává reakci, takže je snaha nějakým způsobem parametrizovat ty asistenty a omezit ten růst. Logiku to má v tom smyslu, že pokud tam ta parametrizace proběhne, tak ti asistenti se stanou plnoprávnými zaměstnanci škol a nebudou odkázáni na to, jestli to dítě dostane nebo nedostane nějaké podpůrné opatření. Samozřejmě důležité je, jakým způsobem ty parametry budou nastaveny, aby tam zase naopak nedošlo k nějakému příliš výraznému poklesu toho počtu asistentů, protože dětí, které tu podporu potřebují, je opravdu velké množství.
10: Říká dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.
7: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
10: I dnes vám dáme prostor vám, našim posluchačům, abyste se mohli, pane ředitele, zeptat, jestli vás něco zajímá ke konci školního roku. Zopakuji vám jenom známé telefonní číslo 257 400 a 3 devítky. Pane řediteli, v květnu rezonovalo poměrně téma, je to poměrně nedávno, a to bylo testování žáků 5. a 9. tříd. Když bych to měl vzít z pohledu asociace, tak jsem tam našel několik, řekněme, výtek k tomu testování, jestli to tak můžu říct, například technické zajištění. Pak vím, že, nebo tuším, že možná trochu dáváte zapravdu některým rodičům, kteří si stěžovali na typ těch otázek, které následovaly po těch testech. A našel jsem tam, řekněme, i stížnost na špatnou motivaci žáků 9. tříd, kteří mají přicházet k tomuto testování, ale už jim to v podstatě může být fuk, protože mají například po přijímacích zkouškách na střední školy.
11: Začal bych asi od toho posledního. Skutečně pokud deváťáci už ví, že jsou přijati na střední školy, tak ta motivace je tam opravdu hodně nízká.
10: To testování není povinné?
11: To testování je povinné pro ty školy, které jsou do něj vybrány, takže se musí zúčastnit, ale pak samozřejmě ta vypovídací hodnota nemusí být úplně 100%. Druhou věcí bylo to, že trochu nešťastně tam probíhaly nebo vznikaly technické problémy, které vlastně způsobily to, že řada těch testů nemohla proběhnout, byla přerušena v průběhu a podobně, čili ta regulérnost tam byla do určité míry opět porušena. No a co se týče těch doprovodných otázek, tak to bylo nešťastné především v tom, že byť ten záměr možná byl dobrý v tom, že bylo třeba zjistit, jaký je psychický stav našich dětí a podobně, tak aniž to bylo nějakým způsobem komunikováno, vysvětleno a přijatelným způsobem podáno, tak najednou se tam objevily otázky, ze kterých byly děti docela hodně překvapené.
10: Já jsem tady ale před dvěma dny měl u středního školního inspektora Tomáše Zatloukala a ten mi tvrdil, říkal a i ty informace se objevovaly ve veřejném prostoru i předtím, že podobné otázky jsou v testech, jsou připojené k testům od roku 2022. Tak jak je možné, nebo jak si vysvětlujete, že ta vlna nevole, ať už ze strany žáků, ze strany rodičů, se objevila vlastně až v letošním roce?
11: Ty otázky, které jsou tam připojeny, tak většinou směřovaly na školu a školní prostředí. To znamená, že jakým způsobem se dítě cítí ve škole, jaké problémy tam mohou mít, jaké jsou vztahy se spolužáky a podobně, což je jaksi legitimní. Tyhle ty otázky, které se tam objevily, tak směřovaly na rodinné prostředí.
10: A to bylo letos poprvé takto koncipováno?
11: V téhleté podobě ano.
10: Jak si to vysvětlujete? A jak si vysvětlujete to, že inspekce téma, tvrdí něco jiného?
11: Oni netvrdí úplně něco jiného, spíše je to o tom, že to je jinak komunikováno, ale...
10: Já jsem se ptal pana právě, pana ředitele, pana inspektora Zatloukala, jestli to je tento typ otázek,
11: typ,
10: je
11: ano, několik... Ano, ale ne konkrétně ty otázky, které tam byly.
10: Řešili jste to se školní inspekcí?
11: Samozřejmě řešili jsme to a nějakým způsobem jsme se o tom dohadovali a pak to bylo vyřešeno nakonec tak, jak to bylo. To znamená, že to testování bylo zastaveno.
10: Bylo zastaveno pouze pro tento školní rok. Zatím se neví, jestli to testování bude probíhat v roce školním příštím. Jaké jsou zatím indicie pro vás?
11: Já si myslím, že je dost pravděpodobné, že to testování probíhat bude, protože kromě těch v uvozovkách nešťastných otázek, tak samozřejmě to testování má nějaký cíl, kdy má zjišťovat vlastně výsledky vzdělávání na určitém stupni. To znamená, že pro to, abychom měli nějakou vnější evaluaci toho vzdělávacího systému, tak to testování je docela potřebné.
10: Ale předpokládám tedy, že pak, když bude pokračovat toto testování, nebudou tam otázky na rodinné prostředí.
11: Případně bude komunikováno, proč tam jsou, za jakým účelem a jak bude nakládáno s těmi daty, která budou poskytnuta.
10: Byl u toho jednání i například ministr školství?
11: Byla to jedna z věcí, o kterých jsme průběžně jednali, takže určitě o tom velice dobře ví.
10: Tam se na to, jaká byla vlastně atmosféra při té schůzce, protože pan Zatloukal říkal, že vlastně netuší, jestli bude v té funkci pokračovat právě díky těmto testům, nebo kvůli těmto testům, pardon.
11: To je mimo jaksi moji kompetenci, ale osobně si myslím, že pan ústřední školní inspektor tu práci dělá dobře. Podařilo se mu posunout inspekci za tu dobu, kdy je ve funkci.
10: Což je 13 let.
11: Velice výrazně oproti tomu, kdy někteří inspektoři tvrdili, že Česká školní inspekce je polovojenská organizace, tak teď vlastně z toho vytvořil organizaci, která funguje na té metodické úrovni, která nějakým způsobem dává školám zpětnou vazbu. Pomocí třeba projektu Kompas vytváří podporu školám, čili myslím si, že v tomto případě by to nebylo úplně ideální.
10: Budeme pokračovat dnešním presklubu na Frekvenci 1. Hostem je prezident Asociace ředitelů základní školy Luboš Zajíc.
7: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinlich a host.
10: Pane řediteli, další téma, které teď trochu rezonuje před koncem školního roku. Vložil se do toho přímo i premiér Andrej Babiš, který s ministrem Plagou chce zakázat mobilní telefony používat vůbec ve škole, nejen vymezit například používání o přestávkách, ale tak, aby žáci a studenti nepoužívali mobilní telefony na půdě školy obecně. Je to dobrá cesta a zeptám se, vy určitě z praxe budete vědět, protože jste říkal, že 18 let jste řediteloval základní školy Pečky. Opravdu ředitelé nemají dneska nástroj na to, jak přikročit k tomu, aby zakázali mobilní telefony ve škole. Musí na to být opravdu nějaká legislativa ze zhora.
11: V současné době většina škol má nějakým způsobem tuhletu situaci upravenou. Mají to upraveno na základě podmínek té školy, na základě nějakých svých zkušeností, které s tím mají, a v podstatě je to věc, která je nějak nastavena. Samozřejmě to, pokud je tam legislativní zákaz, tak to může být něco, o co se může škola opřít, například pokud dojde ke sporům se zákonnými zástupci, se žáky a podobně, stačí říct, je to v zákonu a hotovo. Ale v praxi to skutečně vypadá tak, že školy už to pořešené mají. Ne všechny školy mají nastaveno to, že by měly zákaz. Některé školy to mají povolené, ať už právě třeba o těch přestávkách nebo jinak, ale velká část škol má ty mobilní telefony povolené jako učební pomůcky. To znamená, že v rámci výuky mohou žáci ty telefony používat. A osobně si myslím, že škola je právě prostředím, které může ty žáky nějakým způsobem naučit používat ta elektronická zařízení a zároveň třeba je upozornit i na rizika, která jsou s tím spojená a podobně.
10: Čili vy jste proto nebýt tak tristní a neřešit toto zákonem a nechávat to na školách?
11: To, jak dopadne legislativa, to nerozhodneme.
10: Rozumím, ale vy to nepovažujete za nutné, tak?
11: Nepovažuji to za věc, která by byla úplně nezbytná. A uvědomme si ještě jednu věc, že dítě ve škole se pohybuje zhruba těch 6 hodin denně a 18 hodin denně je doma a v prostředí úplně nekontrolovaném, čili tam by bylo třeba zaměřit i tu pozornost právě na rodiče, na to, aby tam vznikla nějaká kampaň, která jim bude vysvětlovat, jaká rizika vlastně jsou spojena s těmi závislostmi a se všemi těmi věcmi, které vlastně vznikají v tom prostředí mimo školu, protože škola všechno nezachrání.
10: Jak moc páchají děti prohřešky pomocí mobilních telefonů na půdě školy?
11: A tak samozřejmě děti jsou velice vynalézavé a hledají všechny možnosti, jak využít to, co mají k dispozici. Bohužel dost často dochází k tomu, že to používají na věci, které by neměli, ať už je to to, co se nazývá kyberšikanou, nebo pořizování záznamů, které potom zveřejňují na sociálních sítích, které někdy nemusí být třeba pro spolužáky nebo učitele lichotivé.
10: Něco takového jste třeba řešili, nebo se na vás obrací vaši kolegové z asociace a s žádostí možná o pomoc, nebo abyste jim pomohli například, dejme tomu, se obrátit na školní inspekci nebo něco podobného?
11: Tyhle ty věci se řeší a neřeší se jenom přes Českou školní inspekci, řeší se i za pomoci policie často, protože pokud tam dojde skutečně k nějaké kyberšikaně nebo k nějakému vyhrožování a podobně, tak pak už je to otázka pro policii, nikoli pro školu.
10: Dokážete kvalifikovat, kolik takových případů jste třeba řešili v letošním školním roce?
11: To asi je velice různorodé, protože tyhle ty statistiky se nikde neobjevují a je to spíš tak jako individuálně záležitost každé školy a orgánů, které s tím mají co dočinění.
10: Pane řediteli, děkuju moc. Náš čas na Pressklub se naplnil. Děkuju, že jste dorazil až z Peček. Děkuju moc, že se věnujete školství, že jste dovedl Pečky základní školu po těch 18 letech. Přeju vám, ať se vám daří a ať si v létě hlavně odpočinete. Díky moc a někdy příště naslyšenou, na viděnou.
11: Já taky děkuju a přeju vám také hezké prázdniny a především školám přeju, aby nabrali co nejvíc sil do příštího roku, který taky nebude úplně jednoduchý.
10: Od mikrofonu se loučí Jakub Vojnych a také si připojuji k přáním hezkých prázdnin, protože Pressklub uslyšíme opět až na začátku školního roku.
7: Pressklub Frekvence 1.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prs.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Tak léto je k vyšité a pořádný hit zvenku. Tak co byste řekli na to, že bych vás pozval na pár hodin do chládku? A ne, že byste si teda měli jít sednout třeba na bory. Takhle jsem to nemyslel, ale mám pro vás lístky do kina. Jako dárek. A je to přímo klimatizovaná oáza v těchhle dnech, myslím. Zahrajeme si během dalších 40 minut tady na Frekvenci 1 o Merch, nové letní komedie Po večerce. A samo sebou taky o ty slíbené lístky do kina. Tak zůstaňte na doslech. Teď ale muzika. Začínáme s Horkou a ano, dneska to platí dvojnásob, horkou novinkou Xyndla X, která se jmenuje Dovolená.
1: Frekvence 1

0: Na frekvenci 1 vám hrajeme Euro. Přátelé, pokud máte pocit, že jste se dneska venku doslova smažili, tak to není nic proti tomu, jak bude o víkendu. Sobota 38 stupňů a v neděli 39. Jako začátek prázdnin u vody, to je dokonalé, ale teda bude to fuška tohle zvládnout. No a potom v pondělí, úterý mají přijít pořádné bouřky. A tak jsem si říkal, mě vždycky zajímalo, podle čeho si ten blesk vybírá, do čeho udeří. Do něčeho ano, do něčeho ne. A tak jsem tohle téma odevřel s Dášou Honcovou a přesně na to se jí zeptal.
1: On je poměrně chytrý. On totiž potřebuje místo, které mu klade co nejmenší odpor. Jinými slovy, má co největší vodivost. A proto tolik blesku udeří nejčastěji do vody, do nějakého rybníka, protože voda je velmi vodivá. A kdybychom si měli vybrat, jestli do rybníka, anebo jestli do moře, tak raději do toho rybníka, protože slaná voda má tu vodivost ještě daleko vyšší.
2: Opravdu? To znamená, že drtivá většina blesků, třeba které budou v přímořských státech, udeří do moře, do vodní hladiny?
1: Přesně tak, je to ta vodní hladina a pokud ještě na té vodní hladině jsou nějaké lodě nebo nějaký plavec, tak ta pravděpodobnost toho, že ten blesk uhodí do nějakého vyvýšeného místa na té vodní hladině, je opravdu hodně vysoká.
2: Co já, když budu nahoře na horách, v ten okamžik vlastně mám dělat, abych nebyl extrémně vodivý?
1: Sednout na bobek, nohy k sobě, ruce k sobě a vydržet alespoň tak dlouho, dokud bouřka nebude vzdálená 10 km.
2: Čím to, že když si sednu na bobek, tak nejsem pro ten blesk tak zajímavý?
1: No, jednak nejseš tím nejvyšším, ale jednak pokud ten blesk uhodí někde kolem tebe, tak vlastně díky tomu, že sedíš na tom bobku, tak tebou ten elektrický proud vlastně projde.
2: A budu v pohodě v takové situaci?
1: A budeš v pohodě v takové situaci. Musíš vydržet, psychicky mít v pohodě, přesně tak.
0: Tak ne, že bych to chtěl zkoušet, ale Dáše, budu věřit. Rozhodně zvládněte ta vedra a přežijte bouřky, které přijdou o víkendu ve zdraví. Nebo po víkendu ve zdraví. Teď ale One Republic na frekvenci 1.

0: pojďte, přátelé, soutěžit. 18 hodin, 47 minut, ideální čas udělat vám na Frekvenci 1 radost. Volejte právě teď 257-403-9. Právě dneska vstoupila do kin nová česká letní komedie Po večerce. Je to příběh o vyhořelém manažerovi, který se vrátí do dětského tábora svého dětství, aby ho zachránil před krachem. No, ale je to komedie, takže to nebude jen tak. Čekají ho spory o vedení a setkání s dávnou láskou i příležitost začít úplně od začátku. Je to slunečný příběh, je to příběh plný humoru, nostalgie a taky druhých šancí. O co si dneska zahrajeme? Mám pro vás dvě poukázky do kina Cinestar, abyste se na film Po večerce mohli podívat, a k tomu taky filmový merch. Batoh, ve kterém najdete box na jídlo, čelovku, solární powerbanku, ledvinku a tak dále, a tak dále. Je tam toho opravdu prostě nacpaný batoh reklamními předměty a krásným merchem, který je spojený s filmem Po večerce. A zítra potom budeme soutěžit o speciální cenu, a to je víkend na Mlýně Davídkov, kde se ten film natáčel. Krásný víkendový pobyt pro dva. Tak věřím, že se vám to bude líbit, ale to bude taková ta hlavní výhra příštího týdne. Finále soutěže s filmem Po večerce. Teď jsme ve čtvrtek, mám tady pro vás lístky, mám tady pro vás merch. A mechanika soutěže jasně říká, že třetí volající bere výhru. Takže já jdu teď zvedat telefony. Frekvence 1, dobrý večer. Koho mám na drátě?
1: Terezie, dobrý večer.
0: Milá Terezie, jste první, já čekám na třetího, ale nevzdávejte to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tohle to je vždycky strašný drama. Frekvence 1, dobrý večer, kdo tam?
2: Dobrý večer, tady Helena.
0: Milá Heleno, čekám na třetího a vy jste druhá. Skoro, ale no. Zkoušejte dál. Zatím, naslyšenou.
2: Dobrý, děkuju, naslyšenou.
0: Tohle je hrozně drsná soutěž. Člověk se konečně jednou dovolá do rádia a ono to není ono, ale teď už to přijde. Třetí volající. Dobrý večer, Frekvence 1, tady Ondra, kdo tam?
3: Tady taky Ondřej.
0: Ondřej, ahoj, odkud voláš?
3: Já volám z Nového Jičína.
0: Tak jo, já pro tebe mám jednu soutěžní otázku. Jaký problém musí hlavní hrdina filmu Po večerce řešit? Za A, rozpadající se tábor a napjaté vztahy. Za B, invazi agresivních kachen do jídelny. A nebo za C, záhadné zmizení všech táborových ponožek. Aha.
3: A nějaká napověda by byla?
0: Ne, já si myslím, že ty otázky, ty možnosti jsou tak strašně jasný, že jestli to nedáš, tak si ten film nezasloužíš. Hele, ještě jednou, jo. Ondro, rozpadající se tábor na PT, vztahy, invaze agresivních kachen do jídelny, anebo záhadné zmizení táborových ponožek. O čem asi tak film Po večerce bude?
3: To první zmizení.
0: No jasně, že jo. Tak jo, Ondro, velká gratulace, výhra je tvoje, vydrž mi na drátě. Jo, vezmu si kontakt. Ahoj.
3: Ahoj.

0: 101.
1: To nejlepší z muziky.
2: Řekli jsme už víc, než říct se může. Ty slova, co nejde zpátky vzít.

0: vím.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
5: A s nimi do studia přichází zamyšlený Ladě Jakub.
6: Krásný letní večer. Ve čtvrtek padaly a v pátek padnou další teplotní rekordy. Největší hit bude pak o víkendu. Cestování vlakem je častou zkouškou nervů kvůli vedrům a Evropané po covidu víc spoří. Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
7: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 25. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
6: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučí cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
8: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
6: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic, píšou to novinky.cz.
9: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matyáš Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: V pátek raději nechoďte ven a pokud je to možné, zůstaňte doma třeba s klimatizací a pijte hodně vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia a na horách se taky moc neschladíme. I v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech i na Šumavě v 1000 metrech nad mořem naměříme 28.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dálnice D35 je stále uzavřená na kilometru 159 u exitu městecí je nehoda. Naposledy můžete dálnici opustit na kilometru 157. A ještě samozřejmě míříme na další hlavní tahy v České republice. Opatrní buďte v Praze na Libušské, kde máme nehodu dvou osobáků. Bouralo se v Českých Budějovicích na silnici 156. No a pozorní buďte i na Teplické D8 na 39. kilometru od Roudnice nad Labem na Litoměřice. Tam stojí porouchané vozidlo. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A taky, no, už víkendově naladěným Ondrou Kubalou.
5: Ano, sluníčko, léto, prázdniny. Akorát, Láďo, víš, co je problém bazénu na zahradě v tenhle okamžik?
6: Nesmí se napouštět?
5: Ne, přestávají být osvěžující v tom vedru.
6: Jo, takhle, to je
5: prostě
6: pravda.
5: Se ti to zahřeje a vůbec se nepomůžeš.
6: To je pravda. No, tak okolo stromy nasázet.
5: No,
6: ale
5: přesně
6: to se
5: tak.
6: Zase potom nezahřeješ.
5: Akorát to trvá, to nevyřešíš
6: to pravda,
5: za tři dny na 40.
6: No, to je pravda.
5: Rozhodně, přátelé, pokud nás teď posloucháte někde u bazénu, dejte si drinks, močte se a nevylejzejte ven, protože je pořád neuvěřitelný vedro. A my se společně za chviličku povídíváme za americkou zpěvačkou, která se říká J.Lo, tedy Jennifer Lopez. Má takové hodně odvážné fotky, které nadzvedly dokonce i samotné fanoušky ve Francii. A když i Francouzi řeknou, tohle už je moc, no, tak to musíme probrat.
4: Frekvence 1.

0: Jimmy Cliff, Frekvence 1, teď vás ale přátelé vezmu za slavnou J-Lo. Nebo chcete-li Jennifer Lopez, ale Amerika jí řekne prostě jenom J-Lo. Let's Get Loud, jeden z obrovských hitů, ale já mám rád třeba tuhle.
1: I'm ain't your mama. Prostě nejsem tvoje máma, kámo, ve vztahu. Nebudu se o tebe starat jako máma, zpívá Jennifer Lopez. A nebo budete znát určitě tuhle melodii. On the Floor, společná písnička s reperem Pitbullem. Proč o Jennifer Lopez mluvím? Ona teď docela rozdělila svými hodně odvážnými fotkami Francii. Ona je známou zpěvačkou, která je tak trošku workoholička, kvůli nekončícímu pracovnímu zápřehu dokonce svého času dočasně přišla o zrak. Ty zdravotní komplikace jí potkaly v roce 2002, když teda shodou okolností pracovala na filmu s příznakem s příznačným názvem Dost. No, její 56 let, někdo se v tomhle věku už těší znoučat, moudrosti nabité věkem, ale Jennifer Lopez má k babičce přece jenom daleko. A tahle atraktivní popová zpěvačka, taky herečka, kterou jste mohli vidět ve filmu Krásná pokojská, se kromě odvážných oblečků předvádí píše bulvár ve Francii i v sexy pózách. Pro některé lidi až příliš sexy. Teď fotila ve francouzském Cannes a vznikly tam extrémně, a teď se názory liší. Jedni říkají extrémně sexy a vyzývavé erotické fotky a někdo říká extrémně vulgární fotky. A tenhle spor rozdělil Francii. Jde totiž o to, že vznikla série krásných fotek, opravdu jako erotických, ale oblečených, smyslných. A na jedné z nich má takové hodně upnuté šaty, na vrchu, potom jsou hodně rozpuštěné dolů a nohy opřené o stůl a tak daleko o sebe, jako, a teď ve Francii na Facebooku to glesovali, jako by čekala na gynekologické vyšetření. A fanoušci se neshodují. Jeden píše, to je příliš vulgární i na ní. Zatímco jiná faninka má úplně opačný názor. Kdybych vypadala tak dobře jako ona, taky bych se takhle ráda vystavovala. No a takhle ta diskuze jede a jede, lidé to sdílí, posílají si ty fotky s komentářem. Ty už to viděl, ty bláho, to je úžasný, nebo to je hrozný. No a vlastně tak J-Lo znovu dokázala, že prostě umí s fanoušky dokonale pracovat v oblasti marketingu a na sociálních sítích. Vyprovokovala je, diskutují o tom, má neuvěřitelný dosah a hlavně zase prodá pár lístků na svoje turné, pár dalších lístků.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny plať na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně. Frekvence 1.

0: Desítek minut, co jsem vás tady na Frekvenci 1 pozval do kina na nový český film Po večerce. Je to komedie, letní komedie o vyhořelém manažerovi, který se vrací tak trošičku zpátky, protože chce v životě zastavit a vyráží na tábor. A není to vůbec žádná sranda, zažije neuvěřitelné věci, ať už ty dramatické nebo ty romantické. A ve filmu Po večerce můžete vidět i Božka Slezáčka. A ten se zastavil dnes ráno tady u nás v rádiu za Lubkou a taky za Márou. No a tak se ho ptali, co ho vlastně přimělo vzít roli v nové české komedii.
1: No, prchama, samozřejmě.
2: Jak jednoduché a prosté.
1: Ne, ale jako měl jsem čas, já jsem, když mi volali, tak to oni vždycky začnou, no máme pro vás, pan režisér by si vás strašně přál do role, a tak si říkáte, no fajn, tak budu mít, jsem zvědav. Poslední dobou volají, že vysi se to plánovalo rok dopředu, nebo rok a půl, a teď vám volají 14 dní před tím, že si budete točit, a to už těžko najdete místo. No nicméně takhle začali. A pak z nich vylezlo, že to je jeden nebo dva natáčecí dny, už si to nepamatuju, je to přes jenom rok. A já jsem samozřejmě trucoval, říkal jsem, že ne. A řekli mi, že vytahli kartu silnou. Že Standa Majer taky kývnul na takovouhle čurdu. A já říkám, když Standa Majer na to kývnul, čeče, tak jako, a kdy to je? A oni mi řekli ten termín a říkám, jo, tak to můžu zavolit tomu i agence, pač já se nikdy o penězích s nima nebavím, chci být ten hodný.
2: Jasně.
1: Mě stejně nikdo nemá rád, ale domluvila to Mirka. Takže tím mě přesvědčili, že teda budu se Standou Majerem. Standa Majer na plakátě je a já ne. Toto byla výhruška, produkci. Takhle ne, partičko.
2: A jste pořád kamarádi, když jste to zjistil?
1: Samozřejmě.
0: Na druhou stranu dobrá zpráva je, že pokud na film Po večerce vyrazíte do kina, tak Božek Slezáček sice není na plakátu, ale je aspoň v tom filmu. A za to si myslím, že by mohl být produkci vděčný. Rozhodně. Film Po večerce má premiéru dneska, respektive premiéru měl slavnostní včera večer a dneska na něj už můžete zajít do kina. Tak jak Božek vnímá právě tyhle slavnostní premiéry?
1: Tam nejdřív jdete jako takový ovce, tomu se říká delegace.
2: Medvědi tomu někdo říkal tady.
1: Jako já tomu říkám ovce a zvíře jako zvíře, že oba dva jsou savci.
2: Asi by teda medvěd vyhrál.
1: A otázka. A prostě vás tam postaví pod to plátno a teď moderátor zoufalý, naprosto vždycky opocený, se ptá úplně všech na pokaždé na tu též otázku. Na těch divácích, který tam přišli, vidět, že je to martyrium, na těch ovcích je taky vidět, že je to martyrium, na tom moderátorovi je vidět, že to je martyrium, a přesto se to děje. A pak vám řeknou, sednete si do řady dvě. A tam si sednete. To je celý.
0: No a pokud i vy budete v řadě dvě, tak si to užijte. Rozhodně rozhovor s Božkem Slezáčkem pro vás máme už teď na webu frekvence1.cz.

0: Máme konec školního roku, začátek prázdnin, takže přátelé, jedeme za vámi.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
0: No jo, už je to tady zase a naše roadshow, kdy budeme vysílat z Radio Kempu po celé republice, startuje už za, no, za méně než 2 týdny. Dívám se do diáře, protože první Radio Kemp je 8.7. To je středa a to se uvidíme společně v Rožnově pod Radhoštěm. Dorazím já, dorazí kolegyně Verča Elhotová a nebudeme sami, protože s námi dorazí i Tomáš Polák a skupina Opět a Radeček. Radio Kempy, pokud je dobře znáte, tak vás nepřekvapíme, moc se na vás těšíme. Začínáme vysílat vždycky z kempu ve 2 odpoledne. Můžete se mrknout pod ruce, jak vysíláme, jak se míchá rádio, jak se to všechno připravuje, jak vznikají zprávy. Můžete se taky mrknout na to, jak se soutěží, protože tentokrát i známé soutěže, které znáte z vysílání, já nevím, třeba Poslední slovo a další, nebudou znít v rádiu pomocí telefonátů, ale odehrají se přímo na místě v kempu. A taky tam budeme proplácet vaše účtenky. To je možná další důvod, proč stojí za to dorazit ne až na ten večerní koncert, ale už ve 2 odpoledne. No a v 19 hodin potom koncert, opékání buřtů a nakonec afterparty našeho kolegy Ondra Albrechta. Kdo s námi nakonec na všechno vyrazí na letošní radiokempy? Tak už jsem mluvil o skupině Opět a Radeček. Dorazí ale taky Pokáč, Michal Hrůza společně s kapelou Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, anebo třeba Petr Bende, anebo rapper Marpo, který trošičku začal koketovat s country, takže už není zdaleka jenom tím hustým, tvrdým rapperem. Ale to myslím, že člověk musí slyšet na vlastní kůži. Tak tedy, doražte za námi, začínáme 8.7. v Rožnově pod Radhoštěm, pak se uvidíme na Lipně, potom u Hradce na Stříbrném rybníku, ve Strážnici budeme, v kempu Pohoda, budeme taky na Vranovské plášti, v pláži, v Podbořanech, nebo třeba v kempu Kristýna, ale tu bude až úplný závěr, 26. srpen. Moc se na vás těšíme a moc se těšíme na to, že se s vámi potkáme konečně po roce zase z očí do očí.

0: Bruno Mars, Countdown Me na frekvenci 1, ale teď si dáme takovou malou ochutnávku z toho, co vás čeká o téhle parné neděli. O 13 hodin. Bude s vámi na frekvenci 1 Petr Jablonský, bude zhruba tak 40 až 39 stupňů ve stínu, takže si myslím, že stojí za to zalézt do bazénu, pustit si rádio a naladit Petra Jablonského, který vám umožní téměř nemožné promluvit si se slavnými osobnostmi, politiky, herci, zpěváky, prostě s kýmkoliv vás napadne, jenom prostřednictvím jeho hlasu. A je to super, protože můžete dát řeč i s těmi, kteří tady už s námi dávno nejsou. Tomu takhle minulou neděli volal pan Bedřich. Ten volá velmi často. Ty rozhovory bývají velmi kvalitní. A chtěl tentokrát mluvit s Václavem Klausem. To byste nevěřili, jak to jeho egu udělalo dobře. No, poslouchejte.
1: No tak, Bedřichu, dobrý den, já vás zdravím. Tak to je od vás milé, tak povídejte.
2: Dobrý den, všechno je všechno rozdělá.
1: Já jsem to věděl, no, tak můžete jí zaspívat třeba, když už jste se dovolal zaspívat mi k narozeninám.
2: Všechno nejlepší, Vašku.
1: Ne, tak se to nespívá, Bedřichu. Přece happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milý Václave,
2: happy birthday
1: to you. Tak. No, tak vidíte, jak jsme to zvládli. Tak já jsem rád, že tak už jsem byl připraven, že mi voláte k narozeninám. No a co dáreček? Byl by nějaký dáreček?
2: Já vás mám rád.
1: No, tak to jste milý. Jakou moji ekonomickou tezi máte nejraději?
2: Byl jste lepší prezident než Miloš Zeman.
1: No to je nejlepší teze. Děkuji moc, Bedřichu, já tleskám a děkuji za přání. A můžete se rozloučit, když jsme se to učili na začátku. Happy birthday, pojďte. No.
2: Nejdu radši.
1: Ne, pojďte, já chci. Happy birthday, pojďte. Bedřichu. Nezlobte mě, pojďte. Happy birthday to you. Aspoň konec. Happy birthday, milý.
2: Milý Václave.
1: No, ještě konec. Happy birthday to you. Takže příště to budete umět, jak když bičem mrzká. Ano?
2: Ano.
1: Dobře, pro dnes za 4.
2: Za 3.
1: Nebudu smlouvat. Za 4,5.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A s nimi přichází tak trošku panakotou po rytý Ládě Jakub. Ahoj.
5: Hezký večer, hezký party večer, my to máme party.
4: Ano, máme grilovačku na terásce a Ládě na sebe před malou chvíli, já to prásknu, velel panakotu.
5: Tak teď ke zprávám. Mimochodem, členové Trumpovy vlády milují kysené zelí, kimči a hovězí maso. I o tom budou zprávy. Pražské nemocnice a záchranka zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku a zemětřesení ve Venezuele zabilo 188 lidí. A začneme v Jižní Americe. Zemětřesení ve Venezuele zabilo 188 lidí a zranilo 1520 z nich. O nové bilanci informuje předseda parlamentu této jihoamerické země. Do Venezuely odlétají zahraniční týmy, včetně našich hasičů. Víc řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
6: Skillstar tým je připravený na tuto mezinárodní pomoc, tak aby doplnil i tyto týmy v dalších fázích zásahu. A obecně je možno říci, že český tým patří k nejlepším týmům na světě. Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky.
5: V dobrovolném cestovatelském systému Drost nejsou pro Venezuelu zaregistrovaní žádní Češi. Nemocnice v Praze i záchranka zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje taky stav chronicky nemocných či seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici Praha Střešovice byli i dehydrovaní studenti. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne minimálně. Teploty budou ještě stoupat v neděli až k 41 stupňům Celsia. A policie v hlavním městě dnes pátrala po 35-leté ženě s nožem. Ta v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Pohybovala se tedy po Praze a léčí se na psychiatrii. Večer pražský policejní mluvčí ale oznámil, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice. Hledaná žena odešla z domova po hádce. A z Prahy do Krkonoš. Správci Krkonošského národního parku evidují na území našich nejvyšších hor 11 trvale žijících vlků. Šelma se do Krkonoš vrací po téměř 150 letech.
7: Podle odhadů správy Krkonošského národního parku se tady pohybuje nejméně 11 jedinců rozdělených do 2 až 3 teritorií. Nejde přitom o zvířata uměle vypuštěná člověkem. Vlci se do Krkonoš vrátili přirozenou cestou díky obnově populací v okolních zemích a migraci mladých jedinců do nových oblastí. Ve zdejších smečkách už se narodila další mláďata a šelmy se tak v regionu zabydlují natrvalo. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Trumpovi drží dietu. Kysané zelí, kimči a hovězí maso z volného chovu se staly nečekaným fenoménem mezi členy administrativy amerického prezidenta. Podle deníku Wall Street Journal tuhle dietu, založenou na fermentovaných potravinách, dodržují mimo jiné ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, viceprezident J.D. Vance, ministr obchodu Howard Letnik či ministr dopravy Sean Duffy. A útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Mexiku už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu napsal, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe neskoroval a při prohře 0-3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Horko pokračuje, zítra bude 37 stupňů, pokud se chcete schladit, no schladit. Z 27 stupni tak musíte do Jeseníku, do Beskyd, na Šumavu nebo do Krkonoš. Jinde bude zmiňovaných 37 stupňů, hlavně v českých nížinách.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A ještě rychle na naše silnice opatrní, buďte na jižním Plzeňsku u Lužan, na silnici 211 máme v sobě dva osobáky. Bouralo se na Pražském okruhu na 19. kilometru z Ruzině na Modletice, tam máme navíc po požáru, tedy hasí požár vozidla. Opatrní buďte ale také na Lounsku u Peruce na silnici 239, tam narazilo osobní auto do stromu, na místě to vyšetřují policie a taky hasiči. Bezpečně dojeďte s F1. A taky Ondrou Kubalou.
4: Láďo, ty jsi mluvil o tom, že američtí představitelé začínají jíst kysané zelí a hovězí, no. Tomu rozumím, a taky kimči.
5: Kimči.
4: Máš rád kimči? Mě to strašně
5: nechutná. Já vůbec nevím, co je kimči.
4: To je jako taková vlastně asijská kysaná zelenina. A já to fakt jako, ale hele, kysaný zelí miluju.
5: Miluju
4: to,
5: taky.
4: Když je dobrý kysaný, ne takový to z supermarketu jako v solném nálevu.
5: Ne, ne, ne, a musí být úplně kyselý přímo.
4: Souhlas, taky, shodneme taky. Se. Ale kimči já teda moc nemusím.
5: Vůbec nevím.
4: Ne, ale moje dcera 15 letá na tom jako děsně ujíždí a mezi zpívajícíma je to trend.
5: Takže kimči dneska, jo?
4: No, to je úplně něco jiného. Ale úplně něco jiného.
5: Já si představím vždycky suši a kimči, že to je nějaká příloha.
4: Ne, prosím tě, ne, tak rozhodně není. Ne, nepatří to k sobě. Ale ne. Tak to vyzkoušej někdy. Schválně. Hele, jestli to jí prostě už i američtí ministři, tak to musíme, ne?
5: Tak zkusím to, tak na tu dietu.
4: Tak si nechutná.
5: Děkuju.
0: Frekvence 1.

0: Přátelé, tak tohle byl hudební rok 1997, na který teď budeme vzpomínat. Velký hit Sunny Shine od Dario G, což bylo původně trio britských DJů a hudebníků. A kdo se zajímal o pop music třeba už v 80, tak nejspíš tušíte, že v něm použili, že to není jejich původní písnička. Oni samplovali a míchali a dělali taneční hudbu ze všeho, co bylo po ruce. A do tohohle hitu, který jste teď slyšeli, použili písničku od britské formace Dream Academy z roku 1985. Tohle je ten originál. Ta písnička se jmenuje Life in a Northern Town. No, ale Dario G to samplovali, smíchali, udělali z toho taneční pecku, která se pak hrála po celém světě. Je to vlastně asi jeden z těch jejich nejznámějších a nejslavnějších hitů. Rok 1997, nezačali jsme s ním náhodou, je tady čtvrteční pravidelný flashback, tak se mnou pojďte trošku zavzpomínat na to, co jsme v 90. s Padmem zažívali a jaká vznikala muzika. Tak, 97. To byl rok, přátelé, kdy skončilo vysílání naší první soukromé televizní stanice. A to byla premiéra, kterou svého času založila režisérka Marie Poledňáková. Toho roku skončila a navázala na ní Prima, na kterou se díváme do dneška. Václav Havel, náš tehdejší prezident České republiky, už kroutil druhé období, se oženil s Dagmar Veškrnovou. A to byla velká událost. To všichni probírali tehdy v Česku. Česká modelka v roce 97 Tereza Maxová založila svou nadaci Terezy Maxové. Prahu a Hradec Králové navštívil papež Jan Pavel II. Vzpomínáte, jak jezdil po Česku v tom papamobilu, jak jsme z toho byli všichni paf, měl neprůstřel sklo, aby mu nikdo neoblížil. No, byli taky v 97. odsouzeni odličtí vrazy. No a takový Dominik Hašek, myslím gólman hokejový Dominik Hašek, se stal vůbec prvním Čechem, který získal v NHL Hart Trophy, což je cena pro nejlepšího hráče základní části kanadsko-americké hokejové ligy. Takový byl rok 97, co se týká toho, co jsme prožívali. A teď, jaká vznikala muzika? Tak Petr Hapka s Lucí Bílou. Tak ti se dívali a dívali. A dívali.
1: Jestli to uděláš.
0: Dívám.
1: Pro mě uděláš.
0: A Lucie Bílá, ale si taky začala hudebně s Karlem Gottem. Co sluníčky přáli nám, kdo to ví? V 97. Vanastovky objevili svoje kouzlo. Miláčku, pleteš si pojmy a z lásky zbyly. Holkám napříč Českem se rozechvěla kolena, když je Daniel Hůka vzal do ráje. To skupina Olympic v 97. vzdala hold jednomu hvězdáři. A byl to Giordano Bruno. Buty měly písničku o jednom zahradním škůdci. A byl to Krtek. Se žlutým sakem. Činasky si oblíbili pohodu, jazz a dlouhý kouř.

0: To skupina Lucie objevila klobouk. Klobouk ve křoví. Odkud šel a kam? Ivan Hlas prosil Marii o horký nápoj.
1: Marie, dej mi čaj.
0: A Jarek Nohavica byl trochu nešťastný z žen, kterého pronásledují. Dneska by se řekl stalking.
2: Jdou po něj, jdou, jdou, jdou. Na každým rohu mají.
0: Ale korunu tomu všemu dala Lenka Filipová, když pochopila a na rovinu všem v celé zemi řekla v roce 97, že blázni jsou ti, kdo se radujou.
3: Jenom blázni se radujou, když loďka se neklání. Jenom blázni se radujou.
0: Tohle byl rok 97 v české muzice. Tohle byly písničky, které tehdy vznikaly. No a z té světové hudby jenom tři rychlé zastávky. Ochutnali jsme poprvé hořkosladkou symfonii. No Doubt se svým temperamentem natočili písničku Don't Speak. Popu po celé planetě vládli Spice Girls. A vznikla legendární Chumba Wumba. Pro mě byly devadesátky dospíváním a nádherným rokem 97., kdy ještě žil můj táta a kdy jsem pomalu, ale jistě už končil střední. Tak pevně věřím, že 97. máte i vy hezké vzpomínky.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: V práci máme senzorový kohoutky a já u některých stojím jak kouzelník, než začnou téct. Kolega ten problém nemá, nejsem nějaký vadnej, Roman 40 Praha, to je klasika, no.
2: Já to mám taky tohle.
1: Já to úplně nenávidím, já u toho šermuju.
2: Taky.
1: A teď nejhorší je, že se pak na tebe někdo zatváří, jsi úplně debil, udělá to úplně stejně a jde mu to.
2: Přesně tak. A to je, ještě se to stává třeba u těch pump, nebo tam někde víc
1: no, umyvadel,
2: vedle mě frérovi to teče.
1: No a mě to neteče.
2: Mě počkám si, až odejde. Jdu k tomu jeho umyvadlu, udělám taky šermu a ne.
1: Na nejhorší, když se namydlíš ty ruce a teď to prostě neteče.
2: Jo, a to ještě dělám občas to, že si udělám ten postup jiný, že jo, že tam strčím ruku a ono se pustí voda a pak se chce usušit a vyjede mi mejdlo.
1: Jo.
2: No, to je u některých taky takhle těch.
1: Takových těch tyčových.
2: No, těch tyčových, jako.
1: Ne, tohle je prostě svinstvo, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Jako co si budeme, přátelé, povídat? Tohle byla Maggie Reilly na frekvenci 1, ale to fotbalové mistrovství, no, úplně to pro nás nedopadlo včera s tím Mexikem.
1: Fotbalový šampionát na frekvenci 1.
0: Jakože Mexiko bude těžký soupeř, to se vědělo, že to dopadne 3-0, to se asi nevědělo, ale zase nepřekvapilo. Co je ale zajímavé, náš útočník reprezentační Patrik Schick, a mluvil o tom i Láďa ve zprávách, po vyřazení našich fotbalistů na mistrovství světa už po té základní skupině ukončil reprezentační kariéru. On je 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva, na Instagramu napsal, že rozhodnutí zvažoval už delší dobu, že český fotbal má podle něj navíc, ale že potřebuje změnit řadu věcí. Takže on v tenhle ten okamžik končí. Patrik Schick je člověk, a teď se spolu vrátíme, teda takhle, je to člověk, to je samozřejmá věc, že je to člověk, ale je to fotbalista, hrál za německý Leverkusen, pokud se nepletu, ale je to člověk, kterého jsme přesně před 5 lety obdivovali na fotbalovém euru. Tehdy jsme nastoupili ve čtvrtfinálovém souboji proti Dánům a ačkoliv jsme tehdy tu výhru neukořistili, tak hvězdný střelec Patrik Schick absolutně fanoušky nadchnul a dokonce o něm tehdy složil náš Pokáč Pokáčovu rychlovku. Je to už 5 let, co jste v rádiu mohli slyšet tenhle song.
1: Pokáčova rychlovka na frekvenci 1. Patrik Schick.

0: Ace of Base vám hrajeme na frekvenci 1, teď ale dostane slovo Michal Malátný. Je to sice už nějaký čas, co jsme s ním vzpomínali na to, jak vznikají slavné písničky skupiny Činasky. Vlastně je to už loni, co týden vám Michal vyprávěl o vzniku jejich písniček v rámci 30 let a oslavy 30 let na hudební scéně. No a teď se dívám do našeho playlistu, že pro vás mám přichystané Činasky a Báru Hostnedlovou a písničku Slovenský klín. Takže já trochu sahám do našeho rádiového archivu, zvu ke slovu Michala Malátného, ať probereme, jak tahle písnička z roku 2016 vlastně spatřila světlo světa.
1: My jsme s Činasky začali na Slovensku jezdit v polovině 90. let a jezdíme tam od té doby pravidelně a troufnu si říct, že na Slovensku máme mezi kapelama víc kamarádů než v Čechách. Odjeli jsme turné s kapelama Hex, No Name, Desmod nebo s Katarínou Knechtovou a na základě téhle zkušenosti jsme dostali nápad, pojďme natočit desku Made in Czechoslovakia, kdy v každý ty písničce by byl nějaký slovenský host. Buď to by ji složil, nebo by tam zpíval, nebo by napsal text, nebo by tam hrál třeba na kytaru. Z tohohle nápadu nakonec sešlo, ale zůstaly z něho dvě písně. Jedna se jmenuje Slovenský klín a druhá se jmenuje Na na na, kterou jsme natočili s kapelou No Name. Ale teď zpátky ke slovenskému klínu. Hudbu napsal Franta Táborský, text napsal Štěpán Chaloupka, divadelní režisér, a poprvé jsme si vyzkoušeli jako producenta Grega Havera. Ta píseň se točila ve slavném studiu Rockfield ve Skotsku a ten ženský hlas, který tam slyšíte, tak to jsme zase po dlouhý době přivítali v kapele ženu a zkusili jsme si duet. Tou zpěvačkou byla Bára Hostnedlová, naše kamarádka. Takže tady a teď na frekvenci 1 Činasky a Slovenský klín z roku 2016.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a Láďa je jako připraven, tak pojďme na ně.
2: Krásný letní večer, máme před sebou poslední školní den. Metro v Praze bude o víkendech jezdit častěji. A Paříž má kvůli současným rekordním vedrům přeplněné nemocnice. Tady jsou detaily, ještě jednou pěkný 25. červnový den. Máme před sebou poslední školní den a děti čekají 2 měsíce hlavních letních prázdnin. Původně mělo ale vyučování končit až v úterý 30. června. Zkrátil ho však ministr školství Robert Plaga. Tím však naštval rodiče, které nemají na 2 dny pro děti hlídání. A tak na pomoc přišly některé základní školy, včetně té ve středočeských Pečkách, kterou vede host presklubu Frekvence 1 a prezident ředitelů základních škol Luboš Zajíc.
3: Školy v některých aktivitách pokračují a velká část škol, včetně naší, zajišťuje vlastně pomocí školních družin, hlídání a program právě pro ty děti, u nichž rodiče neměli šanci zajistit něco jiného.
2: Celý presklub si můžete poslechnout na webu frekvence1.cz. Metro v hlavním městě bude i o víkendech jezdit častěji. Důvodem je podle radních to, že Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a je potřeba bezpečná a kapacitní veřejná doprava. Malou revoluci v jízdních řádech městské hromadné dopravy odstartuje letošní září, kdy právě dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Francouzská Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. Sahá k některým preventivním opatřením, oznámil podle agentury AFP policejní prefekt Patrice Feur. Francouzská metropole podle něj v pátek zakáže pití a prodej alkoholu. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami a středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Nejlepším klempířem v naší zemi je dívka. Ze školy v Hradci Králové jde vůbec o první ženu v historii soutěže České ručičky, která titul vybojovala.
4: Do historie se zapsala Libuše Pecharová ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové Vocelova. Krom toho, že soutěž s přehledem ovládla, je zároveň první ženou, která se probojovala do jejího finále. Podle kraje je její úspěch zároveň symbolem proměny celého současného odborného školství i řemesel, které byly ještě donedávna téměř výhradně doménou mužů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Míříme na východní Moravu. V Luhačovicích na Zlínsku začne zítra Spirit Festival Luhačovice. Ten propojuje pohyb, hudbu, umění a přirozená setkání. Druhý ročník akce potrvá v luhačovických slunečních lázních do neděle 28.6. Kvůli čekaným vysokým teplotám o tomto víkendu zajistili organizátoři festivalu pitný režim všem divákům, včetně luhačovické minerálky. Bude taky možnost schovat se do stínu anebo se osvěžit.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: No a nejen v Lázních, ale všude jinde i na horách bude zítra dost teplo. Na horách, v Jeseníkách, Beskydech, na Šumavě, v Krkonoších bude 28 a v nížinách, v Čechách, na Moravě, ale i ve Slezsku naměříme až 37 stupňů Celsia. Čeká nás zcela slunečný den.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: No a krátce po 21. hodině ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte na dálnici D48. Ve Slezsku na trase z Českého Těšína na Rybí máme na 44. kilometru předmět na vozovce. Pozorní buďte v Praze na jižní spojce, tady nám stojí porouchané auto, blokuje dopravu na Pražském okruhu v úrovni Spořilova. Pozorní buďte také na Třebičsku u Čechočovic na silnici 23. Máme tu havárku osobního vozu a jinak by se mělo jezdit bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. No, Ondro, Kubalou pochopitelně.
5: Láďo, já jsem tě chtěl přivítat u těchhle zpráv, ale pak jsem si říkal, ne, to by nebylo seriózní. Slovy Čágo bylo Láďo, víš proč?
2: No netuším, no možná tuším.
5: Tak typni.
2: Něco s Terezou bude, viď?
5: Něco s Terezou Pergnerovou, má narozeniny. Narodila se 25. června 1974, jak na ní vzpomínáš? No, 90.
2: Ježíš Maria, to je královna všech songů, zahraničních i českých, de facto.
5: No ano, no, jo. Slavná hitparáda, televize Nova. Ale televize Nova s ní odstartovala svoje vysílání v roce 1994. A pak teda měla dráhu plnou kotrmelců. Byly tam nějaké drogy, bylo tam nějaké nahé focení, o kterém pak zpětně říkala, že ho hodně lituje, a pak nabrala druhý dech. Vzpomínáš s reality show Vyvolení?
2: Ano, tam byla taky vlastně, no, dost se to povedlo, jako fandíme.
5: Fandíme, vy?
2: Takovýmhle zdárným koncům, tedy zdárným pokračováním.
5: A pozor, kromě toho, že fandíme, tak taky soutěžíme. Protože Tereza Parknerová má narozeniny, tak v té další 60-minutovce čtvrtečního večera na Frekvenci 1 chystám pro vás soutěž o nové knížky a tématem bude Tereza Parknerová.
2: Super.
0: Frekvence 1.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Robbie Williams na frekvenci 1. Přátelé, toho vsadím se dobře znáte. Ale co když vám řeknu jméno zpěvačky Olivia Rodrigo? Slyšela jste o ní? Neslyšeli jste o ní nikdy? No, dost možná ne, protože to je americká zpěvačka a taky herečka, která se ze všeho nejdřív proslavila jako herečka některých věcí na Disney Channel a hrála v amerických seriálech, ale taky je hvězdou prostě moderních mladých lidí, takzvaných Gen Z. A tohle je jejich muzika. Tohle je písnička Driver's License, se kterou se proslavila v roce 2021. Má na svém kontě několik cen Grammy, její songy jsou neuvěřitelně osobní, často o vztazích, o tvrdých a bolestivých rozchodech. No a opravdu patří mezi největší hvězdy té mladé nastupující generace, tedy mezi Gen Z. Proslavila se v roce 2021, když se tahle písnička stala obrovským hitem po celém světě, hlavně u mladé generace, a dostala se na první místo hitparád po celém světě. A díky tomu se z ní v roce 2021, před 5 lety, stala, dalo by se říct, globální popová hvězda. A vsadím se, že možná pokud máte někoho z mladěvků kolem sebe, tak tuhle písničku určitě bude znát. Ona pochází z Kalifornie, no a teď má zajímavou novinku. To je vlastně ten důvod, proč vám o ní říkám a proč jsem tohleto téma společně s vámi takhle ve 21 hodina 17 minut zvednu. Ta písnička se jmenuje Drop Dead a vůbec není špatná. Pojďte si ji poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

Mám tady pro vás tři krásné knížky jako dárek pro dnešní večer. Anatomie vraždy, Smrt na lovu a Ve jménu spravedlnosti. Tak si po ně pojďte teď se mnou zahrát na Frekvenci 1. Připravil jsem pro vás takový

0: malý kvíz, který se týká slavné moderátorky Terezy Perknerové. A tak pokud jste děti 90, třeba jako já, tak ji určitě budete znát a bude to pro vás doslova brnkačka. Volejte právě teď 257 400 a 3 devítky. Tereza Perknerová má právě dneska narozeniny, takže tu dnešní soutěž věnujeme jí. A ještě předtím vám řeknu něco málo o těch knížkách, ať víte, o co jdete soutěžit. Jsou to zbrusunové detektívky z vydavatelství MOBA. Smrt na lovu, to je klasická anglická detektívka. K tomu přidávám taktéž od MOBY úplně, ale úplně novou knížku Anatomie vraždy. Je to od britské spisovatelky Annie Lee Huber a je to originální zápletka, tajemná hrdinka a fascinující prostředí prý skotské Vysočiny. No, budete si to muset přečíst sami. A Ve jménu spravedlnosti, to je třetí knížka, o kterou právě teď hrajeme, jsou to detektivní příběhy z Českého království a je to sbírka historických detektivních povídek, které vydalo vydavatelství MOBA. No a na vás je, abyste se mi právě teď dovolali. Ještě jednou telefonní číslo 257 400 a 3 devítky k tomu. Tak jdeme zvedat telefony, přátelé. Frekvence 1, Ondra, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Badínka.
0: Já jsem Ondra, křestní jméno vaše, můžu poprosit?
1: Ano, František.
0: Milý Františku, pamatujete si na Terezu Perknerovou v televizi?
1: Určitě.
0: Jo? Tak dobře. Tak já vám tady pustím jednu ukázku. Vezmu vás do roku 1994. Byl to druhý den, kdy začala vysílat naše druhá komerční televize. A bylo to televize Nova. A hned druhý den jejího vysílání se na obrazovkách objevilo tohle. Dobře poslouchejte.
2: Já vás všichni zdravím, moje jméno je Tereza a sledujete první vydání Hitparády.
0: Hitparády které? Jak se ta hitparáda jmenovala v 90?
1: Paráda SO.
0: Jdem si to poslechnout.
2: Já vás všichni zdravím, moje jméno je Tereza a sledujete první vydání Hitparády SO.
0: No jasně, že jo. To asi nebyla úplně těžká soutěž, že?
1: Nebyla. Člověk,
0: hele, díval jste se tehdy v devadesátkách?
1: Díval. Jsem taky z těch let 75. ročník, tak to mě neminulo.
0: Ono vlastně ESO mělo dvě éry. Jedno s Terezou Perknerovou a potom později s Leošem Marešem. Díval jste se i na toho Leoše, nebo pamatujete spíš jako já, ten začátek s tou Terezou?
1: Spíš jenom tu Terezu.
0: Já taky. Jako Leoš Mareš je skvělý moderátor, zapsal se všude možně, ale vlastně v tom ESU si ho, myslím, moc nepamatujeme. Ale tak doufám, že mě teď neposlouchá a nezačne psát SMSky. Ne, to si dělám legraci. Tak jo, výhra je vaše, vydržte mi na drátě, moc gratuluju a hezká vzpomínka na devadesátky, díky za ní. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Lucendur a taky Nene Cherry na Frekvenci 1 a jejich písnička, která obletila svět, Seven Seconds. Zní to jako krásná zamilovaná balada, ale je to písnička o tom, že prvních 7 sekund ve vašem životě rozhodnou o tom, jak ve svém životě dopadnete. Podle toho, s jakou barvou kůže se v různých částech světa narodíte. O tom je tenhle song. Teď ale Marta Jandová. Ano, vaše pravidelná dopolední průvodkyně za mikrofonem Frekvence 1 i dneska přála k narozeninám. Samozřejmě vám. A i dneska to dopadlo moc fajn. Poslouchejte.
1: Mě to nedávno hrozně potěšilo, když jsem měla vystoupení v Liberci, tak přišel pán, který říkal: "Já vás tak rád poslouchám celou frekvenci, jste skvělí. A vaše rubrika narozeniny, to mám úplně nejraději, jak voláte těm lidem." Takže teď jsme tady u toho, já vytáčím první telefonní číslo, tak uvidíme, jestli Lenička, 19letá Lenička, zvedne telefon.
2: Haló.
1: Dobrý den, mluvím s Leničkou, s Lenkou.
2: Ano.
1: Dobrý den. Ano. Já jsem Marta dobrý Jandová, den. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše teta Lucka s klukama mi napsali, že slavíte narozeniny a že byli moc rádi, kdy jsme popřáli, takže milá Leničko, všechno nejlepší k narozeninám přeju.
2: Děkuju.
1: Mám tady teda ještě text. K dnešní narozeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a ať si stále tak usměvavá a přímá holka, jako doteď, přeje právě ta teta. Vy se s tetou vídáte? No, vídáte se často?
2: Vídáme.
1: Jo.
2: Vídáme se často.
1: A
2: každý den skoro.
1: No tak, ježiš, tak to je krásný. No a protože je čtvrtek, uvidíte se i o víkendu, bude nějaká oslavička, ký bublinky.
2: Bude oslavička, určitě se uvidíme.
1: A ještě bude celý teplo.
2: Ještě k tomu tak.
1: No tak jo, tak milá Leni, já vám přeju, ať se vám splní dneska všechno, co si přejete, ať máte krásný nový životní rok, hodně štěstí, zdraví a samozřejmě tu lásku, přesně jak psala teta, jo?
2: Děkuji
1: tak
2: moc.
1: Jo, mějte se krásně.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zblívají naše těla, přilítnou brouci s podkovou.

0: melodie vzíšného tance She's Like the Wind. Málo kdo ale ví, že tahleta písnička vznikla ještě dávno předtím. Patrick Swayze ji napsal už v roce 1984 pro úplně jiný film. Produkce toho filmu ho tehdy odmítla, mělo jít o film Grandview, takže několik let ta písnička ležela v šuplíku a až během natáčení hříšného tance ji pustil producentům a ti ji okamžitě chtěli. A takhle se ta písnička proslavila. No a pro řadu fanoušků filmových byl šok, že Patrick Swayze, kromě toho, že to byl nádherný chlap a holky z něj šílely, opravdu sám píše písničky a taky nádherně zpívá. Ostatně to jste teď mohli slyšet. Teď ale dostávají prostor na Frekvenci 1 velké hlavy. A to nejlepší z jejich dnešního podvečerního vysílání. Jdeme do Maďarska.
1: Velké hlavy na Frekvenci 1 nastoupeny. Řekni něco maďarsky jako slova.
2: Halaň bekeď ještě mbeleď.
1: To jsou poprsenky.
3: Velké hlavy Frekvenci 1.
2: To znamená nekecaj a daj si dole pod prsenku.
4: Yeah. Fakt, jo.
2: Halaň bekeď ještě mbeleď.
1: Já si pamatuju čembeleď.
4: Starosta maďarské obce Duna Bogdány poukázal na množící se případy takzvaných pohřbů rozptylem popela do vod Dunaje. Pozastavil se nad... Jo, takhle rozptýlit, já myslím, že je lehtaj, nebo takhle.
5: Jako rozptýlit, třeba, že jim pustí erotický film.
1: Chceš rozptýlit nebo štíka, tak ho jako pošimrášil.
4: Pozastavil se nad tím, že příbuzní se nerozpakují uskutečnit takové rozloučení s neboštíkem ani poblíž lidí koupajících se v Dunaji. Tyjo, to je hustý.
2: Pozrite, já jako zdravotná sestra vím, že popol z neboštíka je sterilní a hygienický.
5: No za to koupání v Dunaji je absolutně nehygienický. No.
1: Takže svět je zase v rovnováze. No.
0: Tak já myslím, že s tímhle slovníčkem se na dovolené v Maďarsku určitě nestratíte. Tak se mějte hezky, dobrou noc vám přeju a slyšíme se zase zítra. Tady na Frekvenci 1 v show Konečně pátek. Tak ahoj.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu Láďa Jakub. Naši hasiči míří na pomoc do Jižní Ameriky. Policie zadržela primátora Karviné. A prezident si o programu na summitu NATO rozhodne sám, nebude poslouchat vládu. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud před běžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
2: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
1: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. Sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
3: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: A jak bude během posledního školního dne, i na horách bude hodně horko. 28 stupňů Celsia naměříme v 1000 metrech nad mořem. No co na slunci v nížinách až 37 stupňů, tak se na to připravme.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ve čtvrtek padaly a v pátek padnou další teplotní rekordy. Největší hit bude o víkendu. Cestování vlakem je často zkouškou nervů kvůli vedru. A Evropané po covidu víc spoří, šetří. Další zprávy s Láďou Jakubem.
3: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové taky 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
4: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
3: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučují cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Muvlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
3: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic, píšou to novinky.cz.
6: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba na třetí Perkelemen.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: V pátek raději nechoďte ven a pokud

je to možné, zůstaňte doma třeba s klimatizací a pijte hodně vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia. A na horách se taky moc neschladíme. I v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech i na Šumavě v 1000 metrech nad mořem naměříme 28.

užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Frekvence 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: A s nimi ve studiu Láďa Jakub. Naši hasiči míří na pomoc do Jižní Ameriky. Policie zadržela primátora Karviné. A prezident si o programu na summitu NATO rozhodne sám, nebude poslouchat vládu. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a o dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud před běžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
3: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
2: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. Sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
4: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: A jak bude během posledního školního dne, i na horách bude hodně horko. 28 stupňů Celsia naměříme v 1000 metrech nad mořem. No a co na slunci v nížinách, až 37 stupňů, tak se na to připravme.
1: Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z muziky.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil, z nuly na stu. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padaly a v pátek padnou další teplotní rekordy. Největší hic bude o víkendu. Cestování vlakem je často zkouškou nervů kvůli vedru. A Evropané po covidu víc spoří, šetří. Další zprávy s Láďou Jakubem.
2: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
1: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučí cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
1: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic. Píšou to Novinky.cz.
5: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek raději nechoďte ven a pokud je to možné, zůstaňte doma třeba s klimatizací a pijte hodně vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia a na horách se taky moc neschladíme. I v Krkonoších, Jeseňkách, Beskydech i na Šumavě v 1000 metrech nad mořem naměříme 28.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, promění s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vyměří.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu Láďa Jakub. Naši hasiči míří na pomoc do Jižní Ameriky. Policie zadržela primátora Karviné. A prezident si o programu na summitu NATO rozhodne sám, nebude poslouchat vládu. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku.